Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. It's a lot.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

možná, kdybys to viděl.

0: Ty jsi samotného prosince protiklad.
1: Wow, that sounds really cool and fun.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Rádio Wave.

jako host. Židle se pod ním celá třese, začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
0: Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
1: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Congrats a Overthink nám odbyla 8. hodina a Rozalie Pecáková přináší dnešní první zprávy na Rádio Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Od dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen, pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí jen pro nové žadatele. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích z Ukrajiny o desítky procent. Rehabilitaci výtvarníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Případ z dob komunismu se vrací k novému projednání poté, co ústavní soud označil předchozí postup soudu za příliš formalistický. Knížák na konci července zemřel. U soudu ho bude zastupovat advokát. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 km za sekundu. Píše to deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. V ústeckém letním kině se ode dneška budou znovu pravidelně promítat filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Letní kino bude filmové projekce nabízet do půlky září.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty vyhráli na úvod třetího předkola Ligy mistrů nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany příští týden v úterý na hřišti soupeře.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Dušan Volka, jeho duše undergroundu, vy tady ztrácíte čas nejenom s ním, ale taky s rádiem Wave a s Terezou a Filipem. Hezký ráno.
1: Krásné ráno, pokud právě vstáváte. Doufejme, že už teda byste mohli v 8.07, ale je to na vás, je to váš život samozřejmě. My si ho budeme snažit ovlivnit pouze třeba našimi vstupy a hudbou. A teď potom Dušanovi Volkovi trošku tematicky by se hodil třeba Matyášovi Kamarádi. Nakonec tam bude Cringe Prince, to znamená zůstáváme u rapu. Zůstáváme trošku i v tom ranku u God, protože Cringe Prince je kurátorem této eventové série a právě třeba Dušana Vlka jste tam mohli vidět v tomto křesle v minulosti. No a Cringe Prince má venku novou nahrávku Spirit of Truth, je to hodně spirituální.
0: Takže Hudit, tak buď to Cringe Prince nebo Bůh?
2: Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Bullseye. Remove dart.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Anabel a Snowflake, včera než nám sprchlo, tak tropické teploty zasáhly nejednu domácnost. A teďka takový jako tip na to, kam můžete vyrazit, pokud je vám fakt strašný horko. A můžete třeba vyrazit do jeskyně. A to není jako, že vám říkáme, ať jdete někam k ledu, že vás posíláme. Ale vážně se můžete podívat na Dolomitové jeskyně. A nemusíte ani do Itálie, protože boskovské Dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají nečekaný nápor i právě za současných tropických teplot, kdy lidé možná jakoby jiné kulturní anebo památky prostě vynechávají.
1: Upřímně by mě to nenapadlo, já jsem třeba včera v tom vedru se byl koupat, ale jako jestli je novinkou a novým trendem jít se schladit do jeskyně, tak to se mi moc líbí, přijde mi to kreativní, zároveň když se dozvíte, že tam je nějaká stabilní teplota mezi 7,5 až 9 stupni Celsia, tak to je ještě mnohem větší schlazení než třeba v nějakým koupališti nebo v jezeře.
0: To je ještě chladnější, než kdybyste vyrazili do nejpodklimatizovanějšího prostoru, který tady člověk možná vymyslel. V Libereckém kraji právě tuhletu teplotu nabízí. No a vy se tam můžete podívat, když je nevlídno, protože už přicházíte v Péřovce třeba. Ale teď to má teda samozřejmě takový háček. Vy musíte jako přijít úplně spocený, skoro nazí, prostě v tom horku. A vzít si sebou ale nějaký teplý oblečení, protože já si jako nemyslím, že vydržíte 7,5 stupně z těch 37,5 stupně jen tak.
1: To je logisticky náročný možná. A ještě to je jako o nachlazení, takovýhle změny teplot velký. Zároveň se možná budete muset zastavit u babičky nebo na chatě prostě pro zimní oblečení, který máte teďka někde jako uschovaný. No prostě není to asi tak jednoduchý, jako se vypravit na ten koupák, ale je to rozhodně zajímavější.
0: No a právě takový průvodce tohle jeskyní říká Dušan Milka, říká, že už v červenci přišlo rekordních o 14 tisíc lidí, nebo rekordních 14 tisíc lidí, což je prý nejvíc za poslední 4 kalendářní roky, tak to evidentně láká i lidi přespolní.
1: No ano, přespolní a Poláky a Polky, protože...
0: Polní a přespolní.
1: Protože víc než třetina návštěvníků je právě z Polska.
0: Tak mají to do Liberce asi kousek.

0: dílku s Luborem.
1: Takže kdybyste se chtěli přestěhovat jako Lubor do Brna anebo do Hodonína, tak to je taky další takový rozcestník, kde vás tenhle nápad může napadnout.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer

0: Český rozhlas.
1: Za domoškem, za předováním, za domoškem.

0: Darkodon a lifestyle. Možná lifestyle Darkodona prostě způsobí, že bude vypadat starší, anebo že bude biologicky starší, než by musel. Jak se věk podepisuje na našich životech, je samozřejmě hrozně zajímavý. Určitě vás stejně jako mě těší, když vám někdo řekne, že vypadáte prostě neuvěřitelně dobře a že prostě vůbec si nemyslel, že jste tak starý, jak jste, ale samozřejmě i to je dvousečná zbraň. No a pokud se obecně říká, že prostě lidé z generace Z a milenium vypadají mladší než třeba jejich předchůdci a předchůdkyně, tak to je sice nějaká taková jako univerzální věc, s tím jsme se už tak nějak všichni setkali a smířili, ale že pod tím povrchem těch krásných a mladých lidí jsou možná lidé o mnoho starší, to je novinka.
1: Je to nová studie publikovaná v časopise Nature Medicine, bylo do ní zapojeno jako jakýsi americký tým prostě z programu All of Us, ale zároveň bylo analyzováno víc než 154 tisíc lidí z britské biobanky, takže je to taková prostě americko-britská spolupráce a zaměřili se na takzvanou věkovou mezeru, jo, což je rozdíl mezi biologickým a skutečným věkem. Když je ten biologický věk vyšší než věk kalendářní, může to naznačovat zrychlené stárnutí organismu. To se někdy říká, táhne tě na kalendář.
0: Aha, no a mladší generace měly právě v průměru vyšší ten biologický věk než starší ročníky ve stejném kalendářním věku. Jinými slovy, lidé narození později vykazovali známky rychlejšího biologického stárnutí.
1: Zajímavá část té studie byla i ta, která se zaměřuje na jednotlivé orgány. Vědci zjistili, že stárnutí imunitního systému souviselo s vyšším rizikem časné rakoviny plic, to znamená, že přichází dříve ve vašem životě, a to stárnutí tukové tkáně zase souviselo s vyšším rizikem časné rakoviny tlustého střeva nebo konečníku.
0: Takže jak vypadá stárnutí a co vlastně ukazuje a vlastně z čeho vzniká, tak to je taková jakoby zajímavá úvaha. Jestli vy stárnete rychleji nebo pomaleji, než byste chtěli, je samozřejmě otázka. Vy můžete kouknout na třeba medium.cz, anebo se tak obecně vlastně zamyslet nad tím, jak ta naše generace celá jako vypadá zevnitř, ale i zvenku.
1: Kdo stárne pomaleji, než by chtěl?

0: Sweatshirt Mike, no a teď už nás čeká Bibione, anebo Steve Lacy a taky TK Maidze, takže spousta krásných věcí ještě.
1: No a za 6 minut v 9 hodin už potom další zprávy.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady Bibione.
0: Posloucháte rádio Wave.

0: Steve Lacy a jeho nenávist k CDčkům, Hate CD, my už to máme za pár vteřin 9. hodinu a další zprávy Rádia Wave přináší opět Rozalie Pecková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Tropická vedra a dlouhodobé sucho vysušují městské trávníky po celém Česku. Rostliny přicházejí do letní hibernace, přestanou růst a zežloutnou. Odborníci upozorňují, že pomoct jim můžou hlavně vydatnější srážky a také méně časté sečení. To zadržuje v půdě víc vláhy a prospívá i hmyzu. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku. To prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. V pražských Holešovicích vystoupí americko-irská punkrocková kapela Dropkick Murphys. Skupina kombinuje punk s irským folkem. Kapela letos slaví 30 let na scéně.
1: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka vystoupil na turnaji v Montrealu do 3. kola. Krajana Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. V Torontu pak zvládla 2. kolo Nikola Bartuňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou 32 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Joe Valens and Bray společně s Danny Brownem, docela taková přísnost u nás v playlistu. Docela přísně zařádila Odyssea v kinech a teď už jí malinko možná bude pomalinku někde střídat Spider-Man, respektive šlapat na paty. Přes několikaletý úpadek superhrdinů ze světa Marvel má tenhle komiksový gigant i nadále několik pevných želízek v ohni, no a jedním z nich je Tom Holland, který si taky říká Spider-Man.
1: Takže taková velká záchrana potápějící se lodi. Nejen ten Tom Holland, ale hlavně taky nový díl Spider-Mana evidentně přinesl nějaký prostě nový vítr, a to nejen finanční. 7,5 miliardy korun je zatím výdělek, což když si zmiňovala tu Odysseu, tam už se blížíme nějakým 15 miliardám, takže pořád to není úplně jako v závěsu, ale já jsem třeba chvilku byl na Spider-Mana naštvaný, protože mi někdo řekl, že to bude velmi rychle střídat právě Odysseu v IMAX kině, ono je jenom jedno, že u nás, tak jsem si říkal, no tak výborně, tak se na to nedostanu, ale ne, nakonec to asi vydělává tolik peněz, ta Odyssea, že to bude pokračovat. Spider-Mana já jsem docela dlouho neviděl, jsem furt ještě zafixovaný na toho Tobyho Maguirea, prostě na tu původní trilogii, a furt ho tam nějak vidím. Ještě doteď jsem si na toho Hollanda nezvykl, ale vypadá to, že jsme v menšině, takže
0: asi
1: je to úspěch.
0: Asi jo, Tobey Maguire už dneska bude prostě takovej fakt jako chlápek, že jo, to už prostě ten už by nikam na žádných
1: chlapík
0: pavoučích
1: takový, no?
0: sítích jako nevyšplhal možná. Každopádně 7,5 miliardy korun je hodně, protože to vlastně už teď převyšuje Avengers ze stejného univerza
1: a
0: jejich Endgame z roku 2019, tak jako šel bys radši na Spider-Mana nebo na Avengers?
1: Radši na Spider-Mana
0: bych šel. Jakoby logicky prostě. Koho zajímají Avengers? No tak uvidíme, s kým si tam dá pusu a jestli ten člověk bude nahoru hlavou dolů prostě.
1: To je zásadní.
0: To je zásadní moment, který já z toho prostě mám, tak doufám, že tam nějakých zásadních pár momentů ještě vznikne, každopádně víc k téhle kino novince u nás na webu v sekci Wave News.

0: Dukla prší třetí den společně s TKM. Jako pršelo, sprchlo, ale jako rozhodně to není takový to, že tři dny, že prší a vy sedíte doma. Říkáte si, už jsme si zahráli všechny karetní hry, co budeme dělat teď. Je to naopak spíše tak nějak na koupačku. No a pokud vyrážíte třeba na dovolenou, nedej bože, do jihoitalského regionu Apulie, tak tam v Itálii zažijete jako strašně hezkou a filmovou věc. My se o tom dozvídáme ze servu iRozhlas, kde se bavíme teďka o takovém projektu, který se jmenuje Zachraňuji, což italsky zní, teď jsem to ztratila, italsky to zní Io Salvo. No a je to projekt, který vrací odsouzené ve výkonu trestu na pláže, ale do pozice, ve které se můžou realizovat, zachraňovat lidské životy a vydělávat si peníze, a já tomu hrozně fandím.
1: To je Baywatch trošku jinak, je to ale jako hodně zábavný. Možná byste se divili, ono těch italských pláží je dost, jo, a je vlastně potřeba 11 tisíc až třeba 15 tisíc plavčíků v těch typických červených tričkách. Potřeba by bylo ale nějaký 3 tisíce nebo 4 tisíce navíc. A tahle práce už tolik lidí neláká, proto právě vznikl tenhle projekt. Nejdřív musí ti vězni projít výběrovým řízením, potom je čekalo 3měsíční školení, kde se museli učit různé bezpečnostní předpisy, taky jak dát první pomoc správně, no a nebo jak využít defibrilátor. A v prvních týdnech tohoto projektu šlo všechno dobře, nikdo z vězňů práci na pláži nevyužil k útěku, což je dobrá zpráva. Taky kam by do toho moře utíkali, viď? To by se moc daleko nedostali.
0: Tak po pláži někam jinam, nebo směrem prostě k baru.
1: A tam jsou zase další vězni, jo?
0: No, tak... Tady ale vidíte, že evidentně to jako problém s chybějícími pracujícími nevyřeší, protože těch vězňů je 14, no a právě 3 tisíce až 4 tisíce navýšení si myslím, že nepokryjou ani všechny italské věznice. I když těžko říct, ty čísla neznám. A takže pokud vás tenhle ten motiv třeba hodně zaujal, anebo byste na to chtěli na tohle téma napsat nějaký krátký film, tak můžete. Server iRozhlas a jihoitalský region Apulia tady je pro vás.

0: DJ Gap a Bloom, a teď tady probereme takovou jako trošku gastronomickou scénu, ale zároveň taky letních hudebních festivalů. Já teda se přiznám, že jsem jakoby nikdy asi nezažila, že bych viděla stánek s treskou v majonéze, ale Filip má jako lepší zkušenost ze víc slovenských festivalů. Ty jsi někdy ochutnal tady tu, ať už originální nebo tu jakože neoriginální tresku v majonéze do rohlíku?
1: Já jsem se nikdy neodvážil, přitom většinou jako takhle zkouším nové věci, experimentuju, ale tohle na mě vždycky jako působilo až jako nebezpečně, víš, že jsem si říkal na tom festivalu, co když mi to udělá zlé, prostě lidi vypadají, že si na tom pochutnávají, ale co když mě to nesedne, a nikdy jsem se prostě neměl tu odvahu si to dát.
0: A to jíš ryby přitom.
1: A to jím ryby.
0: A jíš majonézu, všechno.
1: Jo, ale tak když seš na vyprahlém prostě festivalu někde na letišti a vidíš tam pochoutku, která je složená z majonézy a z ryby, tak si říkáš, já nevím.
0: A zároveň tahle pochoutka se ale čipuje stejně jako zmrzlina, takže by to
1: nebo
0: mohlo
1: pivo.
0: Být jako hodně, nebo jako pivo, a s tím problém nemáš jako se zmrzlinou, že jo? Takže tady vidíte, že se evidentně dá i nějakým jako hodně hygienickým a chlazeným způsobem tahle ta pochoutka podávat. Na Slovensku a nejenom na festivalech to, ale všichni jako milují evidentně. I rozhlas píše, že je to jedna z těch nejoblíbenějších pochoutek opravdu do rohlíku načepovaná majonéza s treskou, ale tady samozřejmě to provází taky ještě další takový býv, protože nemyslím tím jako hovězí, ale to, že po rozpadu Československa se staly na Slovensku dvě největší továrny, jedna je v Žilině a jedna je v Košicích. Ty, které původně byly asi v jednom závodu, si začaly konkurovat, to už tak prostě po revoluci se stalo asi některým podnikům. No a teď se přou už jako od věký spor, trvá o to, jak se jejich treska jmenuje, jaké má složení, jestli je ta pravá, ta originální, anebo ne, protože všichni potřebujeme pravé a originální věci, ale jinak dál teda fungují a lidi si na festivalech docela bezostyšně pochutnávají.
1: No pokud o téhle specialitě slyšíte poprvé, tak vězte, že opravdu čepovaná treska v rohlíku začíná být skoro známější než brinzové halušky. Je to opravdu takový jako slovenský staple. A mně se hodně líbí název jednoho stánku, který byl právě na jednom ze slovenských festivalů. Treskoslovenská mňambasáda se jmenoval.
0: Ano, to je hezká přesmyčka. Tak Filipe, kde třeba si myslíš, že na slovenských festivalech můžeme prozkoumat tuhle gastronomii?
1: Já si myslím, že tuhle ňamku budete moct ochutnat příští víkend na trenčínském letišti, protože tam probíhá krom festivalu Pohoda taky Grape, který bude mezi 14. a 15. srpnem, takže opravdu už za chvilku. A sice jsem na Grapeu zatím ještě nikdy nebyl, ale jako pevně věřím, že tam nějakou čepovanou tresku v rohlíku najdete.
0: Já furt doufám, že to je od slova jako hroznový víno, ale těžko říct.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Whitney, I wanna travel around, no matter where we go. Tak pokud vám nezáleží na tom kam, ale jde vám prostě o to, že vůbec někam cestujete a chcete třeba taky objet svět, dokonce možná i na kole, tak je asi dobré se trošku na to připravit a vyrazit ready na to, že budete spát v přírodě, že můžete třeba taky píchnout a spoustu dalších věcí. Bikepacking je docela trend, bych řekla. Co ty, Filipe, vyrážíš někam na kolo do přírody?
1: Vůbec, já se teďka užívám si svobody spíš skrz auto, ale říkám si, že častokrát je trošku jedno kam, ale jde o to s kým. A taková hezká prostě bikepackingová dvojice Tomáš a Klára Novotní, ti na to přišli prostě, ti si užívají a vyprávějí o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích.
0: Vyprávějí to v aktuální Kasablance, kterou si můžete poslechnout na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích. No a pokud se už nemůžete dočkat, stejně jako my, tady je malá ukázka.
2: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takovej ten všední život. Takže takový to být špinavý někde v lese, spocený, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
3: No a začalo to kdy?
2: U mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25, 27 letech. A vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
4: A chodil do práce.
3: A zažíval diskomfort.
2: Přesně tak.
3: A Kláro, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
4: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explore, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
3: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o 1000 mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
2: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí Skotskou Vysočinou, brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití. Neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
3: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
2: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
3: A ráno teda?
2: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
3: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
2: No vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný.
5: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
6: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Danzun a jeho mic check. My se blížíme k závěru 9. hodiny a Danzun se blíží ke svému koncertu na pražském Stalinu, protože 3. září je ten termín, kdy tam můžete vidět nejen jeho, ale taky ještě Don Barta, Pejsejka a několik dalších DJ setů, například Jáchyma.
1: Tam bude strašných lidí. Maržary, Branko z Bridge a Tyler the Creator ve výhledu a nás čekají za chviličku dnešní poslední zprávy.
2: Popmese 2026. Einstürzen der Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: umbrella. Rolls Royce pull up, black boy hop out. Shout out to my mother and my father, didn't pull out. MSG sell out, fuck these niggas that bout. Good credit score, this car really can't max out. 2, 4, 500 stacks for the hood.
1: Tyler the Creator, jeho Lumberjack, nám odbyla 10. hodina a Rozalie Pecáková přináší dnešní další zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokameru. U požáru lesa a pole zasahovalo včera na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, schořily 2 a 1 zahradní domek. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. Zítra začíná festival Povaleč. Ten se koná ve Valči na Karlovarsku a je bez plotů a s doporučeným vstupným. Na festivalu se můžete v rámci zahradního programu těšit na několik pořadů Rádia Wave. A to na živé podhoubí s Majou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Chybět nebudou ani Starter, Živě či Boys, podcast Krištofa Šimka o tom, co dnes znamená být chlap.
2: Sport.
3: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země na svém webu. Rusko bylo suspendované od invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na Radio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
2: Radio Wave. Wave.
4: Český rozhlas. Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave.

0: Loud One a já, ještě předtím Ray, my už jsme tady filmově mluvili o Spider-Manově a taky o Odyssee, ale něco, co se stále dá navštěvovat v kinech, je i nová komedie Jana Svěráka, jeho už 11. celovečerní film, jmenuje se Pět švestek a potom, co za 10 týdnů v Česku tuhle komedii vidělo 120 tisíc lidí, teďka míří do kin v Británii, což je docela událost hodná oslav, minimálně za samotné tvůrce a tvůrky. Snímek tam uvede společnost Picture House, která provozuje menší kina a vedle těch mainstreamových filmů uvádí právě i třeba cizojazyčné filmy. No a se svými 28 vícesálovými kiny je dvojnásobně větší než její nejbližší konkurent, takže docela vlastně pěkné sály, ve kterých se tenhle film promítne.
1: Pavel Sladký už pro Radiožurnál tenhle film viděl a říká, že chce kombinovat dojetí s humorem. Jedná se o film, kdy prostě seniorská pětice vyráží do Řecka na jachtu. Výlet iniciuje osmdesátnice Věra, kterou čeká náročná operace nádoru mozku s nejistými výhledy. No a Pavel Sladký říká, že ten film vidí hodně kriticky. Je to jednak v tom, jakým způsobem vypráví a na taky na jaký typ humoru spoléhá, jak je tenhle humor případně hodnotový. Takže jestli to je drama zabalené do katalogových obrázků turistické kanceláře, to se teď nově nechá překvapit britské publikum.

0: Inji a Duan, 20 minut po 10. hodině a teď už bereme do zajících, protože o zajících je řeč v novém podhoubí. Co takový zajíc potřebuje, aby přežil v dnešní zemědělské krajině, to je hlavní téma.
1: A co potřebuje myslivost, aby se stala skutečnou péčí o přírodu? V novém podhoubí mluví Prokop Pithart s myslivcem a také zemědělcem Miloslavem Chlumským a výzkumníkem Richardem Ševčíkem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. No a tady je taková jedna lesní ukázka.
2: Na rovinu sám přemýšlím vlastně nad jako smyslem té myslivosti jako takový, jako proč to vlastně děláme. A jestli to je pro mě zábava, pro mě není zábava jít s flintou a prostě tady střílet zajíců. To prostě není zábava. To má být jako prostě práce, nějaká činnost, abych snižoval tu populaci. Jo. Ale nebudu z toho dělat prvoplánově to, že se jdu pobavit s flintou na rameni, že tady budu střílet zajíců. A já jsem z toho vždycky otrávený, na podzim znechucený. Jako mladší jsem se na to těšil, že jo, měl jsem to v sobě, že jo, jako naučený, ale pak jsem to časem prostě zpracoval, že jsem viděl, že to je vlastně jako úplně takový jako k ničemu, jakože a teď se obhajuje různě, jako proč se to vlastně dělá, ale vždycky slyším prostě tak jako zasloužená odměna, musím se pobavit, jako prostě říkám, ty se jdeš bavit tím, že jsi prostě střílet tady do zajíců. To je prostě nesmysl, to je prostě činnost v té krajině. Ty tu krajinu ovlivňuješ, tak to musíš nějak pro něco dělat. Dobrý, máme tady 1000 zajíců, není to dobře, musíme jich 300 prostě střelit, nebo ulovit, nebo chytit, nebo něco, no. ale prostě dělat z toho zábavu a jít a dělat to vlastně proto, abych mohl jít na podzim nahoru na toho zajíce, tak to je hrozný. Já toho jenom jako využívám trošku, nebo jako jsem u toho, protože prostě líp se mi to ovlivňuje, když jsem u toho, než když od toho uteču, že? Tak to neudělám nic.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Venku je vám už teď možná docela horko a dali byste možná nevím co za to, aby takhle sprchlo, že jo?
1: Už úplně všechno možná.
0: Že jo, taková jedna bouřka, takový jeden slejvák, takhle v podvečer, kdyby přišel.
1: To by bylo hezké, možná třeba konkrétně po 18.
0: hodině. To se může stát, klidně.
1: Tak to se stane. Vilma Svobodová a Míra Harant budou řešit zpěvačku Adélu, jakožto první Slovenku, která zahrála na americkém festivalu, který tady nezmínili, jakoby jeho název, ale dozvíte se to v dnešním slejváku. No a vrací se například estetika rebelky a dozvíte se, co si dělá po svém.
0: No a taky ale Ariana Grande si naopak dává pauzu od veřejného působení a dokonce i hraní v muzikálech. No a zjistíme dneska večer proč. No a Vilma s Mírou proberou taky rockovou Charlie XCX a nebo německou reperku Iki Mel, takže spousta novinek ze zákulisí i z pódií na vás čekají právě dneska v 6.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: a Crash Out. Dost užít si můžete v brněnské galerii Favu, kde do 26. srpna, to znamená, že máte ještě čas, probíhá výstava Personal Mythologies. Ta propojuje čtyři umělkyně. Viktorii Citrákovou, Kláru Goldstein a taky Medech Hoziny a Nikoletu Radišič. Z nich každá ve své praxi vychází z témat identity, původu a nostalgie a ačkoliv pochází z různých zemí a taky zázemí, taky spojuje společný zájem o zkoumání role paměti. Otevřeno je vždycky ve středu a ve čtvrtek od 15 do 20 hodin a jiné pracovní dny potom po dohodě. Takže brněnská Favu, studentská galerie, která nabízí výstavu Personal Mythologies až téměř do úplného konce srpna.
1: No a v Plzni můžete třeba vyrazit na Inspiral Garden. Dneska se tam už do 15. hodiny můžete hezky nějakým způsobem zabavit DJ setem, ale taky na vás čekají od 18. hodiny Matyášovi kamarádi, potom Metamond na náplavce a po 8. hodině Marie April společně s Gufrau, takže to bude hodně hudební, hodně takové jako něco, co prostě znáte z našeho playlistu. No a takže Šafaříkovi sady je právě to místo v Plzni, kde Inspiral Garden probíhá. Vy se můžete podívat na program inspiralgarden.cz a podívat se třeba, kdy tam hrají Good Times Only, Erika Rain a spoustu dalších, protože tenhle program tady probíhá až do 8. Máte spoustu času objevovat nejenom tenhle festival, ale taky Plzeň.

0: A ty aspeto, já si myslím, že tam, odkud pochází Ela, aby jsme teďka klidně jeli na dovolenou.
1: A tam jsou ty plavčíci, že jo, který prostě vylezli z vězení.
0: Já myslím, že to není úplně na jihu Itálie, je to spíš asi nějaký takový sever Itálie, ale...
1: Nebo Švýcarsko taky.
0: Nebo možná Švýcarsko, prostě záleží. Rachel Chinuriri, Amelie Sibo, ještě za chviličku, Cadence Weapon, tam bychom mohli vyrazit za ním do Kanady a tam teďka docela dost asi hoří losy, no.
1: To bychom docela mohli, velkou kadenci předvědat taky Jarda Petřík, který nás tu střídá, už za pár minut bude s vámi a bude tu až do 3. odpoledne.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na rádiu Wave máme 7 minutek po 11. a po Tereze a Filipovi vás už ze studia od mikrofonu zdraví Jarda Petřík. No a z playlistu Fred Again z písní Daniel Smile on my face a ještě předtím to byli taky australští Tame Impala, kteří se ztratili ve včerejšku. John Glacier už za chvilinku s novinkou Bond Girl před námi, tahle londýnská reperka s jednou z aktuálních novinek v našem playlistu. Do 12. třeba taky Robin, Ventolin, Show Me the Body a nebo Alt J. Budu pro vás mít taky v téhle hodince ukázku z nejnovějších Fasád, které budou hodně aktuální, protože se věnují tématům vedra a tomu, jakým způsobem jsou na ně nebo nejsou připravena česká města. Taky pro vás budu mít určitě nějaké ty kulturní tipy, no a v odpoledním čase vám můžu slíbit třeba ukázku z aktuálního vydání Questu, Nádechu nebo z nejnovějších Chudáčků. Teď už ale slibovaná John Glacier, tohle je její novinka Bond Girl.

0: Fake Mink ve středečním on airu na Waveu už je minulostí a před námi slibovaná ukázka z nejnovějších fasád, věnovaná mimo jiné tomu, že v Česku letos padl teplotní rekord 41,9 stupňů Celsia, který byl včera málem překonán v Plzni, tam naměřili 41,5, no a nejenom poslední červnové dny jsme tak letos mohli na vlastní kůži zjistit, jaké to je, když je ve stínu přes 40. Takováhle vedra jsou neviditelným zabijákem a zmiňuje to host právě nejnovějších fasád Jan Richter. Ten se na pražském magistrátu specializuje na adaptaci města na klimatickou změnu a na bílední jsou tak otázky, jestli jsme připraveni na takovéhle extrémní klimatické podmínky, ať už jako město, nebo jako jednotlivci. Nejnovější díl Fasád poslouchejte na tohle téma na našem webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas, na podcastových platformách, no a teď pro vás mám krátkou ukázku.
1: Bude to taky tak, že musíme počkat, až začnou ty nejhorší věci, až tady přijdou ty blackouty, abychom si vlastně fakt uvědomili, že to je potřeba, stejně jako u těch povodní, je to tím, že jsou míň hmatatelný třeba.
2: Je to neviditelný zabiják ve smyslu, že jednak jako samozřejmě není vidět a to vyčerpávání organismu a ten dopad ty teploty přichází postupně. Jo, a když přijde povodňová vlna, tak vy fyzicky vidíte a ona vás fyzicky smete. A z toho takového vnímání toho mozku, toho pravěkého člověka, který v nás furt je, tak samozřejmě jako my, když vidíme v savaně toho lva, tak začneme utíkat. A když ten lev se plíží někde v té vysoké trávě a my ho nevidíme, tak vlastně pořád jako nemáme potřebu to řešit. Takže jako je tam i nějaké nastavení psychologické toho člověka, kdy to nebezpečí, které nevidíme, máme tendenci nějakým způsobem zlehčovat nebo ho nevnímáme tak urgentně a v tom je ta nevýhoda těch vln veder. Je to pravděpodobné, že až opravdu přijde, tak jako ve Francii letos, a budou vyschlé řeky a i tady u nás a budou plné nemocnice, tak potom vlastně i ta státní správa, veřejná správa i obecně ta občanská společnost se řekne, aha, tak opravdu teďka musíme něco dělat. To je samozřejmě lepší než nic, ale myslím si, že už jsme natolik vyspělá společnost, že bychom měli být víc preventivní v tom konání a měli bychom se na to připravovat dopředu.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárim. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Prvním tipem vás pozvu do brněnské galerie Favu, kde máte ještě do 26. srpna čas nahlédnout na výstavu Personal Mythologies, která propojuje hned čtyři umělkyně. Slovenku Viktorii Citrákovou, Brazilku Klaru Goldenstein, Iránku Majdek Hosseini a Řekyni lomeno Srbku Nikoletu Radišič. Každá ve své praxi vychází z témat identity, původu a nostalgie, a ačkoliv pocházejí z různých zemí a zázemí, tak je spojuje zájem o zkoumání role paměti. Vytváří autobiografická a autofikční vyprávění, která se pohybují napříč textem, videem, malbou a taky instalací a zároveň se zabývají osobními zkušenostmi i intimními zážitky, hledáním domova nebo sounáležitosti.

0: konkrétní předměty, takzvaně šmejdit, a postupně objevovat příběhy jejich obyvatel. Instalace využívá principy narrativního designu, inspiruje se počítačovými hrami a imerzivními instalacemi a zve vás k novému pohledu na ty druhé, bez předsudků, skrze prostor a osobní zkušenost. Dneska od 17 hodin kolem jdoucí v kasárna Žižkárna v Českých Budějovicích.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.

0: smoke, no vapor. They say I'm a plate maker. Touchdown in LA like the Lakers. I've been on my grind like a skater. Hey.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
2: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

Tak doufám, že jste si taky všechny ty ryby dali do pytlíku společně s Ventolinem a jeho vyšší inteligencí. 11 hodin a 44 minut, před námi teď Sonku v podobě pozvánky na koncert, dá se říct, i když já pro vás těch koncertních typů na dnešní den budu mít v odpoledním čase hned několik, tak teď jedna pozvánka na 15. srpen, kdy se v pražském klubu Bike Jesus představí američtí hardkoráři Show Me The Body. A to s novou deskou, kterou vydali, já nevím, je to ani ne měsíc, čtvrtá řadovka pod názvem Alone Together. No a my si od téhle newyorské skvadry hrajeme ze zmíněné nahrávky věc nazvanou Do What's Right Happy. A předpokládám, že i ta zazní naživo 15. srpna v Bajku.

0: Jedna o medu, anebo možná taky ne, spíš ne. Anet X, Hany, 11 hodin 53 minut, středeční on air na Waveu do 12. ještě v podání Alt J a taky Scar.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: slovenská hudebnice Adéla, KG Beach. 12 hodin 6 minut, středeční on air na rádiu Wave se překlopil do své odpolední části, a to se songem od Bully, lepřečeno spoluprací se Sokremami s názvem Lose You, kdo rozhodně nestrácí na dechu ani na kvalitní muzice, co se týče vydávání nových věcí, tak to je Cringe Prince. Tenhle pražský rapper v polovině května vydal svou druhou studiovku, jmenuje se Toxic 12. No a přesně o dva měsíce později se hned přihlásil s další novinkou Spirit of Truth. Je deska, ze které si hrajeme jako jednu z letních novinek v našem playlistu věc pojmenovanou Who Did. Tu vám taky v zápětí do uší pošlu a v téhle hodince k ní přidáme třeba Miss Petty, Perfume Genius, Shy Girl a nebo Gufrau s Viktorem Kalem a Rohonym Navždycky blázen. Taky pro vás budu mít další kulturní tipy. A za pár minut i ukázku z nejnovějšího dílu Questu.
1: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Po spolupráci FKA Twigs a Yeet tady teď mám pro vás slibovanou ukázku z aktuálního vydání Questu, který byl tentokrát s publikem naživo, a to v rámci letní podcastové scény. Jarda, Šárka a Lukáš tam navíc rozebírali hodně zajímavé téma, a to jejich vysněné tituly, které ale ještě nikdo nikdy neudělal. Celý díl Questu, pokud jste nebyli přímo na místě, můžete poslechnout na našem webu wave.cz a v podcastových aplikacích, protože záznam jsme samozřejmě pořídili a ukázku z něj pro vás teď mám připravenou taky ve vysílání.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Dobrý den.
4: Dobrý večer.
3: Vítáme vás na živé epizodě Questu, kterou natáčíme na letní podcastové scéně v Troji. A úplně poprvé, my už natáčíme ty živáky docela dlouho, už pár jich za sebou máme. A úplně poprvé dneska máme vyprodáno, takže za to jsme vám chtěli strašně moc poděkovat, že jste za náma dorazili. Opravdu si toho vážíme.
4: A to tleskáte sobě.
3: Tleskáte sobě a tleskáte si správně, protože přece vy jste ten důvod, proč my jsme tady. Mé jméno je Jarda Mévald, společně se mnou je tady Lukáš Grigar.
4: Dobrý večer ještě jednou.
3: A netaktně jsem nechal na poslední místo, ale rozhodně ne svým šarmem, důrazem a vším možným. Šárka Tmějová, ahoj.
5: Dobrý večer, dobrý večer.
4: Myslíš šarkmem?
3: Dneska téma dnešního dílu, protože my jsme loni dělali takovou politickou, nepolitickou satiru. Byl tady s náma Jan Špaček. Původně jsme chtěli, aby byl tajným hostem i dnes, aby dorazil a zasedl si někde mezi tady vás do publika. Třeba se to stane, protože on mi říkal, no možná, uvidím. A což je takový velmi konkrétní samozřejmě. Téma dnešního dílu není o politice, ani apolitice, ani nepolitice.
5: Ani o ptácích.
3: Ani o ptácích.
5: Ani o špačcích.
3: Ano, to je pravda. Chvilku mi to trvalo, než mi to docvaklo.
4: Počkej, tyhle vtipy mám dělat já, ty jako nejlasnější.
3: Dneska to bude o hrách, které ještě nikdy nikdo neudělal. Protože já, když jsme si dávali dohromady toto téma, tak jsme zjistili, že společně jsme hráli ne stovky, ale možná tisíce her a je těžký nás překvapit. Je těžký překvapit člověka, který se hraním her živí. A člověk by si řekl, a to je přece super práce, živit se hraním her. Člověk jenom hraje hry, pak hraje hry.
4: Pak hraje hry dál, protože nemá na jídlo, protože to není dobře placená práce.
3: Ano. Je to odvětví, ve kterém je to složité, zejména teda v roce 2026. Šárka by o tom mohla velmi vyprávět.
5: Mě ještě nikdo nepropustil na rozdíl od tisíců různých lidí, kteří se živili děláním her, ne teda hraním, ale možná i tím hraním.
3: Ano, ale naše herní zkušenost kolektivní je taková, že když člověk si řekne, no počkej, ale tohle ještě nikdo nevymyslel, tak často někdo z nás řekne, ne, počkej, hra z roku 97, která se jmenovala XYZ, nebo Z třeba, tak...
5: Tam jsou ty diamantový krochny, Jardo.
3: Tam jsou... Já to neřekl.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
6: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přehlušit hlas.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už když jsem v minulé hodince hrál novinku od Show Me The Body a zval na jejich koncert, který je v půlce srpna v prostoru Bike Jesus, tak jsem zmiňoval, že se rozhodně dneska dostaneme i k koncertním typům pro středu 5. srpna, neboli pro dnešek. Tak pojďme na to. Začneme kabinetem Muse v Brně, kam můžete zajít na americké Good Riddance. Světový hardcore punk ve své nejčistší podobě, dá se říct. Skvadra, která představí naživo hlavně už svou 10. řadovku, nazvanou Before the World Caves In, ale předpokládám, že dojde i na staré hity. Po 8. večerní dneska v kabinetu Muse Good Riddance. Dva typy pro Prahu, oba z domácí sféry. Začneme pozvánkou do čistírny 1906. Tam dneska po 7. večer dojde na křest singlu Grand Hotel Praha projektu Tomáše Didunika s názvem Taskent. Vlastně Tomáše Didunika a Petra Schovánka, abych byl úplně přesný. Tahle dvojice kombinuje poetický rap doprovázený trombóny, to se nevidí jen tak často, a zároveň taky precizní taneční rytmikou. Křest singlu dneska po 7. večer v čistírně 1906. No a druhý tip je do cross klubu. Tam se můžete těšit na Marcel Gidot's Holy Crap, českou psychedelii, tvořenou 5 členy, která mísí tradiční rock, crowd i jazz. A představí se taky 4členná synthroková kapela z Plzně China Soup. Tahle dvě jména dneska po 6:30 v cross klubu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu.

prázdniny vstoupily do druhé poloviny a znamená to mimo jiné, že i v srpnu máte možnost potkat Radio Wave na různých festivalech a eventech takzvaně mimo barák, neboli mimo Vinohradskou 12. Asi to úplně nejbližší je jednak Prague Pride, kde máte už dneska šanci v kinosálu Pride House zažít naživo Hotcast Pod, ve kterém Karel Vladyka a Eliška Soukupová vyspovídají drag queen Miss Petty. Také se mihneme na brněnském festivalu Pop Mese, konkrétně díky Adéle Šponerové a jejímu podcastu Impact, který bude živě natáčet teď v pátek 7. srpna od 17:30 na stage Pop Talks. No a docela obšírnou sestavu jsme vyslali na Povaleč mezi 7. a 9. srpnem, teď o víkendu. V sobotu se můžete těšit v rámci zahradního programu na živé Podhoubí. Chybět nebudou ani Starter živě nebo Boys, podcast Krištofa Šimka. No a samozřejmě pokračujeme i v letní podcastové scéně v Trojském pivovaru v Praze, kde se už zítra od 7 hodin večer představí Chudáčci neboli Petr Uhlík a Adam Ernest. Taky vás čekají ještě dvě série Rivier, vždycky to budou úterky. První srpnový termín je 11. a ten druhý je potom v druhé polovině srpna. Oba eventy najdete na našem Facebooku. No a pokud se podíváme třeba ještě do září, tak nás můžete potkat i na multižánrovém festivalu Vimperk. Tam to budou konkrétně Boys a Podhoubí. Kompletní seznam toho, kde všude se ještě během srpna a začátku září mihnem, najdete shrnutý na našem webu. A nebo vám taky nic neunikne, když budete sledovat naše sociální sítě. No a teď jedna ryze letní domácí projekt Oriona z PSHček, Grupo Salsíča a jejich refrén.

0: Britská reperka Shy Girl a tohle byla její spolupráce s Daniel Harlem. Věc Encore z EPčka Club Shy. 12 hodin 51 minut, středeční on air na rádiu Wave, za chvilinku taky mimo jiné s Gufrau, Viktorem Kalemarhonym a jejich hitovkou Navždycky blázen, ale stihneme třeba i Elfie Templeman a Chloe Moriondo ve spolupráci Dizzy.
1: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Když se řekne newyorská indie rocková scéna přelomu tisíciletí, tak předpokládám, že nejeden a nejedna z vás by jako jednu z důležitých kapel zmínili The Strokes. No a právě tahle skvadra teď v létě po 6 letech vydává nové řadové album. Je to už jejich 7. řadovka. To album se jmenuje Reality Awaits. A taková poznámka hned na úvod, jestli nemáte rádi autotune, tak tuhle desku ani nezapínejte, protože je ho úplně plná. Každopádně my si z téhle novinky hrajeme věc nazvanou The Fruits of Conquest a takhle zní The Strokes v roce 2026.

0: Nenávistný a zraňující jazyk namířený proti queer lidem může mít různé dopady, ať už psychologické, společenské nebo politické, a některé můžou být i tragické. Jak takové projevy vypadají, kdy a proč přerůstají do fyzických útoků a co dělat, pokud jsme v roli přihlížejících? O tom všem se s filozofem jazyka Tomášem Koblíškem v Novém nádechu bavila Lucie Zajda. Celý díl na wave.cz, taky v aplikaci Můj rozhlas nebo všude tam, kde rádi posloucháte. A před námi ve vysílání teď krátká ukázka.
1: Hate speech proti queer lidem nebo proti LGBT lidem může mít mnoho různých cílů a také, že může mít mnoho různých stupňů. To znamená, opravdu to někdy může být ten brutální výkřik ve vztahu k někomu, ale někdy to může být i taková letmá poznámka, která možná ze strany toho mluvčího nepůsobí tak tvrdě, ale někdo, kdo je tímhle typem poznámek vlastně obklopen každodenně, tak to pro něho může být docela velká zátěž. Ty nenávistné projevy, třeba i méně explicitní, vede k tomu, že ti lidé vlastně sami nechtějí tolik vystupovat ve veřejném prostoru, protože vědí, že jakmile se projeví nebo nějakým něčemu se vyjádří, tak na ně bude útočeno. V některých výzkumech se ukazuje, že mnoha nenávistných projevů ti šiřitelé vlastně ani nevědí, že používají nenávistný jazyk. Často ty nenávistné projevy pro ty lidi vytvářejí cosi jako jazykové prostředí. Je to ten nenávistný jazyk, je cosi, s čím se setkávají velmi často, je to součást světa, kterého obývají, a po určité době vlastně to, co se jim přihodí, to, co začnou pociťovat, je výsledek toho, že už nějaký čas žijou v tomhle světě. Tak výsledek nějakého dlouhodobějšího procesu. Samozřejmě velká skupina těch dopadů jsou nějaké dopady psychologické, mohou to být deprese, traumata, sebevražedné myšlenky, že někdo, kdo žije v tomhle nenávistném prostředí, v prostředí, kde je typický nenávistný jazyk ve vztahu ke queer lidem, a on sám třeba jako teenager si uvědomí, že vlastně je součástí téhle skupiny, tak on se může jednou ráno probudit a říct, jestli jako ještě vůbec mám být jako na tomhle světě, protože on jako je obklopený tím portrétováním sebe sama jako někoho, kdo by tady neměl být. Tak to je jeden z těch nejvážnějších dopadů a ty dopady někdy bývají dost tragické, bohužel. Reagovat na nenávistné projevy nutně nemusí znamenat reagovat na toho nenávistníka nebo na toho hejtra. Reagovat na nenávistný projev často může znamenat nějak oslovit spíš tu oběť, že to by mohlo být ten prvním typem reakce. A už jenom to, že mu vlastně napíšete, vyjádříte nějakou podporu, může být často dost důležité.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Ve středečním On Airu na Waveu doznívají 52 Hertz Veil a my se teď už na chvíli podíváme do Polska společně s naší zprávařkou Rozalí Pecákovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Konkrétně zamíříme za našimi severskými sousedy z důvodu toho, že oni odstranili jeden konkrétní pomník ze sovětské éry, což důrazně skritizovalo Rusko a dokonce to označilo za rouhavý krok. A mě samozřejmě na úvod zajímá, co to bylo za pomník.
1: Byl to pomník v Pyrzicích věnovaný Rudé armádě, tedy sovětským vojákům, kteří padli právě ve druhé světové válce. A šlo o takovou obdélníkovou betonovou konstrukci o hmotnosti několika set tun s reliefem hlavy sovětského vojáka a na pamětní desce byl nápis Věčná sláva padlým hrdinům 1941 až 1945. Tuto podobu získal pomník až roku 1984, ale ve městě stál už od poválečných let.
0: A proč se v Polsku rozhodli ten pomník odstranit?
1: No tak třeba Polský státní institut národní paměti, který tu demolici financoval, uvedl, že pomník byl objektem sovětské propagandy. V Polsku mají navíc od roku 2016 zákon, který požaduje destalinizaci veřejného prostranství.
0: A proč ta demolice vyvolala tak ostrou reakci v Rusku?
1: Ono úplně nejde o ten jeden specifický pomník. V Polsku takových i po páru komunistů v roce 1989 zůstalo mnoho. Ale i přesto, že ten zákon o destalinizaci prostoru je v Polsku už 10 let, bourání se zrychlilo až od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby jich zbourali už desítky.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Rozálie, díky, hezkou středu.
1: Díky tobě taky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

I'm a lonely, lonely. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva tipy na právě probíhající městské festivaly. Začneme pozvánkou do Šafaříkových sadů v Plzni, kde máte ještě 3 dny do 8. srpna čas na to navštívit Inspiral Garden. Dneska mimo jiné v rámci Garden Talks o tématu, jak daleko je světová scéna, a z hudebních vystoupení se můžete těšit na kapely Metamond, Matyášovi kamarády Marie April a nebo Gufrau. No a v Praze pokračuje až do 9. Prague Pride, letos hned na 6 hlavních místech. Největší lokací je nově na ostrově Štvanice Pride Park. Můžete se těšit například v 15 hodin na Hotcast Rádia Wave pod živě od 15, jak jsem zmiňoval, a to v prostoru Pride Houseu v kinosálu. Jinak samozřejmě taky například na Queer Yogu, na debatu magazínu Kult o sexualizovaném a domácím násilí. Těšit se můžete i na lekci tanců salsa a čača pro všechny. No a samozřejmě na spoustu dalších programů, ať už to jsou promítání, ať už je to muzika, a nebo třeba předpremiéra filmu Čika Čeka s účastí tvůrčího týmu, a to dneska od 6:30 opět v kinosále v Pride House. Kompletní program letošního ročníku Prague Pride hledejte na webovkách praguepride.com.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Jedna o výhrách a prohrách, to asi hlavně. You lose, Magdalena Bay ve středečním on airu na Radio Wave pár minut před druhou odpolední. Venku už to zase vypadá na solidní tropy, tak hlavně prosím vás dostatek tekutin a ideálně ve stínu. Před námi v playlistu docela ještě Jaša 96, taky Giovanni Tiamo nebo De Marias.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: DJ H a Elika a Lucille, před nimi domácí Ghost of You a teď 8 minut po 14. nová Medana, deska pojmenovaná Confessions 2, která už svým názvem odkazuje na, dá se říct, už legendární album Confessions on the Dance Floor. No a jak moc je celé taneční, to samozřejmě je nejjednodušší si ověřit na vlastní uši. My si z téhle nahrávky hrajeme track, který už svým názvem říká vše podstatné, Danceteria.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Tak u koho je dneska ta house party? Party at my place ve středečním on airu na Radio Wave. A před námi ukázka z nejnovějších chudáčků, kteří tentokrát nahlédli pod pokličku sami sobě, neboli odhalili ty nejvíc bláznivé nabídky, které jim zatím přinesla jejich herecká profese. A vy se tak dozvíte, do jakých situací dostala Adama a Petra právě jejich profesní štace a jestli obstáli se ctí. Nový díl, kterým vás provedou milovníci, kaskadéři a myslitelé Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest, najdete na wave.cz, taky na audioportále Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Tady je ukázka.
1: Se mnou do posilovny.
2: Chodí Benita Rosal?
1: Ne, chodí, protože já chodím rád do takový jedný jako zapadlý a chodí tam v ten čas většinou taková partička tří autobusáků, kterým je v průměru 45 třeba a vejš. A já, aby jako oni věděli, jakýho tady intelektuála mají vedle sebe, tak jsem si vedle té lavice, na který jsem cvičil, položil ten časopis otevřený směrem do té posilovny.
2: Ne.
1: A říkal jsem si, že když půjdou kolem... A
3: normálně stará škola, jo.
1: No ale no přesně, to hlavně. A říkal jsem si, že pak budou třeba říkat.
2: My tady máme takovýho fakt blázna do kulturistiky.
1: Ale já přitom nejsem jako blázen do kulturistiky.
3: No
1: ale
3: ten den chtěl být.
1: Ten den dneska jsem chtěl být a chtěl jsem, aby si oni až půjdou, ty normální, víš, ty jasně, normální chlapy z práce,
2: jasně,
1: až půjdou k těm autobusům řídit ty naše, řídit ty naše životní dráhy, tak aby si říkali, mimochodem chlapi, všimli jste si, s čím cvičí ten herec? On nečumí do mobilu. On má nějaký starý kulturistický časopisy. Tyjo, to je skvělý, to už se dneska nevidí. A takový už dneska nejsou. Možná to s tou jeho generací
3: není tak špatný.
1: A abych se přesvědčil, jestli si to opravdu říkají.
2: Tak jezdíš autobusem s tím.
1: Tak jsem si vypnul sluchátka, i přesto, že jsem je měl v uších.
3: To je tak ubohý, ale já to tak znám.
1: A zjistil jsem.
3: Já to taky dělám. No.
1: A zjistil jsem, že jsem jim úplně
3: že to vůbec
1: ne, že podle mě si ani nevšimli za těch x let, že se potkáváme.
3: No.
1: Ale jako, ano, tohle jsou ty skupiny lidí, ke kterým já tak jako lnu.
2: Jo, a chceš udělat dobrý dojem před nimi.
1: Ano, přesně.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pár minut zpátky jste slyšeli ukázku z nejnovějších Chudáčků. No a jestli je chcete zažít živě, tak zítra vyražte do Trojského pivovaru v Praze, kde se Chudáčci neboli Petr Uhlík a Adam Ernest představí po 19. hodině. A ještě jeden tip tady pro vás mám na zítra, nebo vlastně dá se říct dva. Tím prvním je vernisáž v pardubickém klubu 29, kde už od 3 odpoledne bude zahájena výstava Home Sharing, neboli obyčejné dny s neobyčejnými dětmi. Fotografická instalace, která přibližuje radostné i všední momenty dětí s autismem a jejich hostitelů. Prostřednictvím snímků nahlédnete do světa home sharingu, formy odlehčovací péče, kde lidé z rad běžné veřejnosti otevírají ve svém volném čase domovy i srdce dětem s autismem a mentálním zvýhodněním. Vernisáž doplní odpolední swap oblečení a taky beseda s koordinátorkami home sharingu. Začíná se už ve 3. A ještě jeden tip tady pro vás mám na zítra, a to hudební / koncertní. V Praze v prostoru Burza 4 můžete od 8 hodin večer zajít na instrumentální pražskou psychedelik bluesovou kapelu The Bulbuls. Začíná se v 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Dvě audioknihy můžete aktuálně poslouchat na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. Na dílo Muklové a Šlajsny Daniela Flasy máte čas do 23. srpna. No a ještě víc času máte na milostnou novelu ze současnosti od Gabriely Brázdové, která se jmenuje Hody a která v 5 dílech popisuje křehkou rodící se lásku 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Příběh o tom, jestli tihle dva obstojí pod tlakem očekávání a předsudků, je citlivě vyprávěnou story ze současného venkova. Čas na ní máte do 20. září. 5 zhruba půlhodinových dílů, jak už jsem zmiňoval, najdete na našem webu anebo na audioportále Můj rozhlas. Před námi jedna z dalších novinek v playlistu. Chad Ugo a Lakely 47 a Tierra Whack a jejich spolupráce pojmenovaná Jump Up Vinia.

Bob Bleedy, Insane pro všechny ty z vás, kteří už blázní z těch veder. 14 hodin a 49 minut na rádiu Wave už za chvilinku on air s Martinou Foldinovou a taky nejnovější houpačky po půl šesté, tak si užijte i další program naší stanice. Já vám do té 15. ještě budu hrát například Yumizuma, Bad Karma Boy, no a těšit se budu zase na zítra. Mějte se krásně.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tolik hudebnice Alexandra s trackem Sideways, teď na vlnách Rádia Wave. No a za mikrofonem už taky Martina Foldinová. Je středeční třetí hodina odpolední právě v tento okamžik konkrétně. Doufám, že máte moc hezký a příjemný den. Budeme v něm pokračovat společně a dalšími položkami u nás v playlistu. Birds of Canada nebo Girl Shades před námi.
1: Rádio Wave.
2: Rozhlas
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Legendární hypnotičtí Boards of Canada nebo teď domácí projekt Girl Shades s trackem Ego. Na vlnách Rádia Wave to byl start a další hodinky vysílání. Máme 7 minut po 15. odpolední. Doufám, že máte krásný, příjemný den, že si ho budeme společně vylepšovat v následujících 3 hodinkách. Pokud na to tedy ovšem samozřejmě budete mít náladu, chuť, prostor, bude vás to bavit. Co vám nabídnu až do té 18. hodiny? No tak bude to třeba ukázka z aktuální epizody našeho hotcastu Pod, taky společně koukneme na ukázku z nového dílu Impactu, a nebo si pustíme kolem 17:30 z Brusu novou epizodu našich Houpaček s kým jiným než s Vítečnou Míšou Sladkou. Tolik obsah Rádia Wave do té 18. hodiny, ale jak už tak bývá zvykem, před námi další muzika. V následujících okamžicích Mock Media, OK Giorgio s trackem OK, no a teď už jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, kterou budete znát spíše pod jejím uměleckým pseudonymem Meaningful Stone. Zvláštní to matematika, skladba v jejím podání 1 plus 1 rovná se 0.

0: Kolikviteční Mock Media s trackem Mock City Rock teď je na vlnách Waveu. No a před námi už ukázka z nového dílu Hotcastu Pod. Hostem je tentokrát umělec Jan Durina. Jehož díla jsou současně k vidění například na výstavě Bienále ve věci umění. Ve své interdisciplinární praxi se zabývá tématy genderu, identity, osamělosti nebo třeba tělesnosti. Celý tento díl už teď můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Naučiť se vlastně odísť z těch paternů, alebo ako to povedať, v ktorých som vlastne fungoval dovtedy, pretože ja som vôbec nevedel o niečom takom, že existuje nejaká ako, alebo ako vyzerá nejaká self-care, alebo vlastne nikdy som, neviem, možno nemal peniaze na terapiu, alebo som si myslel, že to nepotrebujem, alebo som si myslel, že tá depresia a to všetko vlastne a tá, že to je ako nejaká dôležitá súčasť mňa a trošku som ju tak ako glorifikoval ako vlastne umelec, že som si vravil, že toto je ten source vlastne.
2: Což nám je predkládané ako celý život.
1: Áno, áno, to je vlastne tak.
2: Takže umelec má trpieť a nemít peníze.
1: Vlastne tak, plus toto nám bolo teda samozrejme hovorené. Celý čas na
2: to říkal
1: škole.
2: Snad i náš bývalý prezident jednou, že jo, tuším. No, každopádně, pokračuje.
1: Takže vlastně jakoby to je samozřejmě neudržatelné. Jakoby tak člověk může možno nějakou čas svého života fungovat, ale potom už to začne být úplně naozaj, že to nejde a musíte si naozaj vybrat, že buď úplně prestanete robiť, odjdete vlastně z této sféry, alebo prostě zmeníte něco na sebe. A já jsem musel niečo na sebe zmeniť, pretože tá druhá možnosť bola už ako naozaj nebyť pre mňa vtedy. A takže vtedy to bol ako veľký boj, niekoľkoročný, kedy som naozaj začal proste fakt sa o seba starať, fakt som začal proste vyhľadávať kvalitných doktorov a chodiť na terapie a podobne a podobne. No a dnes musím povedať, že ja už som nejakú ako depresívnu epizódu nemal vlastne možno aj posledných 5 rokov. Dúfam, že teda ani nebude. Možno tak čo skoro. Ale vlastne za každým, akože samozrejme, že vlastne často padám do nejakých takých ako melancholických nálad a vlastne neviem úplne čo a mám pocit, že veci nemajú zmysel. Ale chcem sa teda vrátiť k tomu, čo si teda spomínal. A asi by som povedal, že hlavne som sa naučil hovoriť nie.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimite. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: poctivý grime z Londýna a taky ze Strašnic, protože tohle je spolupráce, za kterou stojí Smek a P Money. Skladba Fake doznívá v jejich podání ve středečním odpoledni na Waveu a já už mám pro vás nějakou tu kulturu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Celý týden jsem vám doporučovala návštěvu Plzně a budu v tom pokračovat i dnes ve středečním odpoledni, protože celý tento týden můžete v Plzni navštívit festival Inspiral Garden. Ten letos má už 7. ročník, probíhá tedy až do 8. srpna, no a proměňuje plzeňské Šafaříkovy a Smetanovy sady v takový živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, debat, street foodu a designu. Součástí programu je oblíbený street food festival Babylon na Plotně nebo i Mint Market s tvorbou lokálních designérů a tvůrců. Pokud se podívám na hudební program, tak v rámci dnešního dne můžete zažít vystoupení projektu Matyášovi kamarádi, vystoupí hudební duo Metamont, taky hudebnice Marie April, držitelka ocenění Anděl, která dorazila i do našeho pořadu Impact, tak pokud se chcete na dnešní večer připravit, můžete na YouTube Rádia Wave ve videopodobě s tímto rozhovorem. No a pak dnes taky docela velké hvězdy v rámci alternativní scény vystoupí Gufrau. Navíc ještě teď v odpoledním čase můžete stihnout debatu s podtitulem Garden Talks, jak daleko je světová scéna. Tak pokud vás toto téma zajímá, můžete se dozvědět trošku více v rámci dnešního programu. Vstup na ten festival zůstává naprosto tradičně stále zdarma. No a pokud se chcete kouknout na kompletní line-up až do víkendového času, doporučuji webovky inspiralgarden.cz. Já je mám otevřené zrovna teď, jsou hrozně hezky vytvořené, tak určitě koukněte. A pokud nemáte čas dneska na středeční program, tak koukám třeba na zítřek, čtvrtek, to vystoupí třeba kapela Wild Tides, taky z Německa Leocardo, Dinaprio, v pátek pak třeba jména jako Temný Rudo nebo Simi Livin Live, všechno jména, které můžete znát velmi dobře z playlistu Rádia Wave. No a pak třeba v sobotu 8.8. slovenský hudebník Fulcrum nebo hudebnice Erika Rain, taky jména velmi dobře známá z playlistu u nás na Waveu. No, takže připomínám Plzeň, Inspiral Garden, koukněte na jejich program na webu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Ve středečním odpoledni na Wave Girls se skladbou Lust for Life, teď 15 hodin 39 minut k tomu, konkrétně v tento okamžik ladíte odpolední on air, ve kterém zamíříme na americkou hudební scénu za mou asi úplně nejoblíbenější hudebnicí Chelsea Wolfe, totiž teď otevírá další kapitolu svojí, ale téměř stále identicky temné tvorby. Připravila si pro nás novinku s názvem Cold, to je ukázka z jeho chystaného a už 9. alba The Dark, které vyjde 21. srpna u Loma Vista, což je její už nějakou dobu tradiční značka, pod kterou vydává. Za mě osobně asi deska, na kterou se teď ve druhé polovině roku těším úplně nejvíc, jsem hodně zvědavá, protože ty dosavadní singly, a dohromady jsou 3 venku, kromě skladby Cold, ukazují, že Chelsea sice zůstává u své polohy, která se pohybuje někde od gothic rocku, doomu, folku i experimentální elektroniky, ale míří spíš k těm klidnějším pasážím, které umí nabídnout v rámci své tvorby, a zatím ty všechny 3 singly zní, že se vydává spíše touto cestou, ale těžko soudit, neslyšela jsem celou desku, jak říkám, dočkáme se jí už ve druhé půlce tohoto měsíce, já se nemůžu dočkat a nemůžu se dočkat ani této skladby u nás v playlistu. Určitě doporučuji kouknout taky videoklip od režisérky Magdaleny Vosinské. Tam můžete vidět takovou spiritistickou seanci, která se postupně mění v takový nadpřirozený rituál, tak koukněte. No a zároveň připomínám, že Chelsea potom vyráží na podzim na celosvětové turné a 5. prosince se představí taky v pražském prostoru Archa+. Tady Chelsea Wolfe se singlovkou Cold.

0: Australský hudebník a taky aktivista. Tohle byl Genesis Owusu s trackem Stampede. Rozhodně doporučuji, pokud budete mít někdy možnost zažít naživo. Já jsem měla to štěstí asi 2 roky zpátky na festivalu Pohoda v Trenčíně a rozhodně můžu doporučit. Bavila jsem se od začátku až do konce. Další muzika před námi ještě předtím, než odbije 16. odpolední, taky zároveň připomenu, že dnes 5. srpna slaví svátek všichni s krásným jménem Kristián, Křišťan nebo Milivoj, takže pokud někdo z vás poslouchá v tento okamžik, zdravit se, přání všeho nejlepšího. Naprosto tradičně taky následující skladby u nás v playlistu přesně pro vás. Kai Wiston a nebo třeba domácí a dnes už bohužel neexistující Pacino.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Energické hudební duo Frost Children se skladbou Control teď ve středečním odpolední na Waveu. Přehoupli jsme se přes 16. odpolední, 5 minutek po ní je právě v tento okamžik, ale stále vás i v tento čas zdraví ze studia Waveu Martina Foldinová. Už za chvilku spolu koukneme na aktuální z Brusu novou epizodu našeho Impactu, tedy pořadu, který pro vás moderuje kolegyně Adéla Šponerová. Už nějaký ten čas ho můžete potkávat třeba i ve videopodobě na YouTube Rádia Wave, včetně i té aktuální dnešní nové epizody. My si už za chvilku pustíme ukázku z této epizody, ve které rozebíráme v určitém smyslu novou filmovou vlnu, ale zejména optikou žen. Tak o tom teď aktuální díl Impactu. Do té doby, než vám ukázku pustím v playlistu Angie Mille, Boys Noise a Abra, a teď si lehce osladíme život. Tady track Cupcake v podání reperky hudebnice Rico Nasty.

0: Ve filmovém průmyslu se teď mluví o příchodu nové generace. Myslí ale nová vlna taky na ženy? Podle výzkumu tvoří ženy jen 19% hlavních filmových profesí v českém celovečerním hraném filmu. Tedy skoro stejně, jako to bylo na začátku 90. let. Jaké je dnes postavení mladých žen ve filmu? Poslechněte si nový díl Impaktu z letní filmové školy s filmovou historičkou Terezou Česány Dvořákovou a také režisérkou Norou Štrbovou. Před námi je teď krátká ukázka, ale celý díl můžete najít na webu wave.cz a ve všech podcastových aplikacích, včetně videopodoby na našem YouTube.
1: Tenhle problém se začal teď vyjevovat i kvůli tomu, že třeba naše generace nebo ještě výrazně ty mladší generace už nejsou úplně ochotny jako celý svůj život stočit kolem své profese a jako vlastně padat kvůli tomu na hubu, což ty generace nad náma na to jsou zvyklejší a že vlastně často se jako odvolává, říkají se různý příklady různých žen, který to zvládly, skloubit kariéru s dítětem a přeci si nestěžovali, no protože byli vlastně, žili v nějakým jako v nějakém takovém jako nastavení, že si nemají stěžovat a že tohle je normální, vlastně takhle makat. A to je něco, co třeba já silně pociťuju, že bych ve svém životě chtěla třeba někdy mít i prázdniny, což fakt nemám.
2: Jako měla svatost, ještě ne.
1: V téhle profesi prostě nejsou. Jako, není čas, člověk musí něco psát, furt musí psát nějaký fondy, nějaký žádosti, jako texty na žádosti o fondy, dělat prostě pořád připravovat nějaký projekty, do toho většinou má ještě nějakou práci, aby vůbec se uživil do toho. Já jsem třeba teď dodělávala ještě školu neumím si vůbec představit, že bych do toho všeho měla ještě dítě. Vůbec strašně obdivuju všechny, co to dokážou skloubit a zaslouží si velký respekt, podle mě.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Německa, rakouské, vídeňské konkrétně trapové scény. Gola Gianni s trackem Zwei Hände se teď na vlnách Wave. Před námi ale Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším pozvánku na jednu pražskou filmovou projekci, kterou můžete navštívit zítra, tedy ve čtvrtek 6. srpna. Bavit se teď budeme společně o prostoru Baden-Baden na ostrově Štvanice, kam si zítra od 9. hodiny večerní můžete zajít na projekci snímku Raději zešílet v divočině. Jaké to je žít mimo pravidla společnosti, mimo spěch, hluk a taky očekávání ostatních? Kinedoc vás tentokrát zve do Baden-Baden na projekci oceňovaného dokumentu Raději zešílet v divočině od režiséra Mira Rema, inspirovaného knihou Aleše Palána a Jana Šibíka o šumavských samotářích. Dobrá zpráva na druhou, vstup na akci je kompletně zdarma, takže připomínám, projekce snímku Raději zešílet v divočině, 9. hodina večerní a pražský prostor Baden-Baden Štvanice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Takovou terapii jsem zažila já včera večer, aniž bych úplně moc dobře tušila, kam se vypravuji, tak jsem jen věděla, že se po náročném dni v práci vypravím ven s mojí kolegyní Eliškou Soukupovou a pokud jste v Praze, tak už jste asi pravděpodobně zaznamenali, že tento týden je Pride Week a o víkendu taky můžete zažít duhový průvod. No a Pride nabízí široký, bohatý doprovodný program. No a vy jste ještě stále můžete, ale mohli jste to zažít už včera, mohli jste zažít drag show s názvem Queendom After Hours, která proběhla včera v pražském podniku PM Club a to je to místo, kam mě sebou vzala má kolegyně Eliška Soukupová a vy se tam na podobnou drag show můžete vypravit i dnes od 9. hodiny večerní a zmiňuji to zejména, protože vám to rozhodně doporučuji udělat. Pokud jste ještě v Praze, máte rádi drag, tak je to něco, co byste rozhodně neměli minout. Queendom totiž přinesl v rámci Pride Weeku takovou temnou, hodně svůdnou a dost velkolepou show. Já jsem vůbec netušila, jaké queenky na místě uvidím, tak patří mezi ně Fatal Vanity, Monstera Medusa, Dima Arest a Annie Baker. Ty vás rozhodně vtáhnou do takových temných klubových zákoutí. Je tam hodně horko v tom podniku, ačkoliv celou dobu běží klimatizace a to nejenom proto, že teďka zažíváme vlnu veder, rozhodně vám doporučuji tuto návštěvu, protože pokud mě něco po hodně dlouhém týdnu práce zvedlo takzvaně ze židle a udělalo mi to neuvěřitelnou radost a vlilo mi to krev zpátky do žil, tak to právě byla tahle drag show, kterou vy ještě můžete zažít dneska opakovaně večer od 9. hodiny. Připomínám Queendom After Hours, PM Club v Praze. Je to místo, kam se můžete vypravit a schválně jsem se ještě teďka koukla, že lístky se stále prodávají, takže pokud by vás to zajímalo, určitě koukněte, je to jedna z nejlepších drag show, kterou já jsem osobně kdy viděla. No a teď trochu energické muziky u nás v playlistu, abych to vlastně podtrhla a doplnila. Tak hudebnice Tina Shey, americká zpěvačka, herečka, taky tanečnice, tak to kompletně pustíme si ukázku její nové tvorby Crash Out, skladba, která míří k vašim uším.

0: domácí kytárky, tohle je formace Tomáš Palucha, taky Dominik Pilnáček na společném tracku ve středečním odpoledni. Dnes po 16. jsem vám nabízela celou paletu kulturních typů na dnešní či následující dny, které můžete navštívit, a budu v tom pokračovat i teď v posledním vstupu, protože mě bude bavit ta velká různorodost, kterou v této hodince nabídnu, protože teď vás chci pozvat na folklorní festival Moravské chodníčky, který nabídne na konci tohoto týdne v Napajedlech na Zlínsku hudbu, zpěv i tanec. Je to už 26. ročník tohoto festivalu. No a program proběhne v pátek 7. a v sobotu 8. srpna. Festival vlastně propojuje tři národopisné oblasti. Hanou, Slovácko a Valašsko. No a Napajedla vlastně leží někde na jejich pomyslném rozhraní. Pokud vás zajímá ten program konkrétněji, tak festival začne v pátek ve 20 hodin na nádvoří Nového kláštera setkáním mužských a ženských pěveckých souborů. Sobotní program pak začne na stejném místě ve 4 odpoledne a nabídne vystoupení folklorních souborů, ať už ze Slovácka, z Valašska nebo i z Hané. Součástí doprovodného programu bude třeba tematický fotokoutek, chodníček určený k procházce bosou nohou. Organizátoři pro vás chystají i tvořivé aktivity pro děti a taky třeba výstavu, která bude mapovat historii festivalu. Tak pokud vás zajímají podrobnosti, koukněte na server irozhlas.cz do sekce Kultura. Pokud stejně jako já milujete folklor, tak by vás to velmi mohlo bavit.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
2: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: energie v podání Massa Massa, nebo teď v Hondurasu narozená a v Montrealu žijící hudebnice Isabella Love Story, tak to byl hudební start a další hodinky u nás na rádiu Wave. Středa 5. srpna 5 minut po 17. odpolední, Martina Foldynová za mikrofonem. To jsou nějaké ty jistoty, které vám můžu nabídnout ve středečním odpolední. Další jistotou budiš fakt, že kolem 17:30 vám pustím zbrusu novou epizodu našich Houpaček, ve které se tentokrát kolegyně Míša Sladká rozhodla věnovat dentální hygieně u menších dětí, takže pokud je to téma, které vás třeba zajímá, tak určitě vydržte u přijímačů, protože kolem 17:30 vám nové Houpačky pustím. Mimo to hudební novinky i stařenky, jak by se řeklo u nás ve startéru v hitparádě neobjevených, ale tentokrát to vztáhneme na kontext dnešního vysílání a playlistu v on-air vysílání. No a taky vám nabídnu nějaký ten kulturní tip, ať víte, kam třeba v následujících dnech vyrazit. Teď už ale v playlistu Waveu ukázka nejnovější tvorby pražského rapera Cringe Prince. Pustíme si track s názvem Hood It a to i s osobní zdravicí.
1: Seru, já jsem Cringe Prince since 98. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Bullseye. Remove dart.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Švédská DJka, producentka Toxe, Pillow Fight, skladba v jejím podání teď na vlnách Rádia Wave a my pokročíme k dalšímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dalšímu a dnešnímu poslednímu nutno podotknout Kulturistánu, ve kterém tentokrát nabídnu pozvánku na festival Povaleč. Ano, už od 6. srpna můžete zažívat nějakou tu hudbu ve Valči. Ano, hudební festival Povaleč, ale krom hudby nabídne samozřejmě i nějaký ten doprovodný program, ať už to bude dětská stage, divadlo, nebo třeba čítárna. No ale Povaleč je tedy zejména o muzice, ta jména, která září na letošním line-upu, jsou třeba Omskver, Fakkult, Meluzína, Ventolin, Anky, Miss Petty, Taige, Good Times Only, Tolstoys, MC Gay, Chendos, Lumen, Frankie and the Deadbeats, Josefina Dusk, nebo třeba kytarovka Island Mint, celá paleta jmen a samozřejmě taky program Rádia Wave, který tentokrát zahrne náš ekologický environmentální podcast Podhoubí. Mája Kořenová, Prokop Pithart pro vás budou na místě a tentokrát velmi speciální hostka, novinářka z deníku N, Zdislava Pokorná, která bude mluvit o svém aktuálním podcastu. Pokud chcete znát kompletní program festivalu Povaleč, koukněte na jejich webové stránky povaleč.cz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer

0: tolik domácí hudebník, zapomněl jsem se skladbou Halo, teď na vlnách Waveu, ale před námi už aktuální nová epizoda našich Houpaček. Tady tentokrát dorazí dentální hygienistka Anna Hájková. Mluvit budeme o důležitých věcech. Jak a od kdy dětem správně čistit zuby? Jaký vliv na kazivost zoubků má noční kojení? No a jestli můžeme čištěním proti vůli dětí způsobit taky třeba jejich trauma? Už to vše se dozvíte za malou chvilku. Před námi je zbrusunová epizoda našich Houpaček, no a já se s vámi tím pádem pro dnešní odpoledne loučím. Mějte se hezky, tady jsou Houpačky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky. Dneska máme pro vás super téma dětských zoubků, čištění s osobou více než povolenou, a to s Annou Hájkovou, která je dentální hygienistkou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy máte i nějaké funkce. Jak
4: ano,
3: to s vámi je?
4: Já jsem viceprezidentka Asociace dentálních hygienistek a taky jsem máma, to je hodně důležitý v tomhle tématu.
3: Zuby, čištění před snídaní nebo po snídaní?
4: Je to jedno.
3: Takhle kontroverzně to otevřeme. Je to jedno.
4: Je to jedno, v zásadě je to jedno. Někdo čistí rád před snídaní, protože má rád pocit těch čistých zubů, ale někdo se rád nasnídá bez toho, aniž by měl v puse vlastně tu pachuť zubní pasty. A je to v podstatě jedno. Důležité je čistit hlavně pořádně dvakrát denně.
3: Pojďme na ty dětičky. Od kdy čistíme?
4: Čistíme už ve chvíli, kdy se dítěti na té sliznici, na té dásničce objeví útvar připomínající zrnko rýže, tak už v ten moment toho prořezávání už začínáme čistit jednosvazkovým kartáčkem, protože už v ten moment se v té puse začne na ten povrch zubu přichytávat ten mikrobiální povlak, ten zubní plak, a už v ten moment se taky může začít dítě, že ten zub začne kazit.
3: Čím, byste říkala, jednosvazkový kartáček, něco tam k tomu dodáváme, pastu nebo něco takového?
4: No, u těch maličkatých miminek, protože ty zuby se začínávají prořezávat kolem 6. měsíce, někdy dřív, někdy později, tak tam pastu vyloženě dodávat nemusíme, nicméně u neplivajících dětí dáváme množství pasty zhruba o velikosti zrnka rýže, fakt jako kdyby jenom pošpiníme ten kartáček, ale je to... Pro ty úplný mrňousky to sice nefunguje motivačně stran třeba té chutitý pasty, ale zase třeba fluoridová pasta pomáhá jako kdyby vytvrzovat tu sklovinu, takže já určitě doporučuji, určitě za mě ano.
3: Mm-hmm. A budeme se řídit u výběru past, kartáčky si necháme na potom, těmi věkovými doporučeními na těch krabičkách.
4: Určitě, ono záleží totiž na tom, že třeba u fluoridových past, tam vlastně to věkové doporučení závisí na tom, kolik fluoridu je vlastně obsaženo v té pastě. Jo? Takže když je tam od 0 do 2 let, to znamená, že je tam takové množství fluoridu, aby to tomu dítěti neublížilo ve chvíli, kdy já mu dávám to správné množství. Protože samozřejmě fluoridem lze předávkovat.
3: Protože počítáme s tím, že to poliká všechno,
4: přesně
3: tak je to
4: tak,
3: kvůli
4: přesně
3: tomu.
4: Přesně tak, přesně tak. No, a potom pro ty starší děti už je tam zase jiný množství produktů.
3: Ty plivající, jak
4: přesně,
3: jsi
4: říkala. Přesně, přesně, přesně.
3: Ten kartáček, jednosvazkový, to je ten, který známe všichni napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejsou jednosvazkové miminčí a dospělácké.
4: Ne, je to jeden jednosvazkový kartáček pro všechny. Ten jednosvazkový používáme z toho důvodu, že on má vlastně malou hlavičku a malí děti mají malý pusinky, což my chceme. My vlastně díky tomu, že on má malou tu hlavu, tak my velice vědomně čistíme ty daný místa. Není to o tom, že bychom to jako přejížděli sem a tam a nevěděli pořádně, kde jsme s tím kartáčkem, s tím jednosvazkovým. Přesně víme, kde jsme a dokážeme fakt perfektně vyčistit i kolem toho krčku, což je vlastně u dětí takový rizikový prostor.
3: Dá se o těch prvních zubech něco říct? Jsou třeba víc nebo míň odolné než ty naše dospělácké, u kterých jsme zvyklí na nějaký typ chování a odolnosti?
4: No, protože jsou dočasné, tak jsou méně odolné. Oni mají vlastně tenčí vrstvu té skloviny, jestli tak můžu říct. A tím pádem ve chvíli, kdy už se tam na tom zubu začnou dít nějaké změny, tak ten progres může být skutečně hodně rychlý, kdy se vlastně už ten kaz dostane do prostor, kde už se to prostě nedá zastavit a musí se přistoupit k té sanaci, k té opravě toho zubu. Mm-hmm. Jo, a ještě taková věc, možná kontroverzní, ale dětský zuby se opravujou.
3: Jasně, to neděláte ale vy.
4: Ne, ježišmarja.
3: Rozumím. Ne, já bych jenom chtěla, aby bylo srozumitelné vlastně i pro lidi, co nás poslouchají, jak je to s těmi kompetencemi. K vám kdy a jak často?
4: K nám vždy. Ideálně dvakrát do roka. s dětma klidně třikrát do roka, ve chvíli, kdy vlastně ten pacient potenciálně, ať už je to dětský pacient, dospělý, to je jedno, my chceme, aby vlastně ta hygiena, ta domácí péče byla na co nejlepší úrovni. A vlastně potom ta frekvence těch návštěv se odvíjí od toho, jak to tomu člověku potom jde a samozřejmě i od toho, jestli na to má prostředky a tak, to je jasný. Ale já jako dentální hygienistka učím úplně jednoduše řečeno člověka, jak se správně starat o ty zuby, aby to doma fungovalo, aby se ty zuby nekazily, aby nebyla parodontóza. Jo, a potom samozřejmě, když třeba nějaký ty problémy jsou, když je tam zubní kámen, jsou tam pigmentace, tak to já jako dentální hygienistka můžu odstranit.
3: A to mluvíme o těch dospělých.
4: Jo, to mluvíme o těch dospělých. Samozřejmě jsou děti, třeba kolem těch 8-10 let, který už třeba zubní kámen mají, ono se to samozřejmě, zubní kámen je vlastně skamenělý zubní plak, jo, to není jako něco, co by se tam objevilo z něčeho nic, ale samozřejmě někteří lidé mají mnohem větší v úzovkách tendenci k tomu, aby jim ten plak kameněl, protože mají třeba právě mineralizovanější slinu a tak. Není to o tom, že by pili tvrdou vodu, tak by měli víc kamene, to ne, to je takový hoax. Opravdu ten zubní kámen je skamenělý plak, takže když já budu dobře umět očistit ten zubní plak správnými pomůckama mě na míru, tak jak já to v té puse mám, když mám křivý zuby, tak prostě ta technika musí být taky trošičku jiná, tak není možný, aby se mi tam ten kámen tvořil.
3: A kdybyste šla poprvé se svým dítětem na dentální hygienu?
4: No, já bych určitě přistupovala k tomu tak, že ideální je brát to dítě od co nejnižšího věku sebou třeba na svoje návštěvy, jo? Aby to dítě si vlastně zvyklo na to prostředí zubní ordinace u dentální hygienistky, že to není nic, kde by se děla nějaká katastrofa, že se vůbec nemusí bát, že se tam právě učíme čistit ty zoubky, zavádět mezi zubní kartáčky a tak. Je to dítě malý, i když ještě není úplně připravené na to ošetření jako takové, tak mi může třeba u toho ošetření toho rodiče fungovat jako asistent. Já strašně ráda ty děti nechávám držet savku a oni si hrajou na sestřičky a vlastně tohle to jako kdyby gamifikací, to je vlastně pojem, že taková škola hrou, řekněme, tak vlastně tou hrou oni si k tomu tématu vytvářejí vztah. Jo, a tím pádem potom, když už oni přijdou v tom příslušném věku kolem toho 3. roku na to svý vlastní ošetření nebo 4. hodně záleží, jo. Prostě máme děti, které jsou hodně otevřený a zvládnou to už ve 2,5 letech a jsou děti, které prostě jsou třeba vysoce citliví a musí se k ním tak přistupovat a zvládnou to ošetření třeba až ve 4, 5. Jo, to je hrozně individuální, ale o to lepší potom musí být vlastně ta péče doma. No, takže, a samozřejmě existují i jiné alternativy, nemusí se tohle všechno dít jenom v té zubní ordinaci. Existují besedy, já třeba ty besedy už leta dělám od chvíle, kdy se mi narodila první dcera. Tak dělám besedy pro maminky, kde si právě ukazujeme, jakým způsobem čistit zuby. Moje dcera mi tam vždycky dělala figurantku a je to zase jakoby nějaký prostor bezpečný pro ty děti. Ono to většinou je v nějakých Montessori herničkách nebo v nějakých školkových prostorech a vlastně ty děti mají okolo sebe hezký prostředí.
3: Je tam málo přístrojů.
4: Je tam málo přístrojů, je to málo děsivý pro ně. A není to tam, není to jeden na jednoho, je to prostě více rodičů s více dětma, ty děti jsou nějaký uvolněnější. A je to jeden z prostředků, jak třeba právě to dítě vlastně i připravit na to ošetření v té ordinaci.
3: My se bavíme hodně teď o takovém ideálním scénáři, kdy začít, jak to dělat úplně od samého začátku a čím, tak ještě jak to ideálně vypadá, když se doma čistí a potom přejdeme k tomu, co všechno se může nedařit a jak by se to dalo řešit. Takže ideální čištění totiž nevypadá, že všichni stojíme v pyžamkách v koupelně a čistíme, ale ono to vypadá trošku jako, nevím, hra na speleologa mě napadá nebo něco. Řekněte, jak by to, v jakých polohách a s jakými pomůckami to tak bývá.
4: No, ideálně čistíme v leže, tak, abych já tomu dítěti do té pusy dobře viděla. Takže ta poloha vypadá tak, že dítě má vlastně hlavu mezi mýma stehnama, má zakloněnou hlavu, takže ideálně mu pod krk sroluju třeba nějaký polštářek nebo plišáka nebo něco, zase tohle to můžu naroubovat na míru tomu mýmu dítěti, jak se mu to líbí. Mám na hlavě čelovku nebo nějaký světlo nebo dobrý světlo v tom pokoji a používám jednosvazkový kartáček, mezizubní pomůcky, mezizubní kartáčky a mezizubní nit. To je důležitý říct, že používáme obě dvě tyhle ty pomůcky u dětí, ono to má svůj anatomický význam. Takže nohama vlastně fixuju tu hlavu a když se to dítě trošičku pere, tak nohama fixuju i ty ruce a tak. Takže takhle by to bylo ideálně. abych já tam dobře viděla. Protože v tom sedě, když to dítě sedí, tak i když jako zakloní hlavu a otevře pusu, tak já tam prostě nejsem schopná dobře vidět. Až úplně dozadu vlastně na ty zadní prostory těch stoliček. Mm-hmm. Jo, to bych musela u toho se kroutit jako had a to je takový jako neudržitelný. Takže v tom leže je to nejlepší. Ale samozřejmě ta spolupráce těch dětí většinou úplně není, kor v tom nízkém věku.
0: A tohle bychom měli zvládnout dvakrát denně?
4: No, tohle bychom měli zvládnout ideálně jednou denně a to druhé čištění už od opravdu nízkého věku toho dítěte bych měla nechat jako kompetenci tomu dítěti. Ono to má zase svůj psychologický význam, protože přinášíme tu odpovědnost na to dítě. Zase to může mít jako hru. To dítě to baví, když už je větší, samozřejmě bavíme se o dětech, kteří jsou třeba rok a půl, dva roky plus. Jo? A pro ně je to strašně důležitý, aby jako měli nějakou, řekněme, moc nad svým tělem, aby i oni sami mohli ovlivnit tyhle ty jako malinkatý věcičky v průběhu celého toho dne.
0: Mně někdo někdy řekl, že by se to mělo čistit 2 minuty, nevím, 3, možná existují taky ty různý přesýpací hodiny. Jo. No vy už vrtíte hlavou, proto se na to ptám vlastně, když se děje to rodičovský, tak jak to trvá dlouho a jak vlastně i dlouho motivovat dítě u toho jeho čištění, jak to dlouho mohlo nechat šudlat, aby si i třeba zvyklo na to, jak to zhruba má dlouho trvat.
4: To jeho čištění bych fakt klidně nechala v plný kompetenci jemu. Ať si fakt čistí, jak dlouho si myslí, že je to dobrý. Aha. Může to být samozřejmě předmět diskuze, jakože hele, myslím si, že jsi nevyčistila stoličky, tak by bylo fajn, kdybyste ještě šla zkusit, běžte ještě zkusit. Ale to naše čištění to vůbec není nějak jako časově ohraničený. Samozřejmě, čím víc zubů to dítě má, tím delší dobu to trvá. A taky záleží na tom, jak moc to dítě spolupracuje nebo nespolupracuje. Jo? Ale ten časový, já bych se jako na to vůbec nefixovala. Prostě čistím, dokud ty zuby nejsou všechny čistý. Jestli mi to bude trvat 3 minuty nebo 5 minut, to už

0: pod palbou mami, mami, mami, nebo řevu, nebo něčeho.
1: A ten pláč dítě je k tomu dělaný, že jo, aby vás iritoval a
0: no jo, ale
1: dělala jste něco, aby některý, to přestalo.
0: Některý lidi to irituje jako až příliš a prostě lepší zachovat duševní zdraví v pořádku, než aby potom právě třeba došlo k tomu, že se na to vykašlo, na to čištění. Protože to je...
1: No, pojďte, to je strašně zajímavá věc. A možná já bych předeslala, že se teď na to díváme z hlediska vaší odbornosti. Mm-hmm. Protože si dovedu představit, že na to, jak jsme se tady bavili o té fixaci hlavy, rukou, že by někteří odborníci, já nevím, třeba dětští psychologové, možná měli nějaký výhrady. Takže pojďme se na to podívat z vašeho hlediska. Prostě stojí to. Ty vyčištěný zdraví zuby nad tím, abyste se třeba s tím dítětem, abyste mu dala, nevím, dvakrát týdně jako benevolenci pauzu, nevyčistila. A i mě zajímá ten váš osobní příklad, pokud to šlo jako tvrdým násilím, nebo ne násilím, jak to vypadá teď?
0: Tohle to je strašně silné slovo a hodně to jako rozděluje tu společnost.
1: Ano, ano.
0: A já vím a jsem si naprosto jistá, že naprostá většina jako relevantních psychologů by řekla, že vy čištěním trauma nespůsobíte. To není možné, pokud to dítě u toho nefackujete, což jako bych řekla, že většina posluchačů si nedělá.
1: Doufám.
0: Tam jde jako o to, že vy musíte prostě nastavit ty hranice tak, že tohle to je péče, kterou já o to dítě musím mít, protože vím, že když mu nebudu čistit ty zuby, tak se mu dost pravděpodobně zkazí. Pokud mi nespolupracuje doma to dítě u čištění, tak si neumím představit, jak bude spolupracovat pak v té zubní ordinaci při sanaci toho zubu, kde se musí anestezie, to dítě prostě je v úplně cizím prostředí, pravděpodobně bude zažívat minimálně nějaký diskomfort nebo bolest. To potom záleží, jak ten zubní lékař je jako vybavený na ošetřování malých dětí. On to je jako téma, do kterého se pouštět nechci teďkon. Ale vždycky si musíte dát jako na misku váh toho, co je jako důležitější a musíte trošičku jako domýšlet i ty konsekvence toho, jaký to potom může mít, jo. Ty děti nejsou schopný domyslet, co to znamená, když ty zuby nevyčistím a co to, i když mají za sebou to ošetření, upozorňuju, jo.
1: Tak to nestačí.
0: Oni to nechápou prostě. To vy jste ten dospělej, vy musíte, tohle je jako vaše povinnost vlastně stejně jako utírání zadku, když nebudete utírat zadek po kadění, tak prostě víte, že bude vyrážka, že ho to bude bolet, svědět, pálit a prostě bude to mít nějaký následky. Tohle je úplně to samé, jenom to dlouho není vidět a dlouho to třeba ani nebolí a potom jako bum a stane se průšvih a na který navazují ty kroky, které jsou nepříjemné, že jo. Takže vy jako pro dobro toho dítěte a i pro dobro vaší peněženky úplně upřímně, protože to ošetření malých dětí stojí strašně moc peněz, tak musíte to vymyslet tak, aby to fungovalo. A jak to vymyslím? Tak prostě musím to dítě zafixovat tak, abych já mu neublížila u toho čištění, abych to pořádně udělala co nejrychleji a musím u toho zachovat i nějaký svoje duševní zdraví, abych přesně jako potom neinklinovala k tomu, že na něj třeba budu křičet u toho, protože to si strašně snadno
1: může stát.
0: Nebo že se tomu budu vyhýbat, to je jako úplně vlastně v fozovkách to nejjednodušší totálně jako rezignovat, když to dítě se sama pere, protože mě taky dcera prokousla prst, když jí bylo třeba rok a půl. Jo, fakt jako skopala mi vždycky brejle z hlavy. Fakt jako já právě jsem na tohle to téma se o něj hodně začala zajímat ve chvíli, kdy jsem se stala maminkou, protože najednou ty doporučení, které já jsem vlastně dávala těm maminkám v té ordinaci, získaly úplně jako fyzickou podobu a říkala jsem si, pane bože, tohle přece není možný. Aha. A snažila jsem se opravdu jako přijít na to, jak to udělat, aby to fakt fungovalo pro nás všechny, protože manžel třeba nečistí, protože on říká, že ten tak hygienická bude čistit ty, že jo?
1: Takže, fair.
0: No jo, a on se jako snaží občas, ale prostě no, pojďme si říct, že nemáme to 50-50, znamená tuhle tu jednu věc.
1: V tom případě já jsem u nás doma taky dentální hygienistka.
0: Přesně tak. To většina maminek. No, ale zafixuju si teda to dítě tak, aby ideálně mělo tu hlavu tak, aby se jako tu chvíli nehejbala, abych to udělala co možná nejrychleji. Používám ty dobrý pomůcky. Takže jednosvazkový kartáček 100%, to je hlavní pomůcka u čištění malých dětí. Ideálně musím navštívit dentální hygienistku, aby mi ukázala, jakým způsobem zavést ten mezizubní kartáček, protože to sama úplně nevymyslíte. Ona je to taková docela motoricky záludná věc. Kor u těch jako bránících se dětí, kor ty děti mají kolikrát maličký ty mezizubní prostory, takže tohle je důležitý si jako ukázat, buď teda v té ordinaci nebo na těch besedách. Existují tady v Praze několik herniček, kde se tomuhle tomu vyloženě věnují. To jsou jako fakt herničky zaměřený na tohle.
1: Jo, a určitě nás neposlouchají jenom v Praze, takže...
0: No, to je po celé republice a stačí, když napíšete nějaký dentální hygienistce v okolí, jestli by něco takového nechtěl dělat. Jako nás je tady v celé České republice zhruba kolem nějakých 3 000, jestli si můžu takhle tipnout, nevím to stoprocentně. Takže a určitě někdo z nás má v okolí nějakou dentální hygienistku a my jsme většina z nás strašně jako ochotný, když ten rodič má tu vůli, jo.
2: Promiňte, no, a kdy jste se teda přestali prát?
0: My jsme se přestali prát, bych řekla, tak kolem toho 3. roku, jo.
1: A jak k tomu došlo?
0: No, ona najednou pochopila, že za A mě neukecá a za B, že mě teda hodně pomohla ta knížka. Protože, abych teda, to jsme vlastně nezmínili, já jsem napsala dětskou knížku Ama a zubožrout. A vlastně, protože my jsme vždycky vyprávěli nějaký příběh, já jsem se jí snažila vyprávět, aby ona pochopila, co se v té puse děje a proti komu my vlastně bojujeme. Že bojujeme proti tomu zubožroutovi, který bydlí v tom zubním plaku. A když já ten zubní plak nesetřu tím zubním kartáčkem i mezi zubním kartáčkem, tak on si tam udělá postýlku, udělá si tam domeček a vyvrtá mi tam tu dírku, nebo vybouchá, nebo jakýmkoliv způsobem vytvoří. A to já nechci, protože prostě pak budu muset jít k tomu panu zubařovi nebo paní zubařce, která to bude muset opravovat a tak. Ta knížka je, to je docela bychle, jo? Tam je prostě spoustu nástrojů, jak to tomu dítěti vysvětlit. A ona to pochopila. Ona to prostě pochopila, ona chápe, že ten zubožrout je nepřítel a že kartáčci jsou kamarádi a že fakt jako pomáhají. A teďka to jako prožívá hodně se mnou, no. A hlavně i já třeba jsem jí sobě nechala čistit zuby. Dala jsem jí zase do rukou tu kompetenci, aby ona mě vyhnala ty zubožrouty z té pusy. Jo, takže to je strašně jako důležitý s tím dítětem komunikovat, tak aby to pochopilo.
1: To stvárnění příběhy se dá asi obecně doporučit. Já vím, že existují, i když jsem to sama teda nikdy nepoužívala, ale že existují a rodičům pomáhají i třeba různé aplikace na tabletech a takovéhle věci. Když k vám chodí na ošetření rodiče s dětmi, co jim třeba pomáhá, nebo co vám říkají, že byl pro ně nějaký ten game changer, že se třeba mohli pomalu přestat prát?
0: To je právě ten problém dnešní doby, o kterém se jako moc nemluví, že jsou děti, které se od počátku moc neperou, které jsou takový jako smířený, mají tu důvěru v toho rodiče a tak. Ty studie, které dneska máme, tak říkají, že se pere 55% dětí, jo? A takže ten zbytek se jako nepere. Ale samozřejmě ten věk a ten intelekt pomohl nejvíc, ale jako často rodiče přijdou s tím, že oni vlastně jako nevědí, jak to mají udělat. Jo, to je právě ten problém. Naprostá většina dětí u nás má prostě problémy s tím, že mají zkažený zuby. Protože prostě ten rodič na to jako úplně nepřišel, jak to má udělat. A nebo používá blbý pomůcky. Jo, to je prostě všecko ze vším. Ona jako obecně ta... Proto já jsem ráda, že se o tom teď mluví, protože ta pedostomatologie není úplně atraktivní téma, ale všichni rodiče to řešíme velice intenzivně. Je to velice jako frustrující věc pro nás, ale kolikrát si přijdeme k jednorožci, že jenom moje dítě se určitě pere a jiný děti se neperou, ale oni se jako perou hodně a když ten rodič to fakt jako aktivně jako nevyhledává přes různé platformy, Instagram, různé knížky, těch knížek je celá řada, různý nástroje, tak prostě se kolikrát nedomluví. No. Mm-hmm.
1: Na ty nástroje já se právě ptám, co tak slyšíte třeba v ordinaci, že...
0: Povídání si příběhů, často ty děti koukají na pohádku u toho, že jim prostě vrazí telefon do ruky a koukají se, to je úplně v pohodě, to je úplně legitimní screen time, který vlastně pomáhá k tomu, aby mě usnadnil nějakou péči o to dítě. Povídání příběhu o tom, jak to v té puse funguje, hra na role, vlastně, že to dítě si hraje třeba na zubního lékaře nebo na dentální hygienistku a zkouší jako plyšáčkům třeba opravovat zuby a tak. Strašně moc věcí. Různý společenský hry, smyslohraní na tohle téma. Je to fakt hodně. Pucle.
1: Super, super.
0: Je to hodně.
1: Tak to jsme doufám třeba trošku pomohli nebo dali nějaký tipy. Určitě bych se chtěla, protože mluvíme o malých dětech, ptát na kojení v noci, protože děti některý to mlíko pijou docela dlouho. Asi si nikdo nepředstavuje, že se dvakrát za noc potom jim přejedou rodiče zuby potom, co vymlasknou teda flašku mlíka nebo levý nebo pravý prso. Tak jak tohle to je a je prostě v pohodě to nechat bejt?
0: Důležitý je říct, že kojení jako takový kas nespůsobuje. Jo? Kas způsobuje ten mikrobiální povlak, ty bakterie vlastně v tom zubním plaku. Takže když já před tím spaním ty zuby pořádně vyčistím, tak aby tam ten mikrobiální povlak nebyl, tak není možný, aby mě to kojení jako způsobilo. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy už tam ten kas je, tak jako hlavně to noční kojení pak způsobuje strašně, strašně rychlej progres. Jakože třeba během 3 týdnů to dítě fakt má úplně destruovaný ty zuby. Jo? Takže ve chvíli, to pak máte 2 možnosti. Buď ty zuby necháte tomu dítěti opravit, což ale třeba u 1,5 roku starého dítě to je úplně nemyslitelná věc. Jo? To prostě vy z principu nechcete dávat to dítě do nějaký celkovky, do sedace a tak. Nebo prostě přestanete v noci kojit. Což zase chápu, že je prostě strašný, já jsem taky kojila dlouho svoji dceru, takže si úplně, a stejně jsem to obrečela ten konec, takže se jako dokážu představit, jak náročný to pro toho rodiče musí být, ale na druhou stranu musíte prostě fungovat s tím, co máte. Jo? Bohužel to noční kojení v tomhle tom kontextu je nepříjemný, když už tam ty kazy jsou. Hmm. Takže je vždycky lepší dělat všechno pro to, aby tam ty kazy nebyly.
1: Hmm. No a tak nebo kojení, nebo děti nejsou kojení a normálně pijou mlíko.
0: To je stejný, to je jedno úplně. V tom mlíku jsou prostě sacharidy a ty sacharidy způsobují to, že ty bakterie rozštěpí sacharid, vytvoří kyselinu a ta kyselina naleptává zub a to je kaz. Hmm. Tak vlastně ta naleptaná díra, tomu se říká kaz. Jo, takže my vlastně chceme, jo, to prostě, když tam ty bakterie budou a budou mít co štěpit, tak to je ten problém, ale když tam nebudou a já to dobře před tím spaním očistím, tak tam nebudou žádný bakterie, které budou štěpit ty cukry. Jo, takže to je ten klíč vlastně k tomu.
1: Ještě u toho hrozně rychlého progresu, jak jste říkala, mně úplně automaticky ještě naskakují antibiotický syrupy a syrupy proti bolesti. Vyjdeme z předpokladu, že bez tohohle se neobejdeme nějakou dobu v našem životě a ten lék být musí a musí být podávaný tímhletím způsobem. Tak jak můžeme udělat co největší damage control, aby ten kas nebyl?
0: Pořádně čistit. Ono fakt je to takhle jednoduchý. Vy opravdu to je právě to.
1: Nevzdávat to i během té nemoci.
0: To je právě to, jo. Tam my tomu říkáme, já tomu říkám hygienická okna, že vlastně i čistilkové. Když to dítě je nemocný, tak mají ty okna, protože to dítě je zahleněný, má rýmu, kašle, nechce toho ještě jako už v tak náročném období vlastně zatěžovat tím čištěním, když je to normálně, bo když u toho řve, rozkašle se, pak se dusí, že jo. Všichni to známe. Jenomže bohužel v těchhle z těch momentech, kdy přesně já 3x, 4x, no prostě třeba a 3 hodiny dávám ten syrup, který je extrémně sladký a nechám tam ten plak, tak i čistílkům se v těchhle z těch momentech můžou objevit kazy a je to opravdu hrozně nebezpečný období, nehledě na to, že to dítě má prostě sníženou tu imunitu. No my v puse máme nějaký mikrobiom, ten se prostě v době té nemoci mění a když tam podáváme antibiotika, tak zase se mění, jo. Na to je důležitý nezapomínat, takže v tomhle tom určitě čistit a k tomu třeba podávat i orální probiotika, které existují v tomhle tom. Když vím, že třeba moje dítě je kazivější, že už mám třeba nějakou zkušenost, že chvíli nečistím nebo jednou zapomenu a už tam má kaz, i takový děti jsou, tak můžu sáhnout právě po těch orálních probiotikách. Jo, takže, ale ano, odpověď je zase čistit jako nikdy. V tom období té nemoci je strašně důležitý opravdu si na to dávat bacha a čistit všema pomůckama. Ono to jako stačí jednou denně opravdu pořádně udělat, ale fakt pořádně.
1: Mm-hmm, takže i když je to, jak se zmínila, ta frekvence dost velká, dávají se po 4 hodinách, že jo, po 3, tak stejně jako jednou denně. Není to tak, že přejíždíme
0: ideálně
1: po každý
0: večer. Ideálně večer v tomhle tom, protože večer ty zuby nejsou omývány slinou a tím ta slina vlastně funguje jako taková bariéra. Ona pomáhá vlastně vyvažovat to pH kyselí, který tam pak způsobuje ty kazy. No ale v noci, když spíme, tak tolik nesliníme, tím pádem ty zuby jsou jako kdyby méně ochráněný tou slinou. Proto jestli si mám vybrat, jestli jednou za ten den, tak určitě před tím spaním.
1: Pomůcky, říkala jste dobrý, hlavně dobrý pomůcky. Zmínili jsme jednosvazkový kartáček, zmínili jsme mezizubní kartáčky. Co ještě dalšího existuje, co může pomoct?
0: Mezizubní nit určitě, společně s mezizubním kartáčkem. Důležitý je říct 2 věci. I dítě může mít několik velikostí mezizubních kartáčků a je důležitý je mít nakalibrovaný dobře, protože když je nebudu mít nakalibrovaný dobře, tak prostě tam ten kas může vzniknout, protože ta štětička vlastně nedokáže očistit pořádně ty plochy v tom mezizubním prostoru. Může jich mít i víc. Moje 4letá dcera má 4 velikosti prostě. Jo? Společně s tou zubní nití, protože ty děti mají hodně plošnej ten bod kontaktu, jo. Dospělí zuby ty se dotýkají takhle, že vlastně v jednom
1: nevidí
0: tom
1: bodu. Nevidí vás teď nikdo.
0: Nevidí, to je škoda. Takže v jednom tom bodu, ale vlastně ty děti mají jako by kdyby plošnější ten kontakt, že jsou víc na sebe jako nacucnutý ty zuby. A takže je důležitý fakt jakoby projet i tou nitkou až dolů. Jo.
1: Takže myslím, že to je představitelné.
0: Já doufám, že jo.
1: Mě ještě napadly právě ty obarvovací tablety, že to je něco, co může pomoct, kdybyste mohla říct, jak to funguje.
0: To funguje tak, že vlastně to je ta barvící tabletka, se rozkouše, to dítě si tu kašičku vlastně potře jazykem.
1: Má to nějakou příjemnou chuť,
0: má to žvíkačkovou příchuť, přesně tak, takže je to opravdu příjemný i pro dospěláka. Říkám, že to je taková jako dobrá společenská hra, že si celá rodina může obarvit zuby a koukat se, kde všude ty zubožrouti mají ty postýlky. A vlastně ono to strašně pomáhá nejenom vám, že pak vy pak přesně víte, co čistíte a kde čistíte, protože ono se to obarví na růžovo, na fialovo, podle toho je stáří vlastně toho plaku. Jo? Já to teda doporučuji dělat po čištění, protože vy po tom čištění přesně víte, kde máte potom ty mezery, kde třeba vynecháváte. No a vy pak přesně víte, kde to očistíte a to dítě to vidí, takže jako se mu to i líp trénuje vlastně. Jo? Takže určitě za mě třeba 2x, 3x do týdne klidně tu barvící tabletku.
1: A teď ty mýty na závěr. Některý jste tady nakousla, asi se s nima potkáváte. To bylo, že dětské zuby se kazí, a teda opravují, že se dětské zuby opravují. Ano. Co ještě vás napadá? Čemu rodiče věří, nebo co se dozvěděli od svých rodičů, nebo co třeba i mohlo dřív platit, ale teď neplatí? Co byste nás upozornil?
0: Že kazy jsou dědičný. Kazy nejsou dědičný. Kaz způsobuje bakterie, která se jmenuje Streptococcus mutans. To znamená, že zubní kaz je vlastně bakteriální onemocnění. Spousta rodičů vlastně ke kazu přistupuje jako k nějaký hotový věc. Jako to se prostě děje, mně se to dělo, mojí mámě se to dělo, takže tobě se to bude dít taky. Ale tak to není. Jo? My tomu vlastně zubní kaz je plně... to jsou plně preventabilní onemocnění, to znamená, že já jim můžu tou dobrou péči předcházet a to je důležité mít na paměti. Taky když já jsem rodič, který nemá sanovaný chrup, to znamená, mám někde kazy sama nebo paradontózu a neřeším to a pak pusinkuju to svý dítě nebo mu olizuju lžičku a dudlik, tak vlastně přenáším ty kazutvorný nebo parodontální bakterie vlastně do pusy tomu dítěti a můžu mu tím způsobit, že bude mít vyšší tu kazivost. Je to hrůza. Proto je důležitý myslet i na sebe v tomhle tom a jít příkladem. To je strašně důležitý, aby to dítě se naučilo mít ten návyk. Jo? Když to uvidí u mě, tak to snadněji převezme a bude to dělat taky. Jo? Takže že kazy jsou dědičný, nejsou. A pak mě ještě napadá, jo, že dítě nepoužívá mezizubní kartáčky, tak používá a několik velikostí, to už jsme si vlastně říkali před chvílí. A že dítě chodí na dentální hygienu a chodí i k zubnímu lékaři, ideálně čím dřív, tím líp. Já vždycky říkám k zubnímu lékaři už s prvním prořezávajícím zubem. Ono to má totiž svoje opodstatnění v tom, že ve chvíli, kdy to dítě má třeba nějakou poruchu skloviny, nějakou genetickou vývojovou vadu, kterou samozřejmě mít může, tak ve chvíli, kdy ten zubař to dítě může monitorovat už od úplného počátku, tak je schopen tomu vlastně předcházet. Ta vada způsobuje to, že ten zub je třeba náchylnější k té kazivosti. Jo, a je strašně důležitý, aby ten zubní lékař o tom věděl, protože když to dítě už přijde a má několik lézí vlastně na těch zubech, tak ono je vlastně těžký potom už říct, jestli to bylo způsobené tím, že tam byla ta vývojová vada, anebo je to blbá hygiena. Jo, to už nikdo z nás nemá věšteckou kouli, takže proto je důležitý k tomu zubnímu lékaři chodit čím dřív, tím líp.
1: Máme už jenom malinko času, ale ještě mě napadá, součástí ústní dutiny je taky jazyk. Věnujeme i dětskému jazyku nějakou pozornost.
0: Určitě, klidně bych pořídila škrabku na jazyk, je to taková plastová věcička a stíráme vlastně.
1: A proč to děláme?
0: Děláme to právě kvůli té zátěži těch bakterií vlastně. Jo, já vlastně tímhle s tím u třeba víc kazivých dětí můžu předcházet tomu, že tam bude mít menší zátěž těch kazotvorných bakterií. Ale samozřejmě alfa omega vždycky čištění zubů.
1: A to děláme taky každý den? V rámci té velké údržby rodičovské.
0: Přesně tak. A taky, když to dítě to jako zvládne, ono, není to úplně nutné to dělat úplně každému dítěti, ale když jsem rodič, který fakt jako to řeší a je to pro něj velký téma, tak jako určitě je to dobrá věc. Existují studie, které právě říkají, že vlastně ta bakteriální zátěž těch kazotvorných bakterií je tam nižší ve chvíli, kdy stírám povlak z jazyku.
1: No ještě jsme u těch pomůcek nezmínili ústní vody. To je něco, na čem se dá utratit hodně peněz. Takže z hlediska vaší práce používáme na závěr ještě tohle.
0: Já bych zapomněla, že ústní vody kor v kontextu dětské dentální hygieny vůbec existují. Jak jsem už mluvila totiž o tom mikrobiomu, tak my si nechceme jako nabourávat vlastně, každá ústní voda je jako kdyby dezinfekce, představme si to tak. A my si nechceme nabourávat ten náš přirozený mikrobiom v puse, protože on tam funguje v nějaký jako symbioze spolu. Ve chvíli, kdy já mám prostě nějakou dysmikrobiozu v kontextu přesně toho, že třeba třeba to dítě je víc kazivý, tak spíš sáhnu po těch probiotikách, než že se budu prolejvat ústníma vodama, protože to je jako taková spíš kosmetická věc. Já osobně, a to je můj osobní subjektivní názor, já nedoporučuji ústní vody ani dospělým. Pokud samozřejmě to nejsou parodontologický pacienti, to je úplně něco jiného. Ale když jsem jako zdravý člověk, co má v pohodě zuby a nějak to jako extra neřeší, tak bych zapomněla. Jo, jako teď se bavíme o nějakém každodenním používání. Jo. Samozřejmě, když jdu na rande, tak jednou to je jedno. Ale ono to taky moc nepomůže úplně upřímně. Ale nějaké jako každodenní používání, já nejsem zastáncem přesně kvůli tomu, abychom zachovali ten přirozený mikrobiom v puse.
1: Dá se říct, s čím se vy ve své ordinaci potkáváte nejčastěji? Je to špatné čištění jako stran té hygieny dětí, když teď zůstaneme u dětí, nebo co rodičům nejčastěji nejde a vy byste třeba doporučila, abychom se na to teď všichni zasoustředili?
0: Používání mezizubních kartáčků určitě, to je alfa omega.
1: Přijít si pro pomoc na začátku, který
0: tak.
1: A jak?
0: Přesně tak, přesně tak. A taky důležitý je říct, že jak dítěti roste vlastně ta čelist, tak oni se ty mezizubní prostory mění. Takže důležitý je, aby mě ten odborník naučil doma kalibrovat ty kartáčky, abych já dokázala jako těma prstama poznat, kdy je tam ta štětinka vlastně volná. Jo? To je za mě úplně nejdůležitější a taky dočišťovat krčky dětem. To je jako obecně rodiče se hodně bojí tím kartáčkem vlastně jít na tu dáseň do toho dásňovýho žlábku a pak vlastně ten krček je neočištěný a dějou se tam krčkový kazy. Tak je důležitý myslet na to, že vlastně ten zub má 5 stran, takže i z vnitřní strany. Jo, to, ono to je vlastně jako
1: krček
0: docela...
1: je takové, pardon, to místo, co už je skoro v dásni.
0: To je vlastně oblast mezi dásní a tím zubem vlastně.
1: Takže
0: to je...
1: poddásní už trochu. Jako
0: ne. To, no ono no. Je to jakoby všechno vlastně.
1: Vždycky... Ono se dá i poddásen, že jo, trošku.
0: Maličko, ale to je přesně to, co vy uděláte ve chvíli, kdy vy vlastně pod dobrým úhlem tam zavedete ten jednosvazkový kartáček a začnete kroužit, tak ty štětinky se mírně on se pod tu dáseň vlastně dostanou. Ale já vždycky říkám, očistujte i tu dáseň s tím. To je úplně v pohodě, i tu dáseň nezapomeňte na to, to je strašně důležitý. Protože když vy budete očišťovat i tu dáseň, tak budete mít skoro jistotu, že ten krček dobře vyčistíte a ty kazy se tam padit nebudou.
1: Děkuji, že jste přišla. Byla s námi dnes dentální hygienistka Anna Hájková.
0: Děkuji.
1: A držíme palce u společného rodinného čištění.
0: Děkuji moc, mějte se.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
4: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
6: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
8: Radio Wave.
9: Český rozhlas Radio Wave.
8: Radio Wave.
9: Radio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
10: Čau Miruš.
11: Čau Vilmuš.
10: A čau všichni, kdo posloucháte Slivák.
11: Ahoj.
10: S Mírou a se mnou. Já
11: Ahoj.
10: Jsem zpět, jsem tu už na delší dobu, na velmi dlouhou dobu.
11: Tak na dlouhou, docela dlouhou dobu.
10: Vítám vás tady dneska. My budeme dneska řešit zase spoustu novinek, jak hudebních, tak filmových a možná i nějakých dalších. My chceme mluvit určitě o zpěvačce Adele, což je takový Sliváčí klenot. O Ariane Grande.
11: Připomeneme proč. Já
10: ty to rád připomeneš. O Charlie XCX, o Iggy Mel. Já budu chtít mluvit o filmu Wicker, jestli se to k tobě doneslo.
11: Ano,
10: o čem
11: doneslo.
10: Budeš chtít mluvit ty?
11: Já chci, aby se ještě mluvila o představení Baťa, klan Baťa.
10: Dobře, řeknu ti k tomu pár věd pro tebe.
11: Potom já budu mluvit o AI slopu všude kolem nás. A
10: já tě doplním, protože podle mě si 100% chtěl pozvat na Slivák živě.
11: Který to je pravda.
10: Že jo, já to cítím, no máme to tady bzučí v té hlavě. Přátelé, 28.8. podcastovna v Davidské klubovně. Budeme tam my dva a možná ještě někdo. Slivák živě. Kdo se budete chtít přijít podívat pro víc informací, se buď podívejte na náš Instagram slivák_radiowave anebo na Instagram klubovna_povaleč. Sejdeme se tam, sejdeme se na cibulce, sejdeme se na podcastovně. Dobře, no my jsme se vás kvůli minulý repríze, minulý týden, tak já jsem se vás ptala, co vás zajímá, tak schválně to bude taková zkouška jako pro nás, jestli se orientujeme, než se dostaneme k těm našim tématům, jo. A lidi hodně zajímá nový album Gracie Abrams, o kterém my jsme trošku mluvili.
11: Já jsem se na něj těšil a už jsem ho slyšel a vlastně fajn. Nevím, jestli se tady dostaví to stejný jako u Olivie Rodrigo a jeho a Alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
10: Je to tam.
11: Na třetí pokus. Který jsem slyšel a řekl se jako moc hezký, ale šel jsem dál a teď ho fakt jako docenuju a vlastně si procházím, vracím se k těm jednotlivým písničkám a vždycky mi baví jiná a prostě je to přesně to, co mám u Olivie Rodrigo, a ne jako fakt ty alba jsou pro mě takový dlouhodobý, že to není jenom jako chvilková věc, poslechnu si to a za dva týdny už poslouchám co k něco jiného. Ne, tady fakt jako cítím něco jiného. No a u Gracie Abrams nevím, jestli se dostaví to stejný, protože já jsem se fakt hodně těšil na to album.
10: Jmenuje se Daughter from Hell, mimochodem.
11: Ano, a líbí se mi hodně oba singly, co vyšly, Look at My Life a Hit the Wall, který má mimochodem ještě navíc jako skvělej klip, ještě aby ne, když má jakoby nejmocnějšího producenta Hollywoodu za tatínka, ale jako má krásný klip a ta písnička je skvělá, ale to samotný album, jako teď, když jsem to slyšel, tak mě to trošinku splývá a furt spíš poslouchám ty dva singly, což ale neznamená, že se nedostaví efekt Olivie Rodrigo a nestane se to stejný. Mimochodem, ale když už o ní mluvíme, album Gracie Abrams vyšlo v žebříčku Billboard, tak během svého prvního jako týdne debutovalo na prvním místě. Je to její první album, co se dostalo na první místo, což je pro některý překvapení, protože furt se o ní mluví tak jako okrajově, ale ona má fakt takový jako specifický zásah, který podle mě se dá fakt přirovnat jako no já nevím, mně přijde, že jako podobně jak ta Olivia Rodrigo a zároveň ale ta Gracie Abrams nemá ten poprok, ale má víc takovou jako vypravěčkost, to vyprávění a la Taylor Swift, ty její písničky a tak a spíš je to, jako mám pocit, že no tak myslím si, že tím je ta cílovka trošku podobná, takže to není zase takový překvapení, že Daughter from Hell vyšlo jako na prvním místě.
10: Já jsem si přesně, jak jsi řekl teďka Taylor Swift, tak já jsem si k tomu napsala jenom Taylor Swift meets Avril Lavigne, což je míň jakoby to, jak říkáš, ty není to tak jako rockový nebo poprokový, je to takový jakoby cute indíčko, který bych si představila v soundtracku hry, ty určitě budeš vidět, na co narážím, takový ty, jak jakoby tam cestuješ tím časem o tý mladý holce
11: Life
10: Max.
11: Life is Strange.
10: No, jo. Takový jako cutesy, pubertální jakoby indíčko, který mi přijde, že jako už mám za sebou nějak a nedokážu úplně už si ho užít. Takže jako já jsem si to album proskákala a řekla jsem si, že to je cute a přesně to vlastně bych jakoby se neschodla s tebou. Ty jsi říkala, že máš pocit, že by to mohlo být jako u té Olivie Rodrigo, že to jakoby vydrží a bude to stát samo o sobě i další dobu. Mně to právě nepřijde, mně přijde
11: to právě já přemýšlím, jestli to
10: jo,
11: na
10: jestli
11: to má,
10: tak,
11: protože
10: jakoby moje odpověď
11: spíš si myslím, že ne. Jako.
10: Jo, tak to
11: teď
10: se,
11: si myslím
10: tak to
11: spíš,
10: se
11: že ne,
10: zase.
11: Jakože přemýšlím si to, protože u té Olivie jsem to taky nečekal, že to tak budu mít, že to fakt jakoby se k tomu albu budu vracet a bude to takový jakoby živý album strašně dlouho. Mimochodem to album Olivie Rodrigo, tam je asi 7 písniček, který se furt držej v, já nevím, v top 20, fakt jako hodně vysoko v žebříčcích po celém světě a to je jakoby neskutečný číslo, jakoby tolik písniček mít tam prakticky jako víc jak půlku alba už, já nevím, už je venku dost dlouho. Už jsme tady řešili, fakt dávno, Olivii. No a Gracie, nevím, myslím si, že to právě naopak jako vystřelilo, ale brzo to spadne a možná jedna, dvě písničky se udrží. Každopádně líbí se mi to textově, líbí se mi, právě hodně mě baví fakt ty singly, byly podle mě fakt skvěle vybraný. Look at My Life, kde zpívá vlastně o tom, že vlastně člověk, i když se mu mega daří, je to takový, je to už poměrně jako myšlenky, které tady byly, jo, ale vlastně se mi líbí to uchopení, Look at My Life je o tom, jak prostě mega se ti daří, ale vlastně cítíš se furt hrozně a chceš ideálně jako vypadnout a vlastně soudíš sám sebe a chybí ti tvoji kamarádi, jako, který nejsou napojený na tvůj nějaký kariérní úspěch a tak dál a vlastně chceš mít klid.

0: že by mě rezonovalo.
1: Je pravda, že jako na tu textovou stránku jsem se vůbec nezaměřovala, takže mě, to může být fajn.
0: Mně se tady to hodně líbí a zase Hit the Wall je hodně o takovém jako sebesabotérství, mm-hmm. self-sabotáž, kdy ona vlastně zpívá o tom, že s ní jakoby nikdo nevydrží, protože má tendence být jako melancholická a vlastně negativní a smutná a že vlastně je to prostě nějak, jakoby je to nějaký, jako je to takový, taková její cesta zatím přiznat si, že je prostě taková a vlastně, což se mi líbilo.

0: mě to přišlo hodně hezký.
1: Tak jako možná jako s touhle vědomostí bych si to měla pustit ještě jednou.
0: Já to tam jako, ale protože... jako podle mě, ale je to těžké to v celé, těch albech hledat, když to slyšíš jako celek, protože pak já se tak už nemůžu soustředit tolik na to, co ty texty říkají. No, ale v těch singlech je to podle mě jednodušší, když slyšíš jenom tu jednu písničku, pochopit, o čem zpívá.
1: Víš to analyzuješ prostě.
0: A fakt jako ve mně obě hodně tady ty věci jako tak nějak hezky jako rezonovaly, líbila se.
1: Jo, jo, jako by to druhý s nějakou tou životní melancholí mi přijde, že hodně jako soucítím a vlastně
0: mega.
1: Je zajímavý, že to cítíš i ty.
0: Jo,
1: možná
0: jo,
1: proto jsme tady dnes.
0: Jsme tady spolu, tak
1: dobře, tak na to se ptali tři z vás, takže vy tři klidně, nebo i někteří další nám můžete napsat, co vy si o tomhle albumu myslíte.
0: Co vy říkáte na Gracie.
1: Přesně tak. A pak jste se nás ptali na hudebnici Sienu Spyro, nebo Spyro. Říká ti to něco? Hele, tak tady ta holka, stará zhruba jak já, má hodně takovou jako Lana Del Rey estetiku.
0: Oh je, hrozně
1: Lana Del Rey. Tak to budeš vědět. Tak to
0: ano,
1: vědět
0: ano,
1: ale hlas má jako Birdy. Zpívá jako Birdy. Takže to je taková Lana / Birdy. Za mě jakoby cute, nic přeborného. Asi na to vlastně teď nemám náladu. Teď mám náladu právě třeba na Adelu.
0: Okay,
1: takže
0: jsi
1: nedokážu
0: jsi prostě
1: se, chci být prostě party... Dobře, party girl. Prostě Miley Cyrus 2016, to jsem teďka čenluju to vnitřně, teda ne na venek. A s tímhle jsem se...
0: Měla bys i na venek.
1: Měla bych i na venek. Viděla si, jakoby dám to blondětý číro prostě a to bílý tílko a pojedu bomby. Hele, it's coming. Jakoby jsem takhle daleko od toho.
0: Už těším
1: budu
0: se.
1: Mít Britney Spears shaving her head moment.
0: Ale doufám, že ve slejváku.
1: Jo, veď, to měli bychom to zmonetizovat, jakoby... když teda nevím, jak to tady zmonetizujeme, ale
0: live stream. Já prostě chci být u toho.
1: Mimochodem, Hlas lidů řekl, že by vás bavili discordový live streamy, nás dvojek hrajeme Fortnite. Lidé
0: nás
1: to chtějí.
0: Nás by taky bavili, ale víš, co je problém, já u toho budu zprostej.
1: To podle mě neodradí nikoho, naopak.
0: No, jako nevím, jestli se udržím.
1: Musíme po vlastní
0: hodně zprostej.
1: Nebo si vytvoříme nějaké, jakoby, že... Víš, jak jsou takový ti...
0: Nás to pípalo.
1: Dobře. A nebo že jakoby se budeme vydávat za někoho jiného, nějakou jako personu.
0: Jo, ok.
1: Jako v masce, nebo prostě v dragu, nebo v něčem. No dobrý, tak jakoby to... No to je hodně průhledný. Něco odlišnějšího. No dobře, tak to byla teda Sienna Spyro, ta teda moc nerezonuje dnes. Potom film The Devil's Mouth. Říká ti to něco. To je prostě úplně náhodná věc, která nemá moc dobrý hodnocení. Je to teďka nový film. Jsou to úplně no-name americký mladí herci a jakoby ta zápletka je, že skupina přátel prozkoumává podvodní jeskyní systém a bojuje o přežití s hladovým žralokem Beechem. Takže pro ty z vás, se kterýma to něco dělá tahle věta...
0: Asi si to pustím na chatě.
1: A vidíš? Je to film hoden chaty prostě, je takový chatový film. No tak dále tady seriál Infamia, nebo Infamia, který je polský, s názvem Ostuda v češtině a opět jakoby doesn't ring a bell, ale potom, co vlastně ty si tady, že ho uváděl ten polský seriál Proud se jmenoval,
0: ano.
1: Tak možná by tohle jako stálo za hřích takzvaně. Jo, podívat se na to prostě. Já vím, že jsem minule ve stříčkách říkala, že se chci podívat na Hawka s Willem Ferrellem, kterýho já vás vždycky hrozně nutím jakoby říct, že je atraktivní. Tak to si nepouštíte, to je hrozný, to jsem viděla pár dílů, jakoby co jsem čekala. A pak jsem zmiňovala ještě Android, což je jako britský nový seriál, který jsem ale zjistila, že bez VPNky neuvidím, takže ten si odkládám na neurčito. No každopádně Infamia...
0: Protože je od BBC?
1: Mhm. Tak.
0: Mám způsoby, napište mi.
1: Ty máš svoje cesty.
0: Mám způsoby, napište mi.
1: Napište Mírovi a naučíte se jeho způsoby. No a poslední věc, o který jste nás psali, která pro mě byla takzvaně španělská vesnice. Vždycky si vzpomenu na moji chemikářku, která vždycky u tabule, když zkoušela, vždycky Svobodová, španělská vesnice. Jakože ti to nic neříká, že jo? Takže to je pro mě španělská vesnice. Dobře. A jmenuje se to High Fidelity se Zoe Kravitz, ale...
0: To je pro mě taky španělská vesnice.
1: A ta zápletka je v tom, že ona prodává LPčka v New Yorku a vrací se ke svým 5 ex. Já jsem viděla trailer a byla jsem jako A furt se kouká do kamery, že jakoby láme tu čtvrtou stěnu.
0: Bude to jako feedback?
1: No. Ne, právě, nebude to jako Fleabag, bohužel. No takže jako hrozně se omlouvám, že tady melancholicky jsme zdrbli vaše tipy, ale jakoby to je v pořádku za mě. Jo, může se to stát, že se naše vkusy prostě nesejdou. Možná my inspirujeme vás našima typama.
0: Aby si to někdo... Vašima typama našima inspirujeme... Typama.
1: Vás.
0: Jo, anebo je. Vašima typama inspirujeme někoho jiného, ale nás to neinspirovalo.
1: To je meta úplně. Jo, dobře.
0: Ale pokud tady ty typy, který teda Vilma moc nedoporučila, ale vás zaujaly a díky tomu jste si je pustili, tak nám to napište do komentářů a třeba se tam spojíte s dalšími lidmi, který tyto typy od někoho jiného než nás oslovili.
1: Dobře.
0: Wow, to je
1: takový odvážný, ale už se v tom orientuju. No tak pojďme zpátky na začátek, pojďme teda k té Adéle, pojďme si říct, co se stalo.
0: Prosím tě, stalo se to v lednu 2025, kdy byl začátek, prosím pěkně, protože seděli jsme ve studiu, já, ty a Martin Honc, a naším úkolem bylo říct predikce na další rok. A já jsem řekl predikci, jo, je to normálně dohledatelný, je to v archivu Českého rozhlasu, byste na wave.cz/slajvák a tam to najdete. Protože já tam říkám doslova to, že, že si myslím, že vlastně Slovensko bude mít nějakou svoji globální popstar, něco jako Albánie má Dua Lipu, tak to bude mít vlastně svoje Slovensko a bude to Adéla, v té době poměrně neznámá zpěvačka v USA, která za sebou měla účinkování v Dream Academy a asi 3 singly. A já jsem řekl, že to bude prostě velká hvězda, ať si na ně lidi dají pozor.
1: Opět tvoje křišťálová koule se zablištila.
0: No, ona se podle mě zablištila jenom jednou, ale já o tom budu mluvit navždy.
1: Velmi dlouho. To je v pořádku. Hele, jakoby to je docela úspěch, já bych o tom taky mluvila furt dokola. Já jako... až budu mít nějakou predikci, která se stane skutečností, uslyšíte o tom.
0: Jo, fakt byla to docela níž, jako byla v Teen Vogue, ale byla taková jako...
1: No, ona se, že ho hlasala do té Kecaj skupiny.
0: A vypadla jako první.
2: Ahojte, halo, hi.
0: Ale už to byl velký úspěch, tam se dostalo 20 holek z celého světa, mimo mezi nimi Adéla, která navíc, prosím pěkně, v tom pořadu, když se opustíte, vlastně působí a ty lidi to říkají, jako jedna z těch nejtalentovanějších, pohybově i pěvecky. Zároveň byla jedna z nejoblíbenějších mezi těma účastnicema. Když vypadla, tak je tam takový emotivní moment, jak ona vlastně utěšuje je a říká, že všichni jsou prostě talentovaní a šikovní a že jako je to vlastně o tolik nejde.
1: A ta porota jí říká, že ona bude skvělá jako sama na
0: jo,
1: sebe.
0: Jo, ta porota jí řekla, že by měla být jako solo artist. Jo. A vypadla, jako protože prostě nedostala dost hlasů od fanoušku, ale nakonec to bylo dobře.
1: Jo, přesně, jako právě tady ten emotivní sestřih se teďka hodně objevuje prostě na sítích v rámci toho jejího jako úspěchu nabitýho, protože ona teda jako první Slovenka zpívala na americkém festivalu Lollapalooza a tančila, protože ona, že jo, hodně kombinuje ty baletní prvky, že jo, protože studovala ten balet s tou hudbou a teďka v nedávné době vydala novou písničku Ain't in LA. Možná jste zaregistrovali obrovský promo růžových plakátů.
0: Fakt mi to promo připomíná to, co dělalo Brett, tak
1: jo,
0: dělá teďka.
1: Že jo, čili, jak
0: dělají na tom podobný lidi mimochodem jako na Brett.
1: Zajímavý. Kde vlastně na těch plakátech stálo, že jo, jakoby refren z té písně, že jakoby ty nejzlobivější a zároveň nejcool holky řečeno veřejnoprávně nejsou jenom v LA, ale jsou právě třeba v Bratislavě, v Praze a tak a prostě po celém světě a lidi si to jakoby nakradli a to je součástí kampaně vlastně, že ten zájem potom takhle jako vstoupal a já jsem ti to hned psala, že jsem nečekala, že to bude mít takovouhle odezvu a že to je vlastně hrozně úspěšná kampaň a že to je prostě cool a takový jako nový na ty český poměry. No a ta písnička sama o sobě teda je hodně jakoby We Can't Stop od Miley Cyrus vibem.
0: Extrémně.
1: Takže 2016 all over again. Ona i v jednom rozhovoru řekla, že kdyby mohla prostě v 10. letech někomu předskakovat, tak to bude právě Miley Cyrus na nějaký tady tý tour. A je to prostě skvělý, je to, vystupuje tam vlastně její máma a její ségra, je to točený na Slovensku a prostě spojilo to všechno, co to spojit mělo, přistálo to tak, jak to přistát mělo a mě to třeba baví mnohem víc, než to teďka to letní album Charlie XCX.
0: OK, já jsem koukal, když to vyšlo, tak to bylo mezi, vlastně mělo to nějaký top 10 debut na zelené platformě, což je zatím její prostě největší úspěch Adélin. A myslím si, že to prostě dává smysl. Já jsem ty písničky byl nadšený. Mně se líbily i ty její předchozí věci. Líbí se mi Superska, líbí se mi Sex on the Beat. Všechno bylo ale hodně klubový, hodně taneční. Mimochodem teďka jsem viděl... Teďka jsem viděl behind the scenes video, jak produkovali písničku Superscar, což je písnička, která vyšla někdy na přelomu roku 24 a 25. A oni to opravdu dělali v nějakém pokojíčku, kde ona stojí a zpívá do takový, jenom prostě tady má takovou tu... takovou tu mřížku kolem toho mikrofonu a to je celý a do toho tam prostě pár lidí dělá nějaký aby to jako, aby tam byly ty vokály a přitom to zní strašně profi, zní to hrozně dobře, má to miliony streamů a zpívala to teďka právě na Lollapalooze.

0: A no nicméně teďka vydává vlastně písničky, kromě Ain't Lay vydala taky Red Bottoms a vydala taky písničku KGB. Každá je hodně jiná, což si myslím, že je super.
1: Ale protože... zároveň má jako stejný rukopis, že jako poznáš, že to je ona.
0: No třeba Red Bottoms mi přijde hodně jiný, jak to je taková balada pomalá.
1: Ale jakoby, že mi to nevybočuje z té značky. Víš, že jako posluchači mě to nějak nenarušuje tu její značku. Jako.
0: Jo, to mě taky ne, ale je prostě. To jako rozmanitý, jo, takže se jako opravdu ukazuje, že má, jako, že je dost, že jako člověk nedostane hned to, co automaticky čeká z toho, co vyjde. A mám prostě pocit, že jako to Ain't Lay se hrozně sedlo.

0: jako na, za A. Nostalgie 2016, která je prostě stále silná, čarodějka a jako vydat něco se zvukem, co prostě zní tak strašně moc jako Weekend Stop, aniž by to ale znělo jako přímá vykrádačka, ale fakt to mám pocit, že to zní jako takovej, já nevím, takovej se bratranec prostě. Weekend Stop je písnička Ain't in LA a zní skvěle. Je tam cítit ta nostalgie, něco v čem se cítí vlastně, jako já když jsem si to pustil, tak jsem si přišel, že vlastně cítím nějakou reprezentaci najednou, že jako víš, že máš tady globálně někoho, kdo má potenciál mít velký globální dosah, někdo, kdo už to jako opravdu se mu daří dotáhnout to někam v té Americe a tak dál, což prostě my jsme všichni vyrostli v tom, že to je ten ultimátní gól. A kdo ale zároveň říká, že to není o tom, že jako zpívá vlastně o tom v té písničce, že ano, přesně, jako ty největší ikony veřejnoprávně jsou, nejsou v LA, jsou všude jinde. A přesně ta kampaň, která to provázela a i ten klip, který k tomu je výborný, absolutně, točil se na Slovensku v Petržalce, na Petržalce. A tam mimo jiný tam vystupujou, je tam taková pro mě přišlo jako hrozně silná část toho klipu, kdy tam vlastně na tom sídlišti tancuje ona a s ní tři malí děti v tradičních slovenských krojích, který tancujou takový jako prostě moderní tanec, jaký street dance, právě na tu její písničku, zatímco tam vlastně jsou v tom kroji. A hrozně se mi líbil fakt ten jako střed té tradice s tím něčím moderním.
1: Jo, bylo to dobře.
0: Což odbočím, ale hodně mi to jako vzpomněl jsem si tak jako na film, který je pro mě skvělý a je to malý filmový tip a malé filmové okýnko, velký filmový tip a malé filmové okýnko na film DJ Ahmed, je to na různých streamovacích platformách a je to hrozně feel good film z Makedonie právě přesně jakoby tady tom kulturním střetu mladých versus starých, tradic versus nějakých jako moderního světa a tak dál, a jsou tam přesně holky v krojích, který vlastně tam tancují TikTok tance, je to skvělý. Doporučuju. A, no.
1: Já mám takhle skvělý filmový tip na setkání jakoby mladý a jakoby tradiční kultury z Gruzie. A je to něco, počkej, And Then We Danced, počkej, já to musím najít, jak se to jmenuje, ale to bylo tak dobrý. Dokud se tančí 2019. A to je taky super a je tam jako nějaká queer tematika a vlastně jsem se na to teď vzpomněla.
0: No, přijde mi, že v těchhle těch regionech to hrozně rezonuje. Tady to nemáme tak jako, tady to není zase takový téma, protože tak samozřejmě tady ty odlehlé regiony nejsou zase tak jako vyčleněný od moderního světa jako v jiných oblastech, ale i tak je to vlastně něco, co mi přišlo fajn a takový trošku svěží věc obecně v československém kontextu. A mimo jiné tam je scéna, kde je i se svojí matkou a sestrou a jo, jako skvělá věc prostě.
1: Já jsem zapomněla ještě na jeden tip, lomeno antityp, co vy jste nám říkali, ať my jakoby zrecenzujeme, ale mně se moc nelíbilo. A já už jsem to vlastně řekla, je to ta Charlie XCX nová. Je to album, který se jmenuje Music Fashion Film a baví mě z něj dvě písničky, SS26 a Camera.

0: A ten zbytek prostě, já si nemyslím, že to je jakoby objektivně špatná hudba, ale myslím si, že teď jsem v rozpoložení, že na to nemám náladu.
1: Prostě se to celou
0: nepotkalo.
1: Jak se to nesešlo?
0: No a s tebou?
1: Já jsem k němu spíš ještě nedošel. Asi jo. Na něj taky nemám náladu, ale... A jako chci se ho pustit, asi až na to budu mít chuť. Teď jsem prostě takovej, že vlastně nemám chuť na novou Charlie XCX, což je blbý, když děláme popkulturní podcast, jsem jako, ne, na to nemám teďka náladu, lidi, pustím si to za rok.
0: Až na to přijde, tak na to přijde.
1: Ale opravdu nějak teďka nemám moc náladu na novou Charlie a baví mě prostě tady sledovat ten vzestup Adély a tak, ale jako slyšel jsem dobrý ohlasy na novou Charlie, ale nemůžu říct nic za sebe teďka.
0: Já, no, dobře.
1: Ale s Adély jsem tak nadšenej, abych to dořekl.
0: To souhlasím.
1: Máš něco na doplnění k Adéle?
0: Ne, mám tady další adeptku.
1: Já mám ještě jenom na doplnění k Adéle. Mm-hmm. A to ještě jeden diskurs, který se vlastně vyrojil kolem toho jejího... kolem tady toho, kdy vylítla právě z Ain't in LA, kdy se začala jako vlastně řešit minulost její rodiny a vlastně její jako poměry, ve kterých vyrůstala, kdy se začalo hodně mluvit o tom, že... pochází vlastně z hodně dobrýho zázemí rodinného, že samozřejmě jako není to žádná jako tady holka z vesnice nebo z Petržalky, která jako opravdu, že nemáme tady ten příběh té Popelky, která opravdu z ničeho se teďka stává hollywoodskou hvězdou, ale že je to, že má prostě silný finanční rodinný zázemí. Vytáhla se tam vlastně, zmiňovala se minulost jejího otce, který měl mít nějaký spojitost s nějakým vytunelováním jednoho slovenského fondu, ale zároveň jako je to samozřejmě jako blbý, že tohle někdo udělá. Na druhou stranu Adéle v té době bylo 8, jako 8 let a přijde mi, že jako spojovatý s tím mi nepřijde prostě úplně vhodný, tak jako samozřejmě je to prostě blbej kontext, ale jako když tě je 8, tak opravdu jako neovlivníš to, co dělá jako tvůj otec. Navíc ona vlastně ve všech rozhovorech zmiňuje, když zmiňuje rodinu, jenom svoji mámu a ségry. A jako není jiná zmínka o jejím otci pořádně. A bohužel prostě, aby člověk mohl prorazit, tak hold potřebuje prostě zázemí a peníze. Jako povede se to člověku bez toho. Ale jako je to taková malá šance a výjimka, že samozřejmě, aby to mohl člověk nakopnout tak moc jako ona, až takhle brzo, jako teď je mladá strašně a vylítla strašně rychle. Jako vem si, že to jsou ani ne 2 roky, co bylo Dream Academy, jako bez peněz by takhle by tady to, a pokud by vůbec mohla tady toho levelu dosáhnout, kde je teďka, to je prostě jako práce, intenzivní roky, dekády, ne jako, že za 2 roky, že jo, to tady vystavíš, takže myslím si prostě, že jako nějaký to zazlívat nebo se vlastně jako říkat, že teď už ji nemůžu podporovat, protože se mi to zkazilo, jako je to samozřejmě kohokoliv volba, ale jako přijde mi to teda dost jako nevím, dost jako iluzorní vnímání jako světa, pokud prostě člověk si myslí, že opravdu jako bez toho, aby tam nebylo to rodinný zázemí. Jako ona, ale když se dalo i domyslet, když ona zpívá v KGB, že se učila angličtinu tady někde o půlnoci s nějakou lektorkou, spolupracovala s ní někdo, kdo spolupracuje s Olivií Rodrigo, chodila na jakoby prestižní školy baletu.
0: No, v Rusku a v Rakousku, myslím. Takže já jsem hrozně ráda, že jsi to připomněl, protože já bych na to zapomněla. Je to určitě nějaká věc, která se teď jako řeší a lidi na to mají jako různý názory. Ale přesně myslím si, že jakoby je fajn jako být o tomhle informovaný a vědět, z jakých poměrů pochází, ale myslím si přesně, že to jako nic nemění na tom, že je prostě sakra talentovaná a pracovitá.
1: Jo, přesně. A myslím si, že vlastně líbí se mi, ona má takový dlouhý story time na TikToku, mám pocit, že má nějakou kreativní vizi pro to album, že proto má koncept, jo, že jako si jde za něčím, co má nějakou představu, nebo má představu o tom, jak to asi tak bude vypadat a jak chce znít a jako co chce prodat. To je strašně důležitý prostě dneska, jako mít představu o tom, jako co je tvůj brand, jo.
0: Mě napadá někdo, kdo do tuhle představu nemá.
1: Charlotte Gold. Jo.
0: Pardon.
1: Jo, nereálně. A Charlotte Gold má taky ještě peníze a prostě mohli se tam, mohla to nakopnout taky. Jo. Byť třeba v evropském měřítku, ale jako rozhodně to tam byl potenciál. Ale prostě Adéla dělá všechno jinak a dělá to dobře. Následuje prostě dobrý vzory. ta její trajektorie je skvělá a opět se potvrzuje, že jsme fakt v době, kdy být předskokán nějaký jako větší hvězdy
0: z tebe
1: může udělat opravdu jako, ti může strašně pomoct. Jako doteďka, když si vezmu ještě před érou TikToku algoritmu, to byla jako super příležitost, ale furt taková jak kdyby předsmrdávačka prostě pro těch pár lidí, kteří tam přijdou dřív na ten koncert, tak dneska opravdu díky tomu, že si to ty lidi točí a sdílí to na internetu, tak ti to může strašně vystřelit. Měli jsme už tady příklady jako Chapel Run, Zaru Larson, Halo, tak teďka Adéla, jako potom, co přeskakovala Adéle, teda Demi Lovato.
0: A Adéla to nový album vydává někdy nějak na podzim, že
1: jo? V září.
0: V září. Tak se těšíme.
1: Moc.
0: No, ještě nebudu zavírat hudební okýnko. Budeme se bavit o Ariane Grande, takže trigger warning pro téma poruchu příjmu potravy.
1: Jo,
0: a jim
1: zároveň obrovných. Já se o tom si bavit jen trošku možná.
0: Já taky, jako určitě nechci se v tom nějak vrtat, to ne. Ale jako zase přijde mi důležitý to říct. Takže teda Ariana Grande, teďka v posledních dnech jste mohli zaregistrovat, že si dává pauzu od působení veřejného.
1: První, co jste mohli zaregistrovat, je vydání jejího...
0: Alba a
1: Alba
0: písničky.
1: A písničky.
0: Jo. Kde vlastně jakoby její tým potvrdil, že tohle bylo dlouho plánovaný, to odstavení jako od veřejnosti, že jako se potýká s tou dlouhodobou kritikou a že prostě už je z toho unavená. Zároveň odstoupila i z muzikálu s Jonathanem Baileym, kde měla být, tak z toho taky odstoupila. A jak říkáš, ty vydala vlastně tu písničku Petl a to album, teďka, že vlastně skončila ta tour. No a v tom videoklipu ona vlastně jde na konkurs na nějakou jako roli a skončí to tak, že oni s ní furt nejsou spokojení, že není jako dost dokonalá, což možná je nějaká jakoby nápodoba na to, co ona cítí jako v reálu, jako tlak od lidí. No a skončí to tak, že ona jakoby těm porodcům prostě je rozseká motorovou pilou. Tak tím to jakoby skončí. A vlastně ty se na to díváš, představuješ si, jak to, jakoby, jaký to má ten, jako ten kontext a prostě vidíš ji tam, jak vypadá. A tohle to je myšlenka, kterou já jsem slyšela říct někoho jiného a ne mě, ale přišla mi důležitá, že když vlastně se lidi nebudou bavit a nebudou poukazovat na to její tělo a na to, že jako normalizovat vlastně prakticky jakoby tady ten přístup životní a ona vlastně tady ty nezdravý návyky propagovala už třeba v éře Tumblru, takže jí to není jako nevlastní věc a odkazuje na to i v té hudbě občas, tak když tohleto my nebudeme na to poukazovat a kritizovat to a bavit se o tom, tak to vlastně tím a jakoby vlastně škoditý nebo ubližovatý nejspíš, bohužel, patří to k tomu, tak to tím pádem jakoby normalizujeme. Takže já si furt jako subjektivně myslím, že je lepší se o tom bavit a poukázat na to.
1: Ne, já úplně souhlasím, protože pro posluchače, kteří nevidí ukázku nebo něco jiného, tak prostě řeší se to, že je Ariana Grande jako extrémně hubená, ale jako, že je opravdu, tam jsou přímo jako takový až děsivý trošku záběry, kdy jako ona je jako před zrcadlem a jako opravdu se jí tam jakoby rýsujou ty klíční...
0: Jednotlivý prostě.
1: Žebra, kosti na hrudníku a tak dál. A nicméně jako její fandom tady tu diskuzi ohledně jejího těla vlastně víceméně zase jako bojkot nebo jako blokuje s tím, že není vhodný poukazovat na ničí tělo, což je samozřejmě taky pravda a není jako že ona jako dospělý člověk ví, co dělá a ví jako všechno. Že jakoby víceméně, že je jako příčetná osoba, která si řekne, jako co je moc a co není. Což je samozřejmě ale jakoby jde proti všemu, co člověk ví o poruchách příjmu potravy, kdy jako člověk naopak jako nepřemýšlí racionálně o tom, jak vypadá ani jak jí. Vidí se mnohem jinak, úplně jinak, než jak vypadá. Jako myslím si, že ten argument tady toho je vlastně úplně zvrácený a tak a prostě nevím, no, jako myslím si, že opravdu jako člověk, když se potýká s něčím takovým, tak je malá šance, že si sám sobě je schopný říct, jako, že to je moc, jo, pokud jako kor prostě, no a kor u té Ariany je to prostě ještě problematický, protože, nebo je to takový, kdy si říkám, že jak se na to dívat, protože, nebo nevím, protože ona má kolem sebe obří tým lidí, že jo?
0: Právě jako fanoušci nadávají na ten tým vlastně, že jí jako nepomůže, nebo že jí nezarazí, nebo že oni s tím něco nedělají, což zase my do toho nevidíme, ale to, že vlastně došlo až k tomu, jak vlastně ona se teď prezentuje i třeba v tom videoklipu, tak tam nejspíš jako byla nějaká série kroků, že jo, nějakých lidí, že jakoby člověk si představí, že to mohli zamezit nebo nějak to ovlivnit.
1: Jako jo, přesně a já si říkám, že nevím, no přesně si říkám, mohlo se to přece v tom kreativním procesu jo. nějak řešit. Nevím. Já se jenom říkám, že to jo, někdo se podívá, když si představím, že se dítě podívá na ten klip a vzlídne se v tom, že chce vypadat jako Ariana Grande, tak právě. Je to v současné době fakt jako děsivý, no. A přijde mi to opravdu jako děsivý pozorovat, když už se tady to řeší zhruba od nějakého, od doby, kdy byla press tour Wicked, kde jako se spekuluje prostě o nějakém těch věcích, že jako omdlévala během těch, jako během toho celého press tour kolečka různě
0: z hladu. No a že s tou Cynthia Erivo jako by soutěžili v tom, kdo bude hubenější, což teďka jako by Cynthia se v nějakém aktuálním rozhovoru znova jako vyjadřovala k tomu, že jak přesně na té press tour jako vždycky ochraňovala tu Arianu, že byla ta větší a takhle. A taky vlastně z toho měl člověk zvláštní pocit z toho, jak ona se k tomu vyjadřovala, že něco tam prostě nesedí, no.
1: Nevím, no, já si myslím, že je teda určitě dobře, že se dá Ariana Grande pauzu, upřímně doufám, že tu pauzu jako vyplní nějakou odbornou pomocí, nebo minimálně prostě odpočinkem, protože jako bejt takhle dlouho jako v zápřahu. No a abychom nemluvili jenom o jejím těle, teda tak já jsem proskákal si i to album a já mám pocit, že vlastně mi nic neřeklo, jo. Já jsem si říkal, tyjo, tady je jako možnost, kdy ona přece dosáhla něčeho, co chtěla, já nevím, od svých 5 let, ne, že chtěla hrát v tom jako Čarodějnice ze země Oz, jo. A teďka opravdu hrála tu Glindu, naplně vyplnil se jí obrovský sen, jo. Celý to provázel ten příběh s tou její babičkou, kterou vzala do toho kina v 90. Že jo. A já jsem doufal v to, že to album mě nějak ukáže tady ten pocit, jo, tady ten prožitek, jo. Ať už jako jaký to je z toho konečně dosáhnout, tak taky jaký to je vlastně to samozřejmě dosáhnout toho. A co pak vlastně jako to nějaký tvůj životní sen se ti naplní a musíš cítit to hroznou prázdnotu, že jo. Ale jako to album neříká nic z toho.
0: Já jsem přesně tady jakoby na to, na co ty odkazuješ, tak já jsem viděla takový jakoby fajn TikTok od nějaký mladý slečny, která říkala, že jakoby popový hvězdy současnosti, zmiňovala tam právě jí, Harryho Stylese a Taylor Swift,
1: jo,
0: že vlastně
1: Taylor Swift,
0: nic jakoby nepředávají jako tím textem, i když vlastně měli hrozně zajímavý a výjimečný životy, tak vlastně nic neříkají. A vlastně ta hudba tím strašně strádá. Takže přesně jak říkáš ty, jako to je tolik zajímavých věcí, nebo dobře, tak i jako s tím Ethanem Slaterem, že jo, prostě tak se nechceš asi mluvit o tom, že jsi někomu přebral chlapa, ale to je tolik jako věcí, ke kterým ona by se mohla vyjádřit, ale lidi by to takhle se zobali z ruky. Taky to se mnou nic neudělalo, to album, a vzpomínám na Eternal Sunshine, což měla právě teďka tu tour, který je za mě jedno z fakt z nejlepších alb, jako to minulý. To je tak dobrá hudba. A to
1: se
0: s tím fakt nedá srovnávat.
1: Líbí se mi taky, no. Moc a já jako by prostě jenom doufám, že ať už se děje cokoliv, takže to bude dobrý, no, že prostě jako celá ta kariérní trajektorie Ariany Grande je vlastně šílená, bláznivá, to je taková horská dráha hrozná, jo, jako by dosáhla toho skvělého úspěchu s Wicked, ale zároveň vlastně se jí jako měla koncert, na kterým byl bombový útok v Manchesteru, víš co, jako to jsou
0: takový, se jí přítel.
1: To jsou tak strašný jako věci, které provázejí tu její kariéru a prostě doufám, že nevím, že bude v pohodě, protože si myslím, že zároveň má mega talent, jakože ona má takový hity, ta Ariana.
0: Právě, no. Takže věta, kterou to uzavřeme a kterou to opakujeme často je, držíme jí palce. A jdeme dál.
1: Oh yeah.
0: Tak já uzavírám hudební okénko a přecházím na pozitivnější notu filmovou a to je film Wicker.
1: Oh yeah,

0: Že aby ji na přání upletl manžela z proutí. Je to teda rybářka, která právě žije na okraji té společnosti, že jo, a kde jsou nějaký jako zajetý pravidla a ona jim to takhle jim tam vrazí ten prut a prostě ten kůl a úplně to rozbortí. No Olivia Colman známe třeba z Favoritky, kde hrála královnu Anu a Alexander Skarsgård, že jo, z rodiny prostě Skarsgårdů taky hraje prostě divno role. Oni jsou oba dva úplně jakoby skvělí na
1: je
0: tohle.
1: To tak.
0: No a jakoby znáší to téma prostě toho, že, jakoby, že se zbouří tomu nějakému systému, těm genderovým rolím, že prostě si dělá, co chce a užívá si v tom vyšším věku prostě dobrodružo. No a slyšela jsem, že to má hrozně dobrý efekty počítačový, že ten proutěnej muž, který teda přes noc nebo během měsíce nějak jako teda vznikne a
1: vypadá
0: pak
1: jako
0: jí teda
1: živej.
0: Ukojuje její všechny potřeby, až pak celá vesnice závidí, vypadá jako živej. No.
1: Bude
0: a
1: to
0: pak...
1: jako obsession.
0: No, jo, ještě jak tam láme, že jo, nějakou tu, ne. Lidi říkali, že jim to připomnělo, mluvili jsme o Wicked, že jo, tak postavu Jennyho Baileyho, který je ten slaměnej muž, no. A prostě jako samozřejmě, tohle to bude jako taková komedie, lomeno drama, že jo, ale zároveň to asi vybudí nějaké jako další otázky toho, jako halo, je to konsenzuální, prostě jak on to má, ten prouťovej muž, ale jakoby... Reálně nikoho to nezajímá, ta paní si chce užít. A prostě já jsem vlastně potřebovala nějakou takovouhle věc.
1: Jo,
0: prostě.
1: Já si myslím, že je to, že poptávka
0: dobře.
1: Potom je, takže já se na to taky
0: no,
1: těším.
0: No očividně, jako já to mám teď všude, prostě na moje algoritmy mi to cpou. A v reakci jakoby tady na romantazy vlastně jsem chtěla říct, já jsem začala, tak já jsem se vrátila, prosím vás, k dvoru Trnů a růží a Sarah J. Maas, jejich autorka, prohlásila, že budou další dvě knihy v téhle sérii a šestá vyjde už teď v říjnu a sedmá v lednu, takže ona prostě nelení.
1: Wow.
0: Ona nelení a bude muset si jakoby sakra vymýšlet, aby bylo o čem psát.
1: No takže... Já myslím, že ona to zvládne, ona se vykládá
0: sama
1: sebe.
0: Jo, ona to zvládne. No, takže Wicker.
1: Já ještě mám jedno filmové okénko a to je nový Spider-Man, který už jsem viděl a já miluji Spider-Mana, jakože opravdu to je jedna moje taková věc, co mě provází od dětství, že prostě já jsem vyrostl na Spider-Manovi, já jsem měl ty komiksový časopisy, komiksy, viděl jsem všechny filmy, vyrůstal jsem s tím, jako víceméně fakt provází mě to celý život, no a mám k tomu hodně takový jako... Prostě líbí se mi ten příběh o tom nerdovi, který vlastně dostane ty jako pavoučí schopnosti a zároveň je to takový jako New Yorkský hrdina, ale zároveň prostě je to chudej student prostě, nebo potom v některých verzích už jako depresivní muž, který zároveň teda jakoby brání to město před tím zločinem, takový prostě správňák. Ale každopádně... Já jsem viděl teda nový film Spider-Man Brand New Day, který je mimochodem už jeho otevírací víkend v Americe, největší otevírací víkend v historii všech dob. To nejvýdělečnější film za první víkend všech dob v USA. Překonal Avatara i Avengers. A potom ve světě je to podle mě na druhém místě všech dob, což je jako šílený. Vydělalo to skoro miliardu dolarů jenom za víkend. Já se asi nedivím. Kvality toho filmu, když se k němu vyjádřím, tak myslím si, že to bylo fajn, bavil jsem se, užil jsem si to, nemělo to podle mě jako nějaký slabý místa, opravdu to jako odsejpalo. Fakt si myslím, že herecky a to, ten casting je jako opravdu v téhle sérii strašně povedený. Tom Holland jako Spider-Man, který opravdu jako začal jako ten Spider-Man a člověk ho vidí vyrůstat tady té roli. Je skvěle nakástovaný, to samý Zendaya, která tady má trošku méně screen timeu, ale je vlastně skvělá, když tam je. A tentokrát tady máme i herce, který zapomněl jsem jméno, ale který hraje Punishera jako takovýho sidekicka ke Spider-Manovi a Sadie Sink, nevím jestli to už to můžu spoilerovat, tak spoiler alert, ale je to Jean Grey, postava z X-Menu, Sadie Sink, která je tady výborná a myslím si, že to bylo fakt fajn, super efekty, super soundtrack, písničkový mimochodem i soundtrack, hraje tam třeba Tame Impala nebo Bad Bunny v tom filmu a super vibe, bavil jsem se, já jenom jsem tomu dal, asi bych tomu nedal, dal jsem to asi 4 hvězdičky, hmm. což je docela dobrý.
0: To je dobrý.
1: Ale jako prostě proto, že jsem v tom cítil místy opravdu ten šablonovitý Marvel, který už mi tak rozčiluje. Tady nebyl tak výrazný, ale opravdu jsem tam cítil v tom, že měli jako nějakou storyline, měli prostě už napsaný scénář a pak přišel korporát z Marvelu a řekl, potřebujeme natýzovat nový Avengers, takže tam narvěte tudy tu postavu a potřebujeme, aby to lidi jakoby vnímali, že to jsou furt Marvel filmy, takže když tady bude tady ten smutný silný moment, tak když bude takhle končit ten silná scéna, smutná, tak se najednou otočí kamera a vyleze tam nějaká postava a řekne, to je moje zbraň. To tam jakoby se dělou, tak dělají takovýhle scény a já byl jako, už dost prostě, už mě to nebaví, už nechci, už opravdu nechci tady tu jako, tady ten Marvel, prostě whatever it is, prostě rozčiluje mě to. Ale jako to tam naštěstí bylo opravdu v malý míře a já jsem na to jenom hodně citlivý a přecitlivělej, takže to vidím, jakoby, když to tam je, tak já to tam prostě vidím. Ale jako fungovalo to tam, nebylo to otravný. Byla tam skvělá ještě Florence Pugh v malý roli, která hraje novou Black Widow. Jakoby,
0: Ona hrála v nějakým těch Thunderbolts. Že jo,
1: tam má hlavní postavu. No, jakoby, a teď je to taková nová Black Widow po Scarlett Johansson. Ale v té roli je Florence Pugh fakt skvělá a naštěstí k tomu Spider-Manovi opravdu nemusíte vidět nic z těch předchozích filmů. Protože opravdu to, čím trpí ten Marvel, je ta propojenost těch věcí a ten multivesmír. A naštěstí tady netrpíme ani jedním, protože vlastně pro návaznost postav, ano, je tady Punisher, ale absolutně nemusíte vědět, kdo to je, že má nějaký seriál, co a co, jako, a, nebo Florence Pugh, a pak ten vesmír, tak tady naštěstí máme jenom jeden New York a jeden vesmír. Krásný. Nikdo žádný vesmír nepřijede, žádný portál se neotvírá, takže díky bohu. A já prostě doufám, opravdu doufám, když vidíme teďka úspěch Spider-mana, jo, je to ukázka několik věcí. Spider-Man je prostě strašně populární a oblíbená postava mainstreamem a obecně lidma historicky. Když se podíváš, že film, ten první Spider-Man z roku 2002 od Sama Raimiho, ve své době to byl největší otvírák všech dob. To stejný potom byl Spider-Man 3.
0: A všichni ty protagonisti spolu chodili vždycky. Ty hlavní herecký páry.
1: Je to tak. A ten casting byl vlastně vždycky hrozně povedený, hrozně dobrý. Spider-Man prostě měl vždycky hroznou popularitu a to i v době, kdy vlastně třeba komiksovým filmům tolik nedařilo, protože Spider-Man jakoby vykopnul to spolu s Batmanem a tak takové jako hype okolo komiksových filmů. Ten pak začal malinko padat, byl Spider-Man 3, Amazing Spider-Man, v té době ale i těmhle svým filmu se dost jako, jako divácky dařilo. No a teď tady máme Toma Hollanda, jakoby třetí éru Spider-Mana. A lidi jsou na to furt zvědaví, lidi to furt mají rádi, protože prostě myslím si, že tomu pomáhá, že opravdu se jakoby držíme toho New Yorku, toho jakoby pohádkovýho New Yorku s tím prostě Central Parkem a s tím jako Spider-Manem, co se tam houpe v těch ulicích, jako je to taková jako krásná iluze krásného města. A druhá věc, proč si myslím, že je to extrémně úspěšný a populární je, že já si myslím, že ten nový Spider-Man dělá pro vlastně současnou mladou generaci to, co dělal jako pro nás a pro mileniály Harry Potter. Protože ty máš tady někoho, koho ta role jako vystřelila, koho si mohla sledovat jako od začátku. A tady ještě víc díky sociálním sítím, že jo. Jako tady jsme od začátku mohli vidět ten casting proces Toma Hollanda, kdy jako ho vzali, kdy byl to jako prostě vyukaný mladý kluk, který vyspoileroval na tiskových konferencích, co mohl, až mu museli dát ban a prostě mu dávat nějaký jiný scénáře, aby nic nevykecal, protože fakt prokec, co šlo. A vidět, jak se poprvé objevil v tom Kapitánovi Amerikovi, jako oznámený nový Spider-Man, byla to hrozně velká věc a vlastně vidíš opravdu, jak on roste v té roli, roste i herecky, můžeš je sledovat mimo s tou Zendayou, že prostě se to ještě tak potkalo, spolu jako vlastně jsou, víš co.
0: Mimochodem dávají si pauzu na rok 2027.
1: Já vím, no, tak jakoby zasloužení, když oba hrajou v Odyssey a v tomhle, což jsou jakoby nejúspěšnější filmy roku. Zendaya ještě bude v Duně 3, což bude taky obrovský úspěch. A myslím si, že v Disney jako teda hodně si škrábou hlavu, jak narvat Spider-Mana do Avengers Doomsday, který se chystají, aby... my jsme tady s Kristým předpověděli flop, po tom, co Spider-Man teda absolutně zboural všechny jako očekávání a kasovní rekordy, tak jsem méně skeptický, myslím si, že to bude jako furt blbost hrozná a že to strašně, že se mi to hrozně nebude líbit, ale myslím si, že to asi ne, že to jako neumře, protože ten zájem o ty komiksové filmy tady asi furt je, no. Ale jako, jak který?
0: No já nevím, jako já jsem se, jako vydělbala jsem se z toho, co ty jsi tady jakoby na tom chválil, ale vrsu představit, že to je fajn, i když jakoby ty říkáš, že vlastně nemusíš znát úplně ten kontext, nebo třeba vidíš
1: ne,
0: ty
1: ne,
0: filmy.
1: Ne, tady naštěstí to je dobře podaný, takže to opravdu musíš znát.
0: Ale prostě za mě jako byl pík nějaký takový ten druhý Iron Man s Robertem Downey juniorem a od té doby jsem to všechno vzdala a všechno mi to přijde na jedno brdo a hrozně mě to rozčiluje. Hlavně přesně takový ten na sílu jako daný vtipy.
1: Mm-hmm.
0: Ale je pravda, že zase jakoby Tom Holland je fakt jako výjimečný herec a jestli to je i hezky udělaný a je tam fajn hudba.
1: Hele, je to skvěle zpracovaný a myslím si, že to je úplně skvělej fakt film, jako skvělej letní film do kina. Jako, myslím si, že se opravdu jako člověk, když si chce pustit něco v kině, kde se nebude nudit, budou tam skvělý efekty, bude to mít skvělý tempo, budou tam jakoby fajn emotivní momenty, skvělá chemie hlavně mezi těma hercema a jako hodně zábavný a zajímavý příběh, navíc vlastně záporákem, který je morálně hodně na šedý ploše a konečně jsme jako v době a filmu, kdy se to tomu Marvel vlastně povedlo, jako by podat záporáka, který je není vlastně záporák, ale je to složitý takový a vlastně který má ještě navíc extrémně cool schopnosti, kdy jakoby kdy jako vlastně se telepaticky skočí do člověka a jakoby posedne tě třeba a může vlastně vykonávat, co chce s tvým tělem a pak skákat přes další lidi takhle.
0: To je skoro jako Disclosure Day, ale lepší.
1: Jo, ok, tak, přesně.
0: Tam se taky Colin Firth, že jo, napojoval, držel kamínek a napojoval se na cizích lidí. Jo, uf. Tak to že bude zapomenut tento film. No, já na Odyssey jdu příští týden, takže určitě se tady k tomu vrátíme ještě v pár větách. A k tomu Hollandovi. No, tak za mě už mám jenom takových pár jako funky drobností, které mě zajímají. Takže tebe zajímá, mě už ne, tebe zajímá klan Baťa, ty se na to ptáš, ty to chceš vidět. Ne, tak samozřejmě mě to zajímá, jakoby já jsem tady divadelní, prostě z nás dvou jsem já ten divadelní kritik,
1: no
0: objektivně jakoby ne, ale tady jo.
1: Rozhodně si.
0: A byla jsem na představení klan Baťa, což byl vlastně takový jako muzikál spíš a bylo to tady v tom jakoby slavným venkovním divadle, kde mají vždycky jenom pár představení do roka a je to takový jako fakt vypip planý, podílí se na tom hrozně moc lidí, že jo, musí vymyslet ten příběh, text, hudbu, tanec, choreografie, kostýmy, všechno je to jakoby fakt velký. A když to srovnám jako s možností muzikálů v Česku, tak myslím si, že to fakt vede. A tady vlastně já jsem schytala verzi, kde hrál Marek Lambora, což ty už víš, protože ti o něm píšu zhruba tak čtvrtý den v kuse, Daniel Krejčík a Tom Sean. A já jsem vlastně poprvé slyšela Dana Krejčíka zpívat a viděla Toma Seana hrát. A vlastně si to hrozně sedlo. Já jsem jakoby chvílema jako je vidět, že tam cílí trošku na tu mladší generaci, ono to je o těch Batích až po toho nejmladšího, který to teď jakoby přebral a je to jakoby i z jeho pohledu jakoby Gen Z asi I guess, takže to začíná třeba nějakým jako rapem a anglicismama. A já jsem byla jako, oh no, tohle bude hrozný, to jakoby nejsem vůbec cílovka. Ale potom si to hrozně sedlo a hrozně se to jakoby vytáhlo tím, že měli úplně doladěný, natrénovaný všechny ty kousky, žádný jakoby krok špatný, žádný tón jako navíc nic. A koukala jsem na tým lidí, co za tím stojí a všechno to jsou hrozně mladý jako holky a kluci. Co to dávali dohromady a prostě jsem z toho byla úplně odvařená a říkala jsem si, ty jo, že zrovna mě jakoby chytne takhle hodně takováhle věc, hustý. No takže jakoby Marek Lambora čekám, kde prostě s Evou Burešovou rozhodu nějaký muzikál ve Foru Karlín, teda to nemůžu říct. Slunečná muzikál. Manifesting Heart.
1: Slunečná na ledu.
0: Jako nedíme se, kdyby uměl i bruslit, jo, takže slunečná na ledu, opět slivák, křišťálová koule.
1: Těším se na to.
0: Těšíme se na to, 2028 leden, doufám. No, takže to bylo divadelní okénko, ano. A pak tady mám další drobnosti, kterých jsem si všimla v poslední době, co jako mě zaujaly, a to je, že třeba má vznikat Barbie 2, ale je to pozastavený kvůli honorářům.
1: Studio chce, aby to vzniklo. A oslovujou právě do toho Ryana Goslinga, Margot Robbie i Gretu Gerwig. A je to stavlí kvůli honorářům, protože si myslím, že to nechtějí dělat a řekli si nějaký astronomický cifry.
0: No, dobře. A potom další, co vzniká, je American Horror Story 13 The Coven, což je crazy.
1: No, které bude asi finální American Horror Story a prý se tam protnou všechny.
0: Jo, a jsou tam skoro všichni ty herci.
1: Je tam i Jessica Lange,
0: jo, a Evan Peters hraje 5 postav. A bude tam hrát i modelka Alex Consani.
1: To už je prostě podle mě úplně Fever Dream American Horror Story finální jeho podoba, která bude už úplně bláznivá a už vůbec nebude dávat smysl, ale já si ji asi teda pustím.
0: No ono to jede nějakých 15 let. Já jsem viděla první a druhou. První, že jo, ten strašidelný dům a druhou ten blázenec, který je úplně skvělý, kde je ta skvělá name game písnička. Ta třetí. S těma čarodějnicema.
1: Ta se tím mega podle mě bude líbit. Ta má hrozně dobrý vibe.
0: A tam je i Lady Gaga, není?
1: Ne, ta je až v pátý hotel, ale a to je takový utahaný, ale ten coven má strašně jako dobrý vibe, to jsou takový cool baddy čarodějnice.
0: No tak teď se teda vrátí a bude tam Alex Consani s nima navíc, okay. Modelka. Lana Del Rey na podzem vydá double album nejspíš, takže to jsme zvědaví a já se těším na dokument o filmu Marie Antoinette od Sofie Coppoly z roku 2006, 80 hodin neviděných záběrů, vznikne dokument.
1: Wow.
0: Tak na to se mega těším, to je můj oblíbený filmík. Jo. A myslím si, že ještě poreferuju o ikoně, která mi teď velmi dělá radost, jestli
1: tak
0: se na ní můžu přenést.
1: Jdeme na ikony týdne. Ikona
0: týdne. Prosím vás, takže tohle je ikona, kterou doporučila uživatelka Klára, ale já jsem ji měla taky v rukávu, jo, Believe it or not. A je to kulturné středisko města Humenné. Jo, prosím vás, je to městečko severovýchodně od Košic v Prešovském kraji s 29 tisíci obyvateli, které má kulturní středisko, zavináč MSKS podtržítko Humenné a tam je paní Tánička. A paní Tánička, možná si vzpomenete na paní Danu nebo na tu, co ráda žere, je to vlastně podobný archetyp vlastně dámy ve středních letech. A tady to středisko vytváří strašně neuvěřitelně vtipný, promakaný TikToky, kde většinou jakoby je v centru dění právě tady ta paní. A myslím si, že možná měla i kostým tyho Spidermana. Často bývají v kostýmech a je vidět, že ty reelska musí trvat jako fakt čas, než to vymyslí, napíšou scénář a přijde mi, že se tam jako podílí na tom třeba 10 lidí, jako snad celý ten tým jako hraje v těch videích.
2: Míška, Míška, zvyšelám správné. Veď volajte někdo městskou policiu.
3: Nebojte se, mám to pod kontrolou.
0: Prostě fyzická komedie funguje.
1: To je úžasný.
0: Fyzická komedie funguje.
1: Já mám, ještě vlastně, když zmíním ikonu, tak jenom udělám malinký okénko, chtěl jsem tady zmínit AI Slop, ale už o něm mluvit nebudu, protože ho vidím všude a už jsem o něm řekl dost. Viděl jsem totiž ukázky na novou Superstar a vlastně už se na ní vůbec netěším, už mi zní úplně zle, zle, ale vlastně se na ní netěším, obávám se, že to bude flop, nejenom kvůli tomu, že tam používají AI, ale i kvůli tomu, že tam castujou vlastně reality show stars a celebrity a vlastně staví na nich a už i ty zpěváci, kteří tam jako promujou, jsou prostě lidi, kteří mají fame na sítích, jako no prostě jsme furt tady v té éře, jako kdy tady potřebuje, jako hrajeme na to, že tam jsou normální lidi. No a Superstar vydala dvě ukázky, které jsou prostě ohavný AI, slop, jako jsou vošklivý a prostě no je to cringe. A ještě jako pak ještě tady jsme měli ty šiškáče na Slovensku nevím.
0: Hrozný.
1: Jako já jediný, jako já akceptuju ještě, když má AI použije nějaká paní na úřadě, aby udělala plakát na nějakou obecní akci a je to ta ošklivá AI šablona, kterou ti to vygeneruje, tak to si řeknu fajn, dává to smysl, není to žádná krafička. Pohodě.
0: Ale nově v Evropské unii bude teďka pravidlo, zákon, kdy musí být přiznaný využitý AI, bude nějaký symbolek, značička.
1: Ono to tam i samozřejmě, bude to tam, ale to i nová, to i u té Superstary, tady to jako čudliček AI, ale jo. Jako to neznamená, že to není hnusný. No ale kdo je moje ikona, tak je to Mariana Polívková, která dělá extrémně vtipný videa o tom, ve kterých chodí na písničku Coconut Water, v chůzí, která paroduje policistu.
0: Dobře.
1: A dělá ze sebe strážkyni kočiček.

0: Já jsem ji viděla poprvé na Kvifu, že o tam ta dělala nějaký takový jakoby rozhovory, reportáže, co si, a říkala jsem si, co to je za vtipnou slečnu, kterou jsem teď měla under my radar, ale přesně tady ty videa, pane bože, to je jako jak jsi to popsal, to je tak níž, jak jí to vůbec napadlo, nechápu, ale je to fakt geniální. Královna.
1: Ikona.
0: Tak jo. Tak díky, že jsem tady mohla být, zase to bylo tak fajn.
1: Já jsem rád, že jsi tu byla. Příští díl bude nějak bude.
0: Tak vidíme se na podcastovně koncem srpna.
1: Oh yeah.
0: Nezapomeňte. Papa.
1: Čusík.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
4: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
4: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. Dlouho jsem neřekla, jak se to řekne anglicky, ale nechce se mi, protože je teplo. Je to pořad o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivany Veselkové, Ivanky a Lubora, Luborka. Jsem tady i já, ale já jsem tady vlastně vždycky, takže hlavně tady Lubor. To je důležitá věc, Lubor, ne já. Lubor je tady, Lubko, a Lubko je tester softwaru. To mě se to líbí, Lubko, nevím, jestli Luborovi se líbí Lubko. A je to osoba, člověk, nelíbí. Takže Lubor, tvrdý Lubor, Luborák.
6: Tak, ahoj Luboráku.
7: Ahoj.
6: Lubore. Jenom jsem ještě Zuzko chtěla říct, a Lubore, jako už se nám to rozbíhá někam jinam, ještě si ani nedostal prostor, abys něco řekl a už jsem ti skočila do řeči, kterou si ještě ani nedostal. Ale, že totiž, jak my máme ten podtitul, jakože říkáme, že Buchty jsou podcast o všem a o ničem, tak já teď jsem si řekla, že přečtu si něco takzvaně pořádného a čtu takovou tu filozofii, malá filozofie, nebo jak se to jmenuje, od Jana Sokola. A tam mimo jiné je, že podtitul Nietzscheho knihy Zarathustra, tak to bylo, že to je kniha pro všechny a pro nikoho.
5: Aha.
6: Takže vlastně
5: inspirováno tím.
6: To on se určitě inspiroval teda námi. Já,
5: no těžko, ani to nevychází.
6: My jim jsme se taky neinspirovali, mrtev. Protože já jsem to opravdu nikdy nečetla.
5: Já taky
6: tak
5: ne.
6: Tak pravil Zarathustra. A
5: ne.
6: Teď jsem to teprve zjistila, že údajně ten podtitul byl pro všechny a pro nikoho. Je to v kapitole o tom, jako o řeči, že když máš jako ty, jako osoba, co mluví k nějakému adresátovi a tak dál. Pokud by vás to víc zajímalo, tak já vám
5: tady
6: to
5: Ivanka tady
6: lépe nevysvětlím. Ne, ale že mě to jako
5: mluví.
6: Zaujalo, rozumíš, to je Zuzko nějaký to prostě kolektivní vědomí se tady vzbouřilo a je to teda
5: že to souvisí.
6: O všem a o ničem a souvisí to. Myslíš si, Lubar, že to souvisí nebo spíš, že to je blbost?
7: A já jsem se v tom trošku ztratil.
5: Nedivím. To máš jedno. Tady
6: máš jedno.
5: Ivanka něco říkala.
6: Hele, všechno a nic, Luber, říkala jsem všechno a nic.
5: Všechno a nic.
6: Pro všechny a pro nikoho.
5: Já myslím, že to gro bylo, že Ivanka čte knihu o filozofii a to si zapamatujme.
6: Tak, to si zapamatujme.
5: Nicméně, jdem k mailu, k který o tobě napsala tvoje kamarádka, doufám, že už ne, minulá kamarádka. Napsala to Cibulka Kateřina a píše: ahoj, nominuju do buchet Lubora.
6: Ale Lubor. Pozor, ona to nominuju do buchet Lubora, napsala kapslokem a vykřičníkem. A napsala to i do předmětu, to cením, předmět rovněž psáno kapslokem.
5: Nominuju Lubora.
6: Nominuju do buchet Lubora.
7: Chtěla zbudit pozornost.
6: Ví, jak se to dělá.
5: Ano, attention. A pak už normálním takzvaně, nebo co je normální, že v dnešní době normálním písmem. Lubor je můj kamarád. A mně se líbí ty krátké věty, takové.
6: No to se no, dobře čte, ty krátké věty.
7: A tady končí
6: věty.
7: Ta pravdivá část.
5: Jo. Ty to budeš komentovat teda, co je pravda a co je nepravda. Pochází ze Slovácka a obecnou češtinu slyšel až ve škole, vykřičník. Jak
6: vykřičník,
5: to je?
6: Tak Lubore. No,
7: je pravda, že pocházím ze Slovácka a obecnou češtinu jsem slýchával v televizi už od malička, ale je pravda, že jsem začal tak jako spisovně mluvit až v té škole.
5: Jo.
6: Tak a pojďme to tedy vzít, ale od píky, Lubore. Kde je Slovácko? Co to je Slovácko?
5: A soudí se?
6: Jak tam teda mluvíte? A obecnou češtinu si tedy slyšel například v jakých pořadech? Musíme to zodpovědět pěkně všechno do detailu. Tak pojď začít teda, co to je to Slovácko a kde to je?
7: No tak Slovácko je region nebo oblast na jihovýchodě Moravy.
5: Krásně.
7: České republiky.
6: Tak v AZ quiz, no.
5: A jak se tam mluví?
7: A mluví se tam po našem.
5: A tak řekni příklad.
7: To jsem teď řekl.
6: Po našem se tam mluví. Ale to je hrozně krátká ukázka.
5: No tak jak by se řeklo třeba take me to the cottage po slovácky.
7: Vezniňa do chaty.
5: Vezniňa do chaty. Vezniňa. Hodně sexy.
6: Jakže vezniňa do chaty.
7: Vezni, ne vezmi, a vezni.
6: Vezniňa do chaty.
5: Vezniňa do chaty.
6: Tak a teď třeba něco delšího, tak třeba kdybys měl říct, dal bych si prosím svíčkovou se 6 knedlíky a meduňkový čaj.
7: Dal
6: bych
7: jsem si svíčkovou se 6 šiškama a meduňkový čaj.
6: Dobře.
5: Takže... Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
7: Když už člověk jednou je, tak má čučat, aby byl.
6: A teď to Slovácko, teda ty jsi říkal, že to je jihovýchodní Morava. A konkrétně třeba nějaké takové slovácké město, kdyby někdo chtěl vyrazit teď o prázdninách na výlet do nějakého jako typického Slovácka, tak třeba co tam je za městečko, co
5: bys doporučil? Vůbec,
7: ideálně třeba do Vesnice. Hlavního města Uherského Hradiště.
6: Takže Uherské Hradiště. A ty pocházíš konkrétně z toho Slovácka, no, z toho Uherského Hradiště?
7: Já jsem spíš od Hodonína, bohužel.
6: A proč bohužel? Jako,
7: protože Hodonín
6: rád?
7: Nemá takový cool vibe jako to Uherské Hradiště. A...
6: ty to Zuzko, ty jsi nějaký odborník na Hodonín?
5: Mě už víc lidí říkalo, že Hodonín není cool.
6: Aha, takže víc lidí už říkalo. Takže teď nám napíše obec, teda teď nám Hodonínsko. Napíše obecní zastupitelstvo, nemám kdo, starosta, starostka z Hodonína, že tady hejtíme jejich město. Takže Hodonín podle některých lidí z Brna nemá tak cool vibe jako Uherské Hradiště.
5: To si představ jako na příkladu Heated Rivalry, Vanko,
6: ano.
5: Že Hradiště to je Rozanov a Hodonín to je ten druhej.
6: Jo, ten druhý. Ale já si Zuzku myslím, že existují i fanoušci toho druhého. Ale já jsem
7: to
6: i zapomněla.
7: Třeba mi se líbí víc než Rozanov asi.
5: Ten druhej?
6: Ten druhej, jo.
5: Ten nuďák?
6: No, a
7: no on je jako je nuďák, ale...
5: Máš pro něho slabost.
7: Přijde mi jako hezčí než ten Rozanov.
5: Jo, tak hezčí. Samozřejmě vkus. Já nemluvím o fyzičnu, ale spíš o tom jako vibe.
6: No a vidíš, a to je i ta otázka, Zuzko, že teda tady se třeba taky neshodneme, protože nás určitě poslouchá někdo, kdo si myslí, že Hodonín má větší takzvaně svek, nevím, jo. Styl než
5: a
6: Uherské
5: Hradiště. A stejně
6: jak
5: je to evidentně i u toho Heated Rivalry. Já nevím, jak se ani jmenuje ten druhý. Jak se mu tam říkalo té postavě? Je Rozanov, dlouho, dlouho nic a ten druhý je jak?
6: Nějak anglicky měl nějaký příjmení.
5: No měl nějaký příjmení, ale jaký?
7: Nějaký měl určitě.
5: No, taky nevíš. Zajímavý. Pozoruhodný.
6: Třeba si vzpomeneme za chvilku, ale ty tedy říkáš, Lubore, že jsi spíš od Hodonína, to ale znamená, že ty jsi z nějaké menší obce, že nejsi přímo z Hodonína, že jsi z vesnice?
7: Ano, já jsem z Kolonie.
6: Z Kolonie, co to je Kolonie? To
7: se jmenuje čas naší obce, se jmenuje Kolonie.
5: A proč se to jmenuje Kolonie? To je trestanecká kolonie?
7: Ne, to vzniklo jako dělnická kolonie, protože tam byl cukrovár a kolem ní se vytvořila taková osada a ta postupně se rozrostla.
6: Takže ty jsi z Kolonie teda. A ta kolonie je součást čeho?
7: Obce Rohatec.
6: Obec Rohatec, to je pěkně, to se zase líbí, to zavání nějakým čertem zase, viď? Podle mě hot čertisko, Rusko.
5: Rohatec je dobrý název.
6: Rohatec to už je skoro spíš do Rozanova, podle mě. Takže ty jsi tady z obce Rohatec a z tamní části, která se jmenuje Kolonie.
5: A obyvatelé Rohatce se jmenují Rohatčané, nebo jak?
7: Jmenuji se oficiálně asi Rohatčané a říkají si Rohačáci.
5: Rohačáci.
6: Takže ty jsi Rohačák.
7: A ještě Rohatec třeba slavný, že se tam natáčela filmová trilogie Morava krásná zem.
5: To neznám.
6: Tak to jsem neviděla.
5: To je režíroval to kdo? Nebo...
7: Že to osoba původem z Hodonína a já si teď nespomenu za Boha na jméno, protože já si nepamatuju jména. No.
5: Tento banger neznám.
6: Morava krásná zem a obec Rohatec, tedy konkrétně Kolonie, odkud je tedy zde přítomný Lubor. A ty si tam teda češtinu si, tady píše, obecnou češtinu si slyšel až ve škole. Ty tady tvrdíš, že toto tvrzení Káti Cibulky je nepravdivé, že si slyšel obecnou češtinu už v televizi.
7: Ano, i s tu spisovnou, to vlastně, tam jsem se naučil česky asi z televize hlavně.
5: Jaké pořady jsi sledoval, na základě kterých jsi osvojil tuto řeč kanonickou?
7: V té době to určitě byly Kuřátka a Magion možná.
6: Ale to podle mě základ spisovné češtiny jsou
5: Kuřátka. A Jan Rosák za mě nejhezčí muž světa. Je o ten kňour.
6: A Zuzko, tak já nevím, ty to furt měníš, tak je to teda Bad Bunny.
5: No to je podle mě takový archetyp Polaraj, prostě.
6: Nebo...
5: To je jedna osoba v podstatě.
6: Ale víš, kdo má rád Jana Rosáka? Taky naše kolegyně rozhlasová Anna Vošalíková, která zde byla v jednom díle nedávno mluvila o strašidlech, mimo jiné, o tom, jestli čerti jsou a nejsou hot. Ovšem, Anna tvrdila, že nejvíc hot strašidlo je bezhlavý rytíř, ale kromě bezhlavého rytíře se jí líbí taky, má ráda také, má ráda. To
5: já
6: líbí,
5: taky mám ráda.
6: Máš ráda? Jan Rosák.
5: Já od jak živa, z Magionu, jo.
6: Tam šahal do magického oka. Takže ty tady si čerpal znalosti češtiny z kořadu Kuřátka.
5: Z Magionu. A Magion občas moderoval ještě nějaký alternativní moderátor a to zdaleka nebylo tak dobrý.
6: To už si teda nepamatuju. Takže tedy z Kuřátek. A pak si tedy šel do školy a tam v té škole jste už mluvili jinou řečí jinou češtinu, než teda jste mluvili doma, nebo to Káťa přehání?
7: Tam jsme právě museli začít používat tu spisovnou češtinu aktivně a museli jsme ji teda hovořit v hodinách.
6: A to už tě bolelo, nebo jak se cítil u toho? Co se směš?
5: Jako fyzicky tě to bolelo?
7: Mě už to jako fyzicky nebolelo, že tělesné tresty už v té době byly zakázané naštěstí. A ty předchozí generace třeba to asi bolelo i fyzicky. No.
6: A jako šlo ti to? Nebo, a vy jste doma teda mluvili pořád tou, jak se tomu říká, slovácká čeština?
7: No, už to bylo asi takový mix té slováčtiny a nějaké té obecné češtiny nebo pisovné.
6: Takže ty si uměl říct Kuřátka třeba, jo? A no, jdou k vám Kuřátka. Stejně. Jo.
5: No a když jste pletli tu češtinu s tím vaším, dejme tomu, argotem, nebo jak to nazvat, nebo tím
6: argotem,
5: nebo tím nářečím, tak jste dostávali třeba poznámky, nebo nějaké horší známky, nebo výtky, nebo jak to probíhalo?
7: No dostali jsme výtky, byli jsme napomínáni a bylo nám teda vysvětlováno, že takhle teda ne. A...
6: Takhle teda se nemluví. Do 6 let mluvil jen po slovácku, tady píše Káťa. A to
5: jste
6: věděla teda. Jo?
5: Úplného divocha.
7: No tak pro ní to bylo nezvyklé, protože já jsem přijel do Brna
6: Robinson, no.
7: A občas jsem tak promluvil
5: srandovně.
7: Že se používal nějaké ty slova, protože já jsem byl zvyklý v té neformální komunikaci používat ten dialekt, no. A to mi vydrželo vlastně v tom Brně.
5: Jo. A ona se tomu podivovala.
7: Ano.
6: Do 6 let mluvil jen po slovácku. Umí to dodnes. Mohl by mluvit o svých slováckých kořenech.
5: Ta se na to hodně upnula teda. Hmm.
6: Tak jaké teda mohl bys mluvit o těch kořenech, nebo to už bylo všechno ty kořeny? Tady jsme zmínili tedy, že jsi z obce Rohatec.
7: No já jsem právě vyrůstal na té Kolonii a ona se dost jako z toho Slovácka vymyká, že s tím si většinou lidi spojují víno a já nevím, Baťův kanál a tady ty samé hezké věci. Folklor. A my jsme tam spíš měli ty rozpadající se továrny.
6: A taky je tam ta jízda králů, ne? Ta je taky spojená se sám, nebo jízda králů?
7: Ta je v některých obcích jako na to, u toho Uherského hradiště třeba. Tak tam u nás přímo ne.
6: Taky u vás teda v Kolonii. A čím se teda ta Kolonie teda vymyká, že vy teda jste takový atypičtí slováčtí, jo?
7: No tam právě byly ty rozpadající se továrny, byl tam Kovošrot starý.
6: Jo, takový tam, urbex jako.
7: Jo, v podstatě.
5: A hrál jsi s Kovošrotem?
7: Nehrali jsme si na smetišti.
6: Hrali jste si na smeťáku? Tak takhle to teda zní jako, že jako nějak skoro drsně, ale to asi jste tam měli i jiné věci, třeba pouštili jste draka, nebo já nevím, jezdili jste na kole.
7: Jo, jsme taky jezdili na kole, byli tam velké lesy, takže
5: a velké smíšené jehličnaté, to docela podstatné.
7: Byly tam hlavně jehličnaté borovice, anebo taky dubové lesy.
5: jo, já nemám ráda čisté listnaté.
6: Ne, proč?
5: Tak mě to paráva, nesedí.
6: Nesedí. Ty máš radši teda jehličná, jakože borovicový les?
5: No, jehličnan jakýkoliv.
6: Jakýkoliv jehličnan.
5: Rostou tam lepší houby potom a borůvky.
6: Dobře, takže tedy jsou tam, ty jsi říkal, dubové lesy převážně a borovicové. Tak to už si o těch kořenech už si tedy promluvil, že ta kolonie v tom Hradci je taková netypická, dejme tomu, jo?
5: A máš pocit, že ať už vaše kolonie nebo ten kraj je nějaký rázovitý, co se týče mentality, nebo jsou to taková trapná ze vše obecnění?
7: No, asi nějaký rozdíl tam je.
5: A jaký?
7: Třeba to nářečí, že se udržuje do dneška. A je tam hodně nábožensky zložených lidí stále.
5: A patříš mezi ně?
7: Ne. Já jsem právě z té kolonie.
6: Jakože ty jsi z té kolonie, že vy jste teda trochu jiní, anebo že ty jsi i v rámci té kolonie jiný tím, že třeba nejsi právě tak, že bys chodil každou neděli pěkně do kostela tam čoudit kadidlem.
7: No, celá ta kolonie je taková jiná. My jsme takové Sudety Slovácka v podstatě.
5: Takový rebelové, jo.
7: No, je to tam na té hranici. Ale...
6: Takový drsnější bys teda řekl, jo.
7: Nevím, jestli drsnější, ale takový jiný. Jako nezapadáme do takových těch klasických slováckých klišé.
5: Jo. Jo, takže ani žádné kroje folklor?
7: Nebyl jsem k tomu vedený.
6: Mm-hmm. Takže tedy kolonie teda drsnější. Ale pak tady Káťa pokračuje. Ale má i kořeny hlubší. To navazuje na to, mohl bys mluvit o svých slováckých kořenech. Ale má i kořeny hlubší. Jeho babička prošla gulagem nebo co?
5: To mě taky zajímalo.
6: To je tak jako...
5: To je zajímavá informace.
6: Zlehčovat tragickou teda minulost, to ale ne. Jako, že někdo prošel gulagem nebo co, tak to je sympatický tedy sloh, tak jak to tedy bylo nebo co?
7: No, takže to musím zase dementovat.
5: To si vymyslela, jo?
7: Babina se narodila na... taky říká brácha, no. Ona se narodila na dnešní Ukrajině, v Zakarpatské oblasti, mezi válečným období. A vlastně část dětství strávila v pracovním táboře ve východním Rakousku.
6: Aha.
7: Oni vlastně odsunuli z toho Zakarpatí, přes Maďarsko se dostali do Rakouska a po válce už pak zůstali na Moravě.
6: Takže původem tedy byla ze Zakarpatí. Ty říkáš, že tedy mezi válkami potom se byla odsunuta nebo přesunuta přes Maďarsko do...
7: No, když začala druhá světová válka, tak je vlastně Maďaři tut odsunuli.
6: Jo, a skončila teda nakonec... V Rohatci.
7: Ne.
6: Ne, no to ne, tam do Rohatce se pak dostali až další. Tvoje babička, bábina, jak jí teda říkáš, tak ta neskončila v Rohatci. Ta skončila teda kde?
7: Oni skončili po válce ve Valticích, tam dostali nemovitost ještě s jednou Němkou a spolu tam žili.
5: Aha, jako napůl to dostali, jo?
7: No, ji tam nechali na dožití.
6: Jako tvoji babičku?
7: Tu Němku.
6: Aha, tu paní Němku.
7: Tu paní a...
6: Tvojí babičku.
7: A moje babička se svými rodiči tam dostali vlastně to její hospodářství a společně se tam o to starali.
6: Jo, a ta paní tam byla jako na dožití.
7: Ano.
5: Že tam měla takový vejminek, jo? Mm-hmm. To je zajímavý kombo teda. A od tama se ta babička teda nedostala do Rohatce stále, jo?
7: Stále ne.
6: Ona už se tam vůbec nikdy nedostala, ne? Podle mě.
5: Ale povila teda asi určitě tvé příbuzné.
7: Tam povila asi moji mámu. Celkem jako záhy.
6: V těch
7: Valticích, no.
6: Valticích teda, tak. Takže tam povila tvou mámu. A tvoje máma pak ta už je dostala do toho Rohatce, nebo tvoje máma, no tak musel se tam už někdo
7: dostat. Moje máma se pak časem dospělosti dostala do toho Rohatce.
5: Jo, ale byla dlouhá cesta.
6: Byla teda dlouhá cesta.
7: Ano, ona tam našla zaměstnání. Nakonec.
6: Tak, ale tedy nicméně můžeš dementovat tedy to, že by tvoje babička prošla teda gulagem.
5: Ale ona, to je vidět, že ona si nebyla jistá, psala gulag nebo co.
6: Ale tak pracovní tábor, jakože ty jsi říkala, že ona teda byla v něčem takovým jako pracovní tábor.
7: Jo, pracovní tábor.
6: Tak, dobře. Lubor má tedy vřelý vztah k Ukrajině a východní Evropě. Mluví ukrajinsky, rusky a vlastně jakýmkoliv jazykem.
5: To je taky široký pojem, všemi zulu jazyky. Nebo...
6: Tak tady to Káťa vzala hopem, takzvaně jako, že umíš ukrajinsky, rusky.
5: A všechny jazyky.
6: A všemi dalšími
5: Sanskrt.
6: Jazyky.
5: Kolik jazyků umíš? 99 nebo kolik? Víc než Ransdorf?
7: Já bych řekl tak dva.
6: Aha.
7: Jakože umím.
5: Umíš česky?
7: Umím česky a slovensky.
5: Jo.
7: A pak dalšími několika jazyky se domluvím.
5: Jo, a tak to je taky lepší než nic. No?
6: A těmi dalšími tedy to je ta ukrajinština a ruština.
7: Ruština a pak angličtina, polština.
5: Tak to je dost.
7: Částečně němčina.
5: Asi to nejsou všechny, ale je to dost. To už jsi vyjmenoval Hafo.
6: a vlastně jakýmkoliv jazykem. Ale prosím tě, jak ses k tomu dostal, že se domluvíš tolika jazyky a že tam máš i takové méně tradiční jazyky typu polština nebo ukrajinština, to se tolik lidí neučí v porovnání třeba s angličtinou a španělštinou?
7: No mě to vlastně k té ruštině, kde mi tomu tahalo už od základky, jak jsme měli prostě tady tu ukrajinskou anabázi rodinou, tak jsem se o to zajímal a bavila mi historie, takže k tomu jsem se dostal.
5: Takže ty jsi byl takové malé nerdisko, dejme tomu, nebo ne?
6: Nerdisko, to je zase slovo, Zuzko. To není nijak citově zabarvené, Zuzka to myslí neutrálně.
5: Dobře, ne, tak, to myslím
6: dobře dokonce.
5: Ne.
6: Takže ty jsi tady zajímal o tady tu historii, takzvaně východní přísliby, a proto se naučil i rusky, aby ses jako dostal k nějakým těm primárním pramenům?
7: No vlastně skrz tu ruštinu jsem začal a pak jsem se dostal už třeba i na Ukrajinu a začal jsem se učit i ukrajinsky.
5: A dostal znamená co, že jsi tam vycestoval?
7: Ano, jsem tam vycestoval v rámci pak studia.
6: A ty jsi teda studoval co? Na začátku kuřátka, to víme. Pak jsi chodil Magion. Na základku.
7: Na základku, pak jsem chodil na obchodku do toho ošklivého Hodonína.
6: Ale prostě chudák Hodonín tady, takovýhle tady dostává bídu.
5: To slyší
6: takzvaně.
5: Starostvo Hodonína, tak ty nám dají.
6: Do pěkného Hodonína si chodil na obchodku, nebo do Hodonína, ano. A pak teda?
7: A pak jsem se sedl do Brna na Fildu.
6: Na Fildu.
5: A na Fildu je na jaký obor?
7: Na Fildu na filologii. A tam byly ty ukrajinštiny, ruštiny a polštiny.
6: To byly ty jazyčky tedy, ano. Tvoje. Dobře, takže teda přes ruštinu, pak se teda dostáváš na tu filologii, takže ukrajinština a polština. Mm-hmm. A ještě něco tam
7: plus
6: máš?
7: Ještě jako v mezičase jsem si tak dával jenom jako pro zajímavost třeba finštinu a litevštinu. Mm-hmm, a
5: no tak už to začíná,
7: jako...
5: takže pro zajímavost. Jo, jo.
6: Pro zajímavost litevštinu, ano.
5: A to jsi učil jako samouk, nebo jsi chodil do nějakých jazykovek?
7: Tam jsem měl možnost chodit právě do kurzu, tak jsem toho využíval.
6: V rámci té filologie.
5: Jo, takže pilný student.
6: A je tam třeba velký rozdíl, dejme tomu, ukrajinština a ruština? Nebo jako když jsi uměl už rusky, tak pak už si ukrajinsky ti to šlo jako jednoduše a pak, já nevím, uměl si česky, tak polština ti taky šla jednoduše. Já nevím, já si to představuji jako Hurvínek válku, takže já nevím.
7: No mě to šlo vlastně všechno snadno, protože to bylo podobné češtině, ale v tom jako tkví ten kámen úrazu, protože jak je to podobný, tak se to člověku může plést, že tam spousta no takových jo. Těch false friends. Mm-hmm.
5: Tak jako když třeba vidíš dvojčata, která nejsou úplně stejná, tak se ti pletou, protože prostě ten rozdíl je malý.
7: A navíc
5: já
7: jsem třeba měl hodiny ukrajinštiny.
6: A dvojčata se ti, Zuzko, podle mě dvojčata se ti pletou vždycky, ne? Jako ty jednovaječný. Vypadají stejně.
5: A to je ten problém.
6: Ale to podle mě není úplně, že když oni jsou úplně stejný, ty dvojčata.
5: Ale oni nejsou nikdy úplně stejný. No, oni tak vždycky jasně. Mají třeba jeden má cop a druhý ne, nebo mají
6: jako,
5: jiný hlas.
6: Ale stejně si myslím, že jako třeba ruština a ukrajinština
5: nejsou
6: jednovaječný dvojčata.
5: Jako,
6: ale...
5: Trošku to pokulhává ten příměr, co
6: ale
5: si bude.
6: Ale já cením, že ty totiž máš tu obsesi těmi dvojčaty, který se bojíš. A musela
5: já jsem se ptala tady mojí dcery, jak rozpozná své spolužečky, které jsou dvojčata. No. A ona říkala, že podle hlasu a podle účesu. Hmm. Ale kdyby to byla dvojčata, která každá vypadá jinak, tak seš v pohodě a stejně tak je to s těmi jazyky.
6: Jasně.
5: Takhle máš problém.
6: Děkujeme tady za tento vhled. Takže tedy, Lubore, ale ruština a ukrajinština, dejme tomu, teda nejsou jednovaječná dvojčata, ale ty si použil termín false friends, nebo co jsi říkal, to je jako nějaký váš filologický slovníček, jakože false friends, jakože to je nějaké zavádějící, že se ti může zdát, že to umíš, ale neumíš, nebo co to znamená?
7: No právě filologický termín to není, to je právě takový ten...
6: Tvůj?
7: Populárně naučný, řekněme.
6: Aha, populárně, to neznám.
7: Filologický termín by byl homonyma. Jsou to vlastně slova, která zní stejně nebo podobně, ale znamená něco úplně jiného.
5: Jo.
6: Je to, že v češtině takový to nejznámější, jakože krásný, je rusky červený.
7: Přesně tak.
6: Mm-hmm. Tak, ale že se to teda děje i v těch dalších jazycích a že to může znamenat něco úplně jiného.
7: Ano, ano.
6: Dobře.
5: A můžeš uvést ještě nějaké příklady?
7: No hodně je třeba mezi češtinou a polštinou.
5: Like?
6: Já znám akorát hledat polsky.
7: Ano, šukať.
5: A ještě něco?
7: Nejstrašně moc a teďka mě z hlavy asi žádný nenapadá.
5: Ale stačí šukat za všechny.
7: A nebo jsou pak takový ty falešný slova, co se lidi...
5: Ne, že jako toto slovo je dobrým příkladem.
6: Jakože jedno, no. Uvedli jsme si jeden příklad
5: za všechny.
6: Za všechny, takhle.
5: Promiň, ano. Lubore.
7: Že jsou pak ještě takový jako vymyšlený slova, že jsou takový vtipy, že se říká, jak se polsky řekne kaktus, ježek pochodový.
5: Jo, to jsou takový ty humory. Hmm. Jo, to bylo, jak bylo přece někde takový ten fórek, jak se řekne, co to bylo japonsky.
6: Já vím, že Japonec, který vymyslel stán,
5: jo, byl nacochata.
6: Pan Nacochata.
5: No, to byl takový humor.
6: A pak, jo, že maďarský hřbitov je tuhož kemping. No, to jsme si říkali na základ.
5: Jo, to jsou taky blbosti prostě.
6: No, a vlastně jakýmkoliv jazykem.
5: Čtu dál. Mm-hmm. Tady je zajímavý odstavec, který tě teda trošku takzvaně obnažuje, dejme tomu, ale nemyslím to doslova. Když tak to okomentuju, že to třeba není pravda, něco z toho. Ona tady píše, je gay a žije v Brně. Mohl by mluvit o tom, jak těžké je randit s muži v Brně, kde se všichni znají. Mm. Tak co si o tom myslíš?
7: Je to pravda, jsem teplý člověk z Brna a v Brně se všichni znají, nejenom gayové.
5: To se znají. No.
6: To říká i Zuzka, že tam jdeš, viď, a pořád potkáváš někoho známého.
5: Já si měřím, jak jdu pozdě nebo brzo, podle toho, jak ty lidi, které potkávám každý den, v jaké fázi té cesty je potkám. Mm. Potkám jednu slečnu a když ji vidím prostě už za kostelem, tak vím, že jdu pozdě.
6: Takže je tam lidí málo. Mně to právě přijde, že i třeba relativně v Praze je lidí málo, ale tak jako
5: ale
6: taky
5: já. Je třikrát víc než v Brně.
6: Je třikrát víc než jako v Brně. No, takže je to teda těžké, protože vás je tam všech málo. Ten rybníček je takzvaně malý.
7: Ano, ten rybníček je malý a jak ten věk ještě přibývá, tak je to.
5: A ještě já nevím, jestli se dá mluvit furt o minoritě, ale je to teda nějaká sekce občanská. Jako gejové, tak jich je ještě méně, než kdyby si mohl vybírat ze všeho, že jo? To je ještě nějaké omezení, ne?
7: No, já jsem to tak jako propočítával a v podstatě je to, jak kdybych žil třeba na Islandu.
5: Jo, že tolik lidí pro tebe nějakých možných je, jo? A to znamená, které ještě neznáš, kteří sdílejí tu orientaci a kteří žijou v Brně.
7: Kteří žijou v Brně a ještě si s nima třeba musím mít co říct. A...
5: No, tak to je těžký.
6: To právě, jak tam začneš vnášet i tady ty
5: další požadavky,
6: z vlastní zkušenosti, další požadavky, než jenom, že třeba ten člověk, v mém případě by byl třeba muž, tak pak ty další požadavky už to teda
5: pak
6: dost
5: to
6: jako... No, teď ještě třeba, aby byl single, nebo aby přesně si se s ním měl svůj, nebo no, tak to už začíná.
5: Je to no, každý další požadavek je prostě problém, podle mě. Mm.
6: A nepřemýšlel si teda, že by se z Lubory někam odstěhoval?
7: Já jsem se taky přeorientoval.
5: Na reverzní terapie.
6: Odstěhoval na Island třeba, nebo na nějaký větší ostrov, nebo na nějaké, do nějakého většího města, než je Brno.
5: Do New Yorku?
7: No určitě jsem o tom uvažoval, ale...
5: To každý, no. Mm.
6: Ale
7: asi bych jako neměnil úplně. Mm,
6: že zase to Brnečko máš rád.
7: Jo, má to takový jako web, co mi vyhovuje.
5: Jo, taková pohoda. No a zbývá ti tam ještě teda nějaké lidstvo, s kterým bys teda mohl navazovat nějaký kontakt?
6: Tak musí doufat, že jo? Musíš vždycky doufat.
7: Doufám, že jo.
5: Jo? Mm. Jsi říkal, že jich, co by na prstech jedné ruky spočítal, tak jestli tam ještě někdo zbývá.
6: Tak to podle mě, Zuzko, sorry, ale to je teda podle mě víc lidí, než jako potenciálních partnerů pro Lubora, víc než pět, jako. Mm. Nejsem statistik, takzvaně.
5: Já jsem třeba vždycky v šoku, když jde po ulici někdo, koho neznám, tak jsem v šoku.
6: Jako v Brně.
5: Já mám pocit, že všechny znám, no.
6: Se z toho zhroutí, že to je...
5: No.
6: Ale to je pravda, že to si nějak, Zuzko, říkala, že v Brně tajemného cizince nepotkáš.
5: To ne, no. A taky se říká takové rčení brněnské, nebo můj táta to vždycky říkal, že v Brně kámen drbe cihlu a drba cihle sloup.
6: Mm-hmm, a to
5: cihla drbe sloup, pardon.
6: Co kámen teda
5: kámen drbe cihlu a cihla drbe sloup, že tam všichni ze všemi prostě se znají.
6: Znají, tak není to ani drbat ve smyslu pomlouvat, je to tedy jiný význam.
5: No,
6: ústy tvého taťky.
5: Je to nějaký význam, no, že to tam jako těžké teda najít jako cizí lidi, no. Tak co s tím, Lubore?
7: No, tak já bych chtěl využít toho prostoru v rádíku a rád bych apeloval na všechny gay, aby se přestěhovali do Brna.
5: To určitě udělají, to je podle mě jako město snů, no.
6: Proč? Ale jako tak Brno je fajn, já to tam mám ráda, když tam jsem tedy takzvaně na výletě.
5: Ivanka tam vždycky stráví
6: na
5: tak
6: gigu,
5: hodinu.
6: Já tam strávím vždycky tak
7: to je asi ideální. Týden.
6: A to se mi líbí, jako mně se líbí, že to Brno za mě v porovnání s Prahou má takovou jako víc rozpohoděnou atmosféru.
5: A to jsou takové ty projekce, ono to není úplně pravda.
6: Ale takhle mě to připadá, když tam jsem tu hodinu, no. Mm. To je pravda, že asi kdybych tam žila delší dobu, tak to není pravda, ale takhle, když tam navštívím, takzvaně nakouknu, tak se mi to líbí, no. Ale vy teda asi nesouhlasíte oba dva.
5: A ty jsi odsouzen k tomu, abys tam žil, nebo máš nějaké jiné možnosti?
6: Odsouzen, nebohý Lubor.
5: Jestli nemáš nějaký trest prostě.
6: Jo, trest jakože doživotní pobyt v Brně.
5: Já nevím, no.
6: Trestaný se odsuzuje k doživotnímu pobytu v Brně.
5: A nebo jestli by nebyla varianta se vrátit do kolonie třeba, jestli by tam nebyly větší šance.
7: No to myslím, že bych si nepomohl.
6: tam by možná ten počet byl lidí ideálních, třeba kolik je počet na jedné ruce pod cirkulárky zásahem.
7: Možná, kdyby se tam vrátil do 9. století, tak...
5: Tak
7: bych
5: co?
7: Tam, tak bych si pomohl, že tehdy tam žilo asi jako víc lidí než v Brně, ale...
5: To se nepovede. Já nechci takzvaně vtíkazit náhledu.
6: Ještě máš tady záložní variantu, že vymyslíš stroj času a přestěhuješ se do Rohatce v 9. století, kdy tam žilo víc lidí než v Brně. Je dobré mít i záložní plán, který třeba se nemusí realizovat, že? Teda ještě něco třeba, Lubore, k tomu Brnu. Ty si tady provedl takovou výzvu, aby se všechny gay osoby přestěhovaly pokud možno do Brna. Já si myslím, že to spíš nevyjde, ale nechci být jen, ale oni, špatným prorokem.
5: Co bys byl, nelíbilo by se ti třeba se navštěvovat s nějakým člověkem z jiného města nebo vesničky?
6: Vztahy na dálku podle mě taky jsou fajn, zase si nelezeš na nervy hned. Jakože.
5: Ty chceš, aby ten člověk teda měl trvčo v Brně, jo? Nutně. Aby platil popelnice v Brně.
7: Tak asi nenutně, ani já neplatím popelnice v Brně.
5: Ne.
6: Ty máš trvalé bydliště teda v Rohatci ještě, jo?
7: Ano.
5: Sleva na popelnice. Tak, no. Dobře, takže a mohl bys, byla by ta varianta, co bych ti navrhovala, že bys někam třeba za někým dojížděl, nebo on za tebou, Vídeně blízko?
7: Ty to taky možnost, no. Taky vlastně možnost. Dobrý se třeba dojíždí i líp než...
6: No. A Vídeň je velká, větší. No.
5: Já vím, že někteří lidé to řeší právě, tu omezenost Brna, humánní nebo lidskou omezenost Brna ve smyslu počtu, že jezdí právě na kontakty... Do Vídně.
6: Do většího městečka tedy. Jo? No. Do Bratislavy, ne, ale do Vídně.
5: No, i moji různí příbuzní to tak dělají.
6: Jo, aha, no.
5: Jedna příbuzná.
6: Jo, jakože třeba na výstavy nebo ne, za jinými jako aktivitami.
5: Má vztah?
6: Vztah v Brně, teda třeba vztah ve Vídni.
5: To příbuzenstvo.
6: No, a pak tam můžeš jezdit i na výstavky. Takže tedy Zuzka ti nabídla, Lubore, toto řešení. Tedy buď se můžeš přestěhovat do 9. století do Rohatce.
5: A to je dobrá varianta. Nebo
6: pojedeš do Vídně.
5: A nebo do budoucnosti by ses mohl přestěhovat.
6: No, tak...
5: Nějakou jinou planetu. Mars.
6: Krásná rada, podle mě. Tak vidíš, hned máš 3 možnosti a můžeš si vybírat. A Katka,
5: každá trampota má svou mes, evidentně.
6: Každá trampota má nějaké řešení, takže myslím, že přestěhování se do budoucnosti je řešení problému nás všech. Děkujeme za radu. Ale Katka dál píše, teď pracuje v korporátu, ale prošel různými profesemi, kde se takzvaně tvrdě maká. Aha. Například prodával jízdenky v jedné dopravní firmě. A taky tvrdí, že na dráze pracuje mnoho gejů.
5: To se má taková dost sporná teda tvrzení, dejme tomu. Nepodložená daty, ale tvrdit můžeš asi, co chceš.
6: A taky můžeš to vyvrátit, třeba to netvrdíš, že jo? Tak jak to tedy je s těmi...
5: Tvrdě si makal?
7: Ano, tam se velmi tvrdě maká.
5: A jako při tom prodeji jízdenek, že tě jako boleli z toho ruce, nebo já to nechápu?
7: Bolem z toho hlava.
5: Hlava tě z toho bolela?
7: Ano, protože vesměs jako lidi, kteří si dokážou tu jízdenku koupit, sami online, tak si koupí sami online a k nám chodili lidi, kteří s tím měli problém. Si... A nejenom skoupí jízdenek.
5: Ale se životem.
7: A celkově se životem.
6: Jo, takže to byla taková selekce, spíš, že ti tam chodili ty jako těžší případy a nešlo třeba jenom o tu koupité jízdenky, ale třeba to šlo nějak hloubš.
7: Ano, třeba mi tam stáli více než 8 hodin a pak jsem musel volat policii.
6: A takhle.
7: Abych se mohl dostat domů a tak.
5: Oni čekali na tebe, než vyla...
7: Jo, oni mě chtěli zabít totiž.
5: Jo, a jo, oni tě chtěli zabít, no tomu se nesmíjou.
7: Protože mi třeba ujel autobus a dávali to za vinu mě.
5: Jo, a tak to je spíš nějaká anomálie, ne? To asi nebylo úplně na denní, tvůj denní chlebík, ne?
7: No úplně ne denní, ale zase obden? To nebylo nic jako výjimečného.
5: Jo. Mm-hmm. Jestli ty nepřitahuješ nějaké lapálie, Lubore?
7: Já myslím, že to místo, kde se prodávali ty jízdenky.
5: To místo znám a to místo je specifické. Hlavně tam páchne moč.
7: Ano, tak nejenom.
5: No, to je pravda. To se my oba to místo známe, bohužel kdo nezná, ale tak si to musí představovat.
7: Poslední dobou mi přijde, že jako na hodně místech Brně.
5: Moč. Já jsem teďka měla takovou zajímavou, dejme tomu, řeknu to slovo, komparativní studii jsem udělala během 24 hodin, jsem byla.
6: Ty jsi měla zase puzejní, že musíš říct nějaké chytrolínské slovo. Že?
5: Během 24 hodin jsem byla ve 4 ráno na Hlaváku v Brně, tam byla jistá moč, ještě jak byla ta vedra, 40 stupňů nebo kolik. Pak jsem jela na Hlavák v Praze, tam byla moč, ale zase trošku jiná. To byl jako jiný styl. A pak jsem ještě byla ten den večer na Florenci a tam ta moč byla úplně nejvíc intenz.
6: Jo.
5: Takže to byly 3 moči, ale vždycky je to nějaký zákon, že tam ta moč je.
6: Ale no. Smrdí to jinak. A já bych to, Zuzko, přirovnala třeba k vinné révě, že přeci se říká, že taky hodně záleží jako na tom podloží.
5: Jasně, a co kdo
6: tak dál,
5: no.
6: A že
5: taky na
6: to má
5: jaký
6: roli.
5: Ta moč dopadne materiál a tak dál, no. Tak. Ale ta moč opravdu, a já skoro necítím, a ta moč teda, ta se mnou zamávala.
6: Že vlastně by mohl být i takový someliér tady toho čichání moči, že by hned někdo začichal a
5: odkud
6: věděl by.
5: Je?
6: A no, tak to je přesně nádraží, já nevím, v Olomouci třeba.
5: A co se ti tam ještě tak nelíbilo tady na té práci? Bolela ti hlava teda z těch lidí, kteří ti vyhrožovali?
7: A se všech ostatních.
5: A jestli to nebyla úplně práce pro tebe?
6: A tam jsi pracoval jako při škole, při studiu? Nebo to byl tvůj jako tenkrát full time, jako úplně jobík, že jsi vyšel z filologie a...
7: No já jsem se tam shodou okolností dostal na full time, protože jsem v té době potřeboval rychle nějakou práci a
5: takže bývá.
7: Skončil jsem tam.
5: Jo. A jak dlouho jsi tam byl?
7: No s nějakýma přestávkama několik let.
6: Takže docela jsi si sáhl teda takzvaně na makačku. Ale teď tedy pracuješ, prošel různými profesemi. Tak jakými teda jinými ještě profesemi jsi prošel, anebo to by si zase nějak vyvrátil?
7: No, mimo jiné jsem třeba pak pracoval jako steward ve vlaku.
5: To tě bavilo nebo taky ne?
7: To mě docela bavilo, akorát to bylo zase časově náročné.
5: Že tam musíš být ve vlaku celou dobu?
7: No, že my jsme jako začali v Brně, museli jsme přijet do Prahy, tam nám začala směna. Já jsem třeba do Rakouska, do Grácu. Když nebylo zpoždění, tak jsem měl pauzu a pak se zase jelo zpátky do Prahy a pak jsem se musel zase dostat do Brna.
5: A to už se nepočítalo jako tvoje pracovní hodiny, ty cesty dom, jo?
7: Ne.
5: Aha, to je divný. Ale zase jsi mohl nakoupit v Rakousku dobré potraviny.
7: Ano, to jsme
6: to často
7: využívali.
6: Vidět na všem něco pozitivního. A Graz je i pěkné město docela, ale tak vy jste tam asi moc nezevlili, že ty jsi zase jel hnedka zpátky, ne?
7: No, buď jsem měl hnedka zpátky, nebo jsme tam strávili noc.
6: Takže to jsi taky...
5: Jako v Šantánu, nebo jsi někde přespával?
7: Na hotelu u nádraží.
5: A to jsi musel platit?
6: To je jak název nějakého CDčka od Nedvědu, na hotelu u nádraží.
5: A nebo od Hapky.
6: Na hotelu u nádraží ve 3 ráno. Tak a ještě nějaké další profese, takže tedy stevardstvo, prodej jízdenek.
7: Pak jsem pracoval třeba v e-shopu s vodními dýmkami a...
5: Tak to je za mě nejlepší práce.
6: Zajímavá profese.
5: A tam jsi jako dělal co, jako nějakou zákaznickou podporu, když si někdo neuměl tu vodárnu vybrat, nebo jak?
7: Tam se to právě střídalo, že jsme každý týden dělali něco jiného, že jsem třeba týden pracoval na skladu, pak jsem dělal faktury, pak jsem byl zase na tom zákaznickém oddělení a pomáhal jsem s těma hlímkama.
6: Že se to jako točilo.
7: Jo.
5: A to se ti líbilo? To už zníš tak jako veselej, když o tom mluvíš trošku.
7: Jo, tak to se mi docela líbilo, tam to bylo takový, že to nebylo nudný, střídalo se to tak.
6: A teď ty máš nějaký vztah k těm vodním dýmkám, anebo se dostal k tomu náhodou,
5: random,
6: že to byla jako práce spíš v tom e-shopu a nešlo tolik o ty takzvaně vodnice.
7: Já mám vlastně vztah k těm vodnicím, jsem se k ním dostal už při studiu.
5: Jo, že zbafal?
7: Ano, jsme bafali místo školy občas.
5: Místo školy zbafal, tak, ale to se naučil dost na to, že zbafal teda ještě u školy vodnici.
6: Melounovou.
5: A to jste šli do čajky a tam jste bafali, jo?
7: A na tom jsme šli s ostatními nerdy do čajky.
5: A bafali jste.
6: A dávali jste si takové ty nějaké ovocné příchutě anebo nějaká jako klasika? Protože já si nejvíc pamatuju teda melounová. To na střední trendilo.
5: A pak ještě třešeně hrozně smrdělo.
6: Tady ty a smrdělo to teda fest, no.
7: Já myslím, že tehdy nic jiného moc neexistovalo, než ty ovocné příchutě.
5: A jaká byla tvoje oblíbená? Vodnice of your choice.
7: Asi višňová.
5: Višňová, jo.
7: No.
5: A já jsem pracovala v čajovně, kde občas tady ty vodnice, nebo často se konzumovaly, občas se z nich tam někdo pozvracel a to teda... Jako,
6: a to se dělo, protože to, se dělo. To bylo docela silné.
5: A oni to přehnali, ty děcka.
6: A ty jsi se z toho někdy pozvracel, Lubore, nebo ty jsi jako solidní bafa,
5: to je ale novinařina.
6: Tebe jen tak nějaká vodnice.
5: Peroutkovat se na komink.
6: Nerozhází.
5: Máš dobrý gastro systém?
6: Investigativní žurnalistika. Lubore, poblil ses někdy z vodnice?
7: No myslím, že jako čistě z vodnice asi ne.
5: To byla kombo, jo, ještě další věci.
7: Ale jako nedivím se těm lidem, že se poblili, protože tehdy se dávali takový ty samozápalné uhlíky a ty jsou vlastně hrozně škodlivý a,
5: jo,
7: a
5: to
7: asi by se neměli moc používat.
5: Tak snad už to nepoužívá. No to bylo pro mě zase traumatické období pracovat v té čajovně.
6: Takže ty si teda k vodnici měl vztah a pak si pracoval tedy v e-shopu s nimi. A to si lidé jako dost kupují ty vodnice? Nebo to si spíš kupují ty podniky, nebo to jako lidi kupují i na doma, že třeba vám tam na zákaznickou podporu někdo psal třeba, chtěl bych své babičce koupit k Vánocům pěknou vodnici, co byste mi doporučili, jaký objem, velikost, nebo já nevím.
5: Hermánkový bafání.
6: Pro babičku bafaj.
7: Kupují si to lidi pro sebe, pro babičky a ještě
5: to
7: kupují firmy.
5: A jako, že to bafají fakt doma, jo?
7: Jo, jo, jo.
5: Já si to nedokážu představit. Já si myslela, že vždycky je to v nějakým podniku.
7: Já to mám taky doma.
5: To bafáš tak, doma, jo?
6: Ty jsi teda starý vodničář, ty teda se v tom vyznáš. I pro babičky teda, jo? A doma máš jako vodnice, to je jako třeba vodnice jako taková ta velká, že to měří třeba metr, já nevím, 10 od země, nebo?
7: Je to taková střední, asi má přes metr. Mm. Ale jsou i daleko větší.
6: No, to jo. Tam jsou takový ty šlajšky, nebo jak se tomu říká, ty šlauchy.
7: Šlauchy.
6: Šlauchy. A musíš se o to nějak speciálně starat, o tu vodnici, že třeba vím, že když má někdo doma drahý kávovár, takže je s tím docela takzvaně starání, že to musíš nějak různě proplachovat a tak. Já bych si to třeba nekoupila, protože bych se na to neuměla starat a byla bych na to líná, tak jestli taky tu vodnici musíš nějak jako proplachovat.
5: Čistit.
7: Ne s tím daleko méně starání než s kávovarem, stačí to prostě proplachovat vodou. Jsou na to i třeba speciální prostředky na umývání těch váz,
6: aby
7: tam nebyl vodní kámen.
5: To je prvý.
7: Kor v Brně
6: je tvrdá vodička.
7: Tam je.
5: A ještě třeba, kdyby jsi hledal nějakého partnera, co by taky měl zájem o ty vodnice, tak to si myslím, že je ještě úplně specifické, opravdu specifický výřez obyvatelstva.
7: A to nemusí mít zájem o vodnice.
5: Ne?
7: To není, ale to není podmínka.
6: Ale zase jí nemohl by jí jako nenávidět. Že třeba,
5: to smrdělo.
6: Někdo, že by mu to smrdělo, nebo by ti chtěl vyhodit z okna, tak to by taky z toho bylo mrzení. Takže by musel být jako neutrální vztah k vodnicím minimálně. Buď pozitivní, nebo neutrální. Ale negativní vodničář, to by podle mě nedělalo Luboře dobrotu.
5: Připomněl můj oblíbený seriál, který sleduje i náš kamarád Matouš Sudík, to vím, že je jeden z mála. A to se jmenuje Hex. Za mě skvělý seriál na jedné streamovací platformě a tam je taková holka, která se seznámí s klukem, který ona ho pozná jako sexuálního pracovníka a to se jí líbí. Ale on jí pak řekne, že ve skutečnosti on nechce být sexuální pracovník, což byla ta profese, která jí imponovala, ale že chce být kouzelník. Mm-hmm. A od té doby ona je úplně odpuzená, vůbec se jí to nelíbí a rozejde se s ním, protože on jí furt chce ukazovat nějaká kouzla.
6: A to je teda, Zuzko, co? Aluze na ty vodnice? Že jako, kdyby Lubor chtěl někomu ukazovat, jak leští doma vodnici,
5: tak
6: a on
5: někoho
6: by
5: to může právě fascinovat.
6: No a někdo by si právě řekl, že to je fajn. Hmm? Tak dobře, pak tady teda to, jak se tomu říká, kontroverzní tvrzení, které ty tvrdíš, a taky tvrdí, že na dráze pracuje mnoho gejů. Tak já nevím, jestli to chceš vyvrátit, nebo nějak se k tomu jako vymezit, nebo prostě je to nějaká stereotypizace, já nevím.
7: Tak nemám nějaké přesné statistiky, ale podle mých zkušeností
6: by bych

0: Dobře možné, protože jsem vás poslouchal už, když jsem podával ty jízdenky, si myslím.
1: A tam, když ti vyhrožovali lidé, tak ses uklidňoval, jo?
0: No, nebo když jsem se cítil osamělý někde na Dolním nádraží, tak...
2: Tak jsi spustil buchetky.
0: Jo.
2: A tak tam může být teda 8 let, no? Hmm? To je teda doba. Tak a mezi tím teda se z tebe stal ten, jak jsi to říkal, tester softwaru. A to tě baví, to tě nestresuje?
0: To mě většinou baví.
2: A není to taková osamělá práce, nebo ty chodíš někam do nějakého testingového centra, nebo to můžeš jako na home officeu testovat? Tester softwaru je, že ty jako procházíš nějaké programy nebo aplikace a zkoušíš ty funkcionality, jestli to dobře takzvaně fachá.
1: Šlape?
0: Já přesně tak vlastně. Zusko,
2: krásný slovo. Šlape to jak hodinky.
0: Procházím tu aplikaci.
1: A to znamená, co, že dáš enter, nebo jak, to, jak si to mám představovat? Jako dáš on ráno a pak to projíždíš, kliky, klik?
2: Jako máš aplikaci v mobilu.
1: Jo, to vím, no.
2: A tam nedělá žádný enter, když do ní vstupuješ.
1: A jo, já jsem myslela, že to máš v počítači právě.
0: No, buď můžu testovat na fyzickém telefonu, anebo testuju na emulátoru v počítači, anebo testuju třeba webové stránky.
1: Jo, takže... Jo.
0: Takže si otevřu buď tu aplikaci nebo ten web a...
2: A jako z pozice třeba toho uživatele nebo někoho, kdo to má nějak používat, tak jako tam řešíš, co tam je třeba blbě, jo? Jakože tady tlačítko nefunguje nebo já nevím, dělá to tohle, jo?
0: Přesně tak, jestli se doklikám na konec tý flow, se tomu říká, toho procesu, kontroluji, jestli jsou literály správně, jestli všechny tlačítka fungují.
2: Cože, jestli je správně literál?
0: Literál, jestli to na tom tlačítku, co je napsaný, jestli je tam to slovo, co tam má být, jo, a jestli je to ve správném jazyku.
1: Jo, jestli tam není nějaká blbost, zkrátka.
2: Jo, a pak třeba napíšeš teda, když to je v pohodě, tak jako Zuzka, tak napíšeš šlape to jak hodinky, jo. To asi nepíšeš, viď? Ty asi musíš být nějak konkrétnější.
0: No, já právě píšu, když je tam něco špatně, tak vytvořím bug report a pošlu to developerům a oni to v ideálním případě spraví.
2: A to můžeš teda, to děláš teda z domova? Není to osamělé povolání, Lubore, toto? Není ti smutno? A nebo to je vás jako...
1: Není vůbec nahodná otázka.
2: No tak já si to tak představuju, jakože Lubor tam sedí někde sám u počítače doma se svou vodnicí, osamělé testuje něco, anebo vy máte nějaké hromadné testerské jako open
1: community, crazy community.
0: Ne, máme náš hub Brně a to je vlastně velký open space a tam jsou desítky lidí a je to rozdělené vlastně na týmy.
2: Takže máte teda společné pracoviště.
0: Ano,
2: takže
0: ano.
2: Chodíš do kanclíku, tam se v kuchyňce můžeš takzvaně načichat člověčinky a je to pohodka.
0: Přesně tak.
1: No,
0: tak
1: to a tam máš svůj stolek nebo musíš měnit ty stolky?
0: Musím je měnit, ale já tam většinou chodím docela často, takže sedím skoro pořád u toho stejného.
2: Tam si napíšeš fixkou, tady je to Luborovo, nesedat.
0: To mi zakázali.
1: No ale jak máš tu jistotu, že si sedneš k tomu stejnému stolu?
2: To je takzvaně nepsané pravidlo.
0: No, my si tam bukujeme ty místa a já si to bukuju co nejvíc do budoucnosti.
2: Jo. Jo, že jsi jako
1: a už tam máš třeba svůj nějaký obrázek.
2: A nebo víš, co bys mohl Lubore dělat, jak si dělají lidi, že si dávají takový ty ručníky na lehátka v hotelech. Jo. Takže mohl bys to zkusit, že by si tam takhle teď v létě tematicky hodil jako ručník na ten stolek.
1: Že bys to jako, že by to bylo tvoje teritorium díky tomu. Nebo nějaký puch bys tam dal.
2: Vstal každý den v 5 ráno.
1: Z té vodárny. Že bys tam dal vodnici, bys to začadil trošku.
0: No to by bylo taky super, ale to by asi neprošlo.
2: A
1: máš i nějaké přátele, nebo je to takový ten, jak jsou takové předsudky vůči těm korporátním tady, jak se tomu říká, tady těm open spaceům, že tam třeba někdo zemře a nikdo si to ani nevšimne, to se tam děje?
0: Ne, právě, jako já mám štěstí a náš tým jako docela šlape.
1: Jo.
0: Jsme kamarádi, že se potkáváme i právě mimo práci.
2: Jo. A děláte nějaké společné aktivity, třeba kouříte vodnice.
0: Třeba ano, tomu se říká Luborova kuřba tady těm setkání.
2: Počkej, jakže se tomu říkala?
0: Luborova kuřba.
1: A to jsou ty sedánky s tou vodnicí, jo? Nebo doufám teda.
2: A Luborova kuřba, ne, to je pěkná volnočasová aktivita.
0: Tím setkáním to jako.
2: Jo, že ty tady
1: a takhle to nazval ty?
2: Luborovy kuřby.
0: Ne, tak to nazval kolega, který je takový maskot našeho týmu.
1: A proč je maskot? Že on je králík nebo to? Proč je maskot?
0: No, on je z nás takový jako nejživější a je takový akční.
1: Jako veselý člověk, jo?
0: Je to veselý člověk.
2: Mm-hmm. Občas... Fajn, teda já ovšem cením, že vymyslel
1: takže extrovert.
2: Geniální název Luborova kuřba. Tak.
1: To bude určitě v nadpisu Luborova kuřba.
2: Luborova kuřba. A prosím tě, Lubore, když jsi dojel sem tedy do Buchet, tak je něco, co bys určitě chtěl, aby zde v tomto podcastu zaznělo z tvé strany? Nezapadlo to nějaký...
1: Nějaká manifestace, nebo někoho chceš pozdravit, nebo něco sdělit o životě, co si třeba ještě nikomu neřekl?
0: tak určitě bych ještě jednou vyzval ty G, ať se přestěhují do Brna.
1: Každopádně, to bude nějaký Czech turism prostě.
2: To už to bude za chvíli potom ve zprávách o tom, že Brno praská ve švech, určitě ano. Díky této výzvě, ano, to je krásná výzva.
1: Přitažliví geové z celého světa se balí a jedou.
2: Já ti nechci brát nějaké iluze, Lubore, o tom, jak to se stěhování funguje, ale je pěkné, že jsi to zopakoval, ano, no. A ještě něco?
0: Tak chtěl bych pozdravit Káťu, která mi se přihlásila.
2: To já i taky zdravím, Káťu.
0: Kámoštvo a koleštvo a rodinu a tak.
2: Jo. A tak to je hezký, že si všechny pozdravil. Tak.
1: A jaký je tvůj oblíbený citát? A tím bych skončila. Máš nějaký citát?
0: Já si nemám žádný citát.
1: Nemáš citát?
2: Tak, většina lidí podle mě žádný citát nezná. A my bychom ale ještě, Lubore, to bys i ty mohl přijet se svým koleštvem a přátelstvem, chtěli pozvat na buchty živé naše, které proběhnou v srpnu.
1: Ano, nemá to tak vtipný název jako tvoje eventy.
2: To nemá.
1: No.
2: To by nám ten tvůj kolega měl vymyslet nějaký název, že my v pátek 21. srpna budeme mít večer buchty live v Opavě.
1: Takový jakoby konzervativní název,
2: buchty
1: dejme
2: live
1: tomu.
2: Buchty Opava nejen o umču, budeme se tam s historikem umění bavit, možná teda, nevím, že jako znáte to, jak to chodí s těma buchtama. Máme se třeba chvíli bavit o umění.
1: Takový je záměr.
2: Prostoru, takový je záměr.
1: Realizace uvidíme.
2: To samozřejmě dopadne. Když už klobouk jednou je, tak má vyset, kde je
1: bohužel
2: doma.
1: Bohužel se to nemenuje buchtí smažba o umču, tak, ale mohlo by bude se. To fajn.
2: Bude to teda vařba a 22., což je den po té Opavě, tak pak se přesuneme do Jindřichova Hradce, a.k.a. Jindřicháče, do Kraferovy zahrady a tam budeme mít buchty Čtou live se Standulou na téma Láska a komedie. Hmm. Takže to bude hodně deep, takže Lubore, můžeš přijet do Opávky nebo do Jindřicháče. Pokud ještě nemáte lístečky, tak již jsou v prodeji na Webísku, takže si můžete takzvaně zakoupit a hlavně přijďte, abychom tam nebyli sami s hosty. A případně potom se Standulou. I když Standa říkal, že pozve nějaké přátelé z chaty, svoje,
1: jo,
2: tak možná tam budou
1: ale
2: i
1: fakt?
2: Standovi přátelé z chaty. Takže Lubore, můžeš tam být i ty, nebo i vy, kdo teď posloucháte. A to je asi všechno. Poslechněte si moji sérii Klub 40 o starých lidech, jako jsem já a přijďte na Buchty Live. A teda pokud se vás týká výzva a chcete, tak samozřejmě se můžete přestěhovat do Brna, ale je to na vás, že?
1: A třeba se někdo chytne.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

fuck you wanna do? Then

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
0: Můj rozhlas.
2: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
0: Můj rozhlas.
2: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Pokračuj.

0: děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave.
1: Yeah. Spider.

0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: třeba ne.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau. Rádio Wave. Děláme vlnu.

0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Find your theory.

0: dishonorable.
1: 결국 GDS 갔다가 해야 한다 이거.

you like a tweet, I'll heat your jawbone. Cut you with my teeth.